0: Vyrovnaná, smířená, leží na lůžku, u kterého na židli sedí její starý manžel, který tiše pozoruje. Najednou se Sara ozve a povídá: Ginsburgu, já bych ráda věděla, jestli mě splníš moje poslední přání. Že se ptáš, povídá Ginsburg, ty přece víš, že poslední přání ti vždycky rád splním. Co by to mělo být? Víš, já bych nechtěla, aby si mě pochoval tady v Budapeštu. Já jsem se narodila na Moravě a já bych chtěla být na Moravě pochovaná. Sára, povídá pan Ginsburg po chvilce. Holka, ti něco povím. Já tě dám pochovat tady v Budapeštu. Ale kdybych měl vidět, že jsi tady nespokojená, tak tě dám převést na Moravu. Ovšem to není jenom tedy, abych tak řekl, výsadou židovských anekdot ukazovat komičnost člověka při událostech v podstatě tragických. Já znám jednu skotskou, podobnou o dvou Skotech. Jmenovali se McIntosh a ten druhý McGuire. A každou neděli dopoledne hráli spolu golf. Od nepaměti, leta a leta. No a byla zase neděle, jako když ji vyšije sluníčko, jasno. McIntosh a McGuire jsou na golfovém hřišti, tedy kortu, jak se říká. Kluk jim nosí golfové hole. A je teďka zrovna řada na McIntoshovi. Míček má výhodně umístěný, vybere si hůl, postaví se k míčku, přiloží hůl, změří zkušeným okem vzdálenost a rozmáchne se. Všecky svaly jako tetivy. Hůl vysoko nad hlavou, jen švihnout, jenže v té chvíli po nedaleké cestě drkotá furgon a za ním kráčí hlouček pozůstalých. McIntosh povolí napjaté svaly, pomalu spustí hůl, občas se o ní sejme čepici a sklopí hlavu v zadumání. Počkal, až pohřeb přešel. Pak nasadil čepici, zaměřil, rozmáchl se a vší silou švih! A odpálil míček a hodil klukovi hůl a kráčel za míčkem. Jeho přítel McGuire kráčí podle něho. Najednou se zastaví a povídá: McIntosh, léta letoucí s váma hraju golf, protože vím, že jste slušný, poctivý a mravný muž. Že jste však takhle schopen potlačit sportovní vášeň, že se umíte ovládnout ve vrcholném okamžiku hry, abyste vzdal poslední poctu zemřelému, to, upřímně řečeno, to jsem netušil. Dojmul jste mě a velice si vás za to vážím. Děkuji vám, povídá McIntosh. Nesmí to všem zapomenout, že po 30 let mi byla dobrou a věrnou manželkou. No a teďka v rychlosti jednu americkou hádanku. Víte, co to jsou takzvané smíšené pocity? Tedy takzvané smíšené pocity má člověk, jehož stará tchýně v jeho novém automobilu se zřítila do propasti. Mluví o židovských moudrých anekdotách, musím vzpomenout Karla Poláčka, který byl úplná pokladnice takových. A nemenším expertem býval takzvaný zuřivý reportér Egon Erwin Kiš. A ten jednou vyprávěl, jak jeden goj požádal slavného rabína, aby mu vysvětlil, co to je Talmud. Obávám se, vzácný pane, povídá rabín. Obávám se, že to nikam nepovede. Víte, goj tedy člověk, ne od naší víry. Goj nikdy nemůže pochopit, co to Talmud je. No ale goj se nedal přesvědčit a trval na svém. Tak dobrá, povídá slavný rabín. Umíte si představit dům, který má všechny dveře zamčené, všechna okna zavedněná, dům úplně nepřístupný? Goj tvrdil, že si to umí představit. Dobrá. No a teďka podívejte. Do toho zavřeného domu se chtějí dostat dva muži. Můžou se tam dostat? No, nemůžou. Můžou. Komínem. Vylezou na střechu, spustějí se do domu komínem a teď pozor. Jeden z těch mužů se umazal od sazí, ale ten druhý se neumazal vůbec. Který z těch dvou se teďka půjde do koupelny umejt? No tak co, kdo? No samozřejmě, ten umazaný, povídá Goj. Haha, ne, naopak, ten umazaný, podívej. Když vlezli komínem do domu, jo, a podívali se jeden na druhýho, co viděli. Ten umazaný vidí, že ten druhý se neumazal a z toho usoudili, že on sám se taky neumazal. Kdežto ten neumazaný vidí umazanýho, ne? A má za to, že se taky umazal. No a jde se umýt. Chápete to? No ano, chápu. Ovšem. No ano, to je logické. Teď rozumím, co to je Talmud. Prdlaj, srozumíte. Jenom hloupej goj může věřit, že když dva chlapi lezou komínem, jenom jeden z nich se umaže. Tale v Katovicích byl jiný rabín. A k tomu právě jednou k večeru přišel neznámý pán a představil se, že je inkasista a že má u sebe 20 000 zlotých. A že prý by v hotelu celou noc oka nezamouřil strachem o peníze a jestli by jako rabín mohl mu ty peníze přes noc nechat u sebe. To není málo peněz, uvažuje rabín. Na to budou zapotřebí svědci, kdyby se něco nedej pánbu se mnou stalo, aby oni byli krytej. Tak poslal služku, aby přivedla Mankovice a Koplovice. Mankovice a Koplovice přišli, rabín v jejich přítomnosti přepočítal 20 000 zlotých a uložil je do sejfu. Inkasista odešel do hotelu a spal celou noc bez starosti. Pěkně vyspalý ráno, se nasnídal, no a jde k rabínovi pro peníze, zazvoní u dveří. Vykoukne služka a jako by ho neznala. Co pak si přejete? Já bych chtěl mluvit s rabínem. No já se zeptám, jestli je doma. No za chvilku je tady rabín a jako by ho neznal. Co pak si přejou? 20 000 zlotých, co jsem si u vás koval. Ha, no to by mohl říct každej. Mají na to svědky? No sám jste pro ně poslal přeci. Mankovic a Koplovic tady byli a rozsvědčejí to. No, jdi pro ně, povídá rabín služce. A oni jdou dál a sednou si. No, za chvíli se dveře rozlétly a udýchaný Mankovic se ptá, co se děje tak časně po ránu. No, rabín mu to vysvětlil, že ten pán tvrdí, že on byl přitom, když... No, to je nesmysl, povídá Mankovic. No, to je nesmysl, je to 10 minut, co jsem se autem vrátil z Varšavy. Celou noc jsme jeli, ještě jsem plnej prachu. Jak jsem tu mohl být? Co já mám co dokazovat? A už se řítí Koplovic. A co to praje za obtěžování? Teď zrovna ho pustili z nemocnice. Hele, tadyhle má jizvu ještě po slepým střevu. Toho pána v životě neviděl. A že se rabin nestydí takhle obtěžovat rekonvalescenta. Když odešli, inkasista se tiše rozplakal. Rabín odemkl sejf, vyjmul 20 000 zlotých a položil je před inkasistu. Ten chvilku zírá na peníze a pak povídá: Gottes Willen, Rebbe, co to všecko bylo? Zlej sen? To jenom, aby viděli, mezi jakou pakáží já tady musím dělat rabína. Tak si představte, že kolem stolu sedí rabínové a v čele sedí Wunderrebbe, zázračný rabín. A klérujou, my říkáme Dumaj. A Dumaj, Talmudu o životě a tak. A je ticho a najednou ten Wunderrebbe, ten zázračný rabín, povídá... Život je jako řetězový most.
1: No všichni jste nožka, co říkal? Co to říkal Bundreb? Život jako řetězový. Život jako co? Jako řetězový. Vás hátelizat? Vy ajne Kettenbrücke. Já, Kettenbrücke. Co ti myslel? No, přemýšlí a důmají. Nikoho nic nenapadá, až najednou ten jeden z těch rabínů sebral veškerou svou odvahu a povídá zázračnému rabinovi: Wunderbar Leben, co jsi to vlastně myslel tím, když jsi říkal, že život je jako řetězový most? Wunderbar pokrčil ramenama, podíval se na něj a povídá: vím já. Když jde o moudrost v židovské anekdotě, tak je dobře zajít si k rabínovi. Ale pro chytrost, pohotovost nemusíme tak daleko. Stačí zastavit se u pana Roubička nebo u pana Kohona. Jako třeba nedávno potká pan Kohn pana Roubička a povídá: poslouchaj, Roubiček, teď oni mi ani neřekli, že jich Etelka se vdala. To, co bych jim říkal, že naše Etelka se vdala, když naše Etelka se nevdala. No jak to, že nevdala? Teď zrovna jdu parkem a koho nevidím jako jejich Etelku, sedí na lavičce jako i děťátko. No má čas, má mlíko, co by nekojila. Nejenom s dcerou může mít pan Roubiček trampoty. Syn mu dělá někdy taky velkou hlavu. Až je z toho smutnej, takže pan Kohn do něj musí na ulici šťouchnout, aby ho probudil ze zadumání. No co peje, Roubičku, co peje, jsou plajte nebo co jsou? Ale plajte bych nebyl. Ale můj jediný syn Mojše, jen si to představí. Tak se vrátil se z rekreace a první, co mi povídá, že se asi jako budu zlobit, ale tedy jako on Mojše teda, že už nechce být žid, že chce být křesťan. No, tohle mě muselo potkat. Co tomu říkají? No, co tomu říkám? No, jo, že to je komický, že oni to říkají mně, to tomu říkám. Můj jediný syn, Efraim, znají ho, ne? Přijel stater, až tě ani nevešel do bytu a už na chodbě volá: papa, já už nechci být žít, já chci být křesťan. No proto říkám, že to je komický, že oni tohle říkají mně. No stáli proti sobě pan Kohn a pan Roubiček a byli smutný, no co měli dělat. A kdože pro jim poradí, až pak se jaksi ujednotili na tom, že jedině rabín, tak šli za rabínem. Rabin je posadil a pozorně je vyslechl a když skončili, tak mlčel. No tak co tomu říkáš, Rebe? Ptali se, no. Co tomu říkám? No, že to je komický, že vy dva to říkáte mně, to tomu říkám. Můj jediný syn Izák se vrátil z Tel Avivu, ne? Študoval tam na rabína. Přijel tadyhle, se posadí a povídá: mám pro tebe, papa, dvě špatné zprávy. Za prvé, já už nechci být rabín. A za druhý, já už nechci být žid. A já chci být křesťan. No a proto teda říkám, že to je komický, že vy dva to říkáte mně. Joj, povídá pan Roubiček. Tedy tomuhle říkám neštěstí. No a co jsi dělal, Rebe? Ptá se Kohn. No co jsem dělal? Přebral jsem se a šel jsem do templu. Poklekl jsem a prosil jsem Hospodina, aby sestoupil a no, aby se mnou hovořil. A sestoupil? Sestoupil. A ty jsi mu to řekl? Já jsem mu to řekl. No a co Hospodin? No co Hospodin povídá? No to je komický, že ty tohle říkáš ausgerechnet mně. Ale já znám ještě jednoho pana Roubička a o tom bych vám rád vyprávěl. On totiž pracuje pro BIS, čili pro British Intelligence Service. Kdo čte špionážní detektivky, tak dobře ví, co to je. No, zavolali si pana Roubička na velitelství a pravili mu: pane Roubičku, pověřujeme vás velice důležitým a důvěrným úkolem. Tady to je váš pas, samozřejmě falešný. A tady je vaše letenka do Říma. Přiletíte do Říma a na letišti vám malý chlapec prodá Corriere della Sera. A v těch novinách naleznete nový falešný pas a letenku do Alexandrie. V Alexandrii na letišti zajdete do baru, objednáte si nahlas Pepsi-Colu načež krásná dívka upustí kabelku a odejde. Vy tu kabelku zvednete a naleznete v té kabelce nový falešný pas a letenku do Tokia. V Tokiu pro vás přijedou z hotelu Sakura, kde budete bydlit 3 dny. 3. dne naleznete v koupelně pod ručníkem nový falešný pas a letenku do Tel Avivu. V Tel Avivu na letišti usednete do taxíka a pojedete rovnou na hlavní nádraží a tam se vmísíte do davu. A budete chodit hodinu po městě, až si budete zcela jist, že vás nikdo nesleduje. Zajdete do Moses Gasse číslo 13. V tom domě bydlí jistý pan Finkelstein. Spojíte se s ním a vyřídíte mu, že fialky vadnou a opadávají. Tím splníte svůj úkol a vrátíte se do Londýna. Budete si to pamatovat? No, pan Roubíček měl fotografickou paměť. Podletěl do Říma, pak do Alexandrie, do Tokia. A v Tokiu 3. den našel pod ručníkem nový pas a letenku a letěl do Tel Avivu. Všechno klapalo, jak mělo. Když v Tel Avivu zjistil, že není sledován, zašel do Moses Gasse a našel dům číslo 13 a vešel dovnitř. Podíval se na jména nájemníku a zjistí, že v každém z 9 poschodí bydlí 2 Finkelsteinové, tedy celkem 18 Finkelsteinů. Pan Roubíček však byl velice zručný tajný agent a řekl si, že začne v 1. poschodí. Zazvonil u dveří a vyšel pán. Můžu prosím mluvit s panem Finkelsteinem? To jsem já. Já jsem vám přišel vyřídit, pane Finkelstein, že fialky vadnou a opadávají. No nic víc, pane Finkelstein. Jenomže fialky vadnou a opadávají. Fialky vadnou a opadávají, prosím jich, co já mám. Jo, tak. Fialky vadnou a opadávají, no to jste špatně zazvonil. To je Arnold Finkelstein, 9. poschodí nalevo. Jistý Nicolas Chauvin z Rochefortu, to byl muž, který se stal směšný svým demonstrativním a přehnaným vlastenectvím. A právě po něm se říká rvavým a hloupým a nafrněným vlastencům šovinisti. Anekdoty, které slouží k zesměšnění někoho pro jeho národnost, původ, barvu, náboženství, to jsou anekdoty šovinistické. Ale anekdoty, které jsou založeny na komických vlastnostech určitého druhu lidí, určité národnosti, to nejsou vždycky anekdoty šovinistické. Ovšem, pokud je v nich laskavý humor. Pokud z nich ovšem nečiší zloba a nadřazená nadutost, které jsou typické vlastnosti šovinismu. Tak třeba Irové. Irové jsou známi svým bigotním katolicismem a svou neláskou k vládě. Hlavně tedy vládě Angličanů. Slyšel jsem vyprávět, jak jeden Irčan se vylodil v newyorském přístavu a jen vkročil na pevnou půdu, přistoupil k 1. policajtovi, kterého potkal a povídá: máte tady vládu? Máme. Tak já jsem proti. Uznáte, že tohle není šovinistická anekdota. Právě tak jako ta, která se směje irskému katolickému šovinismu a klidně by se mohla jmenovat dialektický výklad návštěvnosti vykřičených domů. Byl totiž jeden takový vykřičený dům, také se tomu říká hambinec nebo nevěstinec nebo hampýz, v jedné takové zapadlé Newyorské ulici, kde zrovna kradli plynové potrubí. A v hlubokém příkopu uprostřed ulice pracovali 2 Irové, jeden starší, jeden mladší, a vždycky, když se opřeli o lopaty, odpočívajíce, tak jim koukali jenom hlavy. A jak tak stojí nepozorování, vidí, že po ulici jde rabín. Přejde kolem nevěstince, zpomalí, dělá jakoby nic, pak se zase otočí a přejde znovu a zase jakoby nic a najednou šups a zmizí ve dveřích. Ten starší Ir se podívá na toho mladýho a povídá, ha, tak tady máš židy, rabín, rabín, ženatej, má děti a ženu a podívej se, kam ho čertí ženou. Fuj, tajbl. Pokřižovali se a chtějí pokračovat v práci, ale za rohem se vynořil chodec, evangelický pastor. A přejde nevěstinec krokem pružným, trochu zpomalí, pak se vrátí už méně pružně, přejde znovu a up a zmizí ve dveřích. Povídá ten mladý Ir tomu starému Irovi. No a tady jsou ty protestanti, podívej se, pastor, ženatej, děti má doma, ženu, a protestujou, furt protestujou, a podívej se, kam ho čert nese. A odplivnou si a pokřižujou se a chtějí si dát do práce, ale jo, pane, kdo to nepřichází jako velebníček, katolický farář s kolárkem na krku. A zase přejde kolem hambince, jako by nic, a pak se zastaví, otočí oči k nebi, kvůli počasí asi, a pak zase se vrátí a ups, šups, a zmizí za dveřmi. Starší Ir se podívá na mladšího Ira a mladší Ir se podívá na staršího Ira a dlouho nic neříkají, až najednou ten starší si povzdechne. Jojo, tam asi musí být někdo strašně nemocný. No, a dali se do práce. Abych vám řekl pravdu, tak mě dalo přemýšlení, kterou anekdotu bych vyprávěl jako poslední. Ale pak mě vysvětlo, že taková anekdota, která by byla poslední, taková není. Protože jedna anekdota vyvolává druhou a tak dál a tvoří obrovský kruh, který doufejme, se neuzavře, dokud budeme mít smysl pro humor a dokud v nás zbyde alespoň špetka moudrosti. Tak už ne pro smích, jako spíš pro tu špetku moudrosti. Příběh o jednom moc starým rabínovi, moc starým a moc moudrým rabínovi, který umíral a kolem něho stala rodina a prosili ho, aby než umře, aby jim nechal svoji moudrost tady, že ji budou potřebovat. Ale starý pán ležel na posteli bez hnutí, jako by je neslyšel. A prosili ho moc a přišli i starší obce židovské, přemlouvali ho. Ale starý pán byl unavený a jako by je neposlouchal. Zapsáhli saně a honem jeli pro jeho nejstaršího syna do Berouna, taky rabína, a k ránu ho přivezli. Starý pán byl ještě živ, jeho syn si klekl u jeho lože a povídá, papa, ty od nás odcházíš, ale neber všechno sebou. Řekni nám tu největší moudrost, ke které jsi došel za celý svůj život. My ji budeme potřebovat. Starý pan otevřel oči, podíval se na svého syna a povídá, všechno je jinak. No a potom umřel.
2: Prosím vás, bude tak laskav, kde tady stěžovací oddělení?
3: To my nemáme.
2: Já totiž jsem dostal zuby. A já zuby nepotřebuji, páči, já mám zuby jako hladová zeď. A já bych právě vám to rád...
3: A jsem mi do toho první dveře vpravo.
2: Tak dobře. Mám poklad, prosím.
4: Co si přejete?
2: Mám poklad. Já jsem, prosím, abonent nemocenské pokladní. Já jsem k vám poslan, já tady mám všechno sebou.
4: Stručně.
2: To jsem si nevzal.
4: Pane, nejedná se o žádný dokument, abyste stručně mluvil.
2: Ano, já taky jsem ty zásad. Já nemám rád rozvlák nehovor, já to vím, jak to vypadá, když člověk, řekněme, chce, aby se přišlo k pointě.
4: Račte ke kořenu.
2: A oni ale říkají, aby šel k vám. Vy jste kořen?
4: Dovolte, já?
2: Já jsem totiž si před třema nedělema podal žádost.
4: Upozorním vás zásadně, že urgence se u nás nepřijímají.
2: Ano, zcela správně. Dočkej času jako husa klasu. Čili trpělivost přináší růže.
4: Pane, kdyby tohle měla být pravda za tu dobu, co vás tady poslouchám, byl bych dáno zahradník.
2: No, a možná, že byste viděl víc, než tímhle tím škrábáním tady,
4: dost, že? Pane, nemám času se s vámi bavit, jděte domů a čekejte, až dostanete úřední vyřízení.
2: Já jsem, prosím, úřední vyřízení, ale už dostal, já ho mám.
4: Co sem k čertu tedy lezete?
2: Tak podívejte se, já jsem dostal tohleto. Pěté.
4: To jste vy?
2: Že to jsem já?
4: No, pochopitelně.
2: No, vidíte, a domovník říkal, že je to počta turno.
4: To jo.
2: Tak tady mám. Povoluje se protéza v jednoduchém provedení pro horní a dolní čelist na kaučukovém patře.
4: Tak vidíte to, pane. Zuby máte, co chcete tady víc?
2: A co s nima mám dělat?
4: No patrně je potřebuje.
2: Já mám zubu plnou hubu, já nevím, na který dřív kousnout a já si budu žádat o zuby.
4: Tak pane, proč jste tady zneužil dobrodiní nemocenského pojištění a žádal jste si o ty zuby?
2: Já jsem si o žádný zuby nežádal. Já mám v pravý noze ischias a na to budu žádat zuby? Na co? To by se dělal to nemocnou nohu těma zubama ukol.
4: Myslím, nerozčilujte se.
2: Já se nerozčiluji, já to konstatuju.
4: U nás se vina nestala.
2: U nás taky ne, já jsem sám doma.
4: Já myslím v kanceláři. Aha. Byl jste u úředního lékaře?
2: Ano.
4: No patrně jste se mu špatně vyjádřil.
2: Je, já jsem se mu špatně vyjádřil, já jsem mu tam 50 minut záhodou se vykládal, že mám v pravý noze ischias, že mám tadyhle bolení a tadyhle a tohle a že mám tohle a v noci, že nespím a kde si, co si já když mě prohlíd, tak mě dal zuby a já šel?
4: Dejme tomu, že to nejde dohromady.
2: No to nedejme tomu, to nejde dohromady.
4: Tak to tedy nejde dohromady, ale úředně vaše žádosti bylo vyhověno, co se dá dělat?
2: Tak si vemte zuby a dejte mě bahno.
4: Ne, pane, to je vyloučeno, úředně vám byly přiděleny zuby, máte tedy zuby.
2: Kluci, no, ale teď toho už mám ale opravdu dost. To jste mě zrovna tak mohli dát skleněný oko a já jsem si kvůli němu musel nechat na čele extra vidlaba Ďuliček, ne?
5: Prosím vás.
2: A je, už je tady druhej. Tenhle už je utáhnej, tak potřebuji rezervu.
5: Prosím vás, nerozšujte se zbytečně, už je toho pomaloučku dost, ano?
2: Jestli to má někdo dost, tak to mám dost já.
5: Pane, žádám vás, abyste si neotevírali mě svá nevymáchaná ústa, ano?
2: Já nemám žádná ústa, já mám hubu. A tu si budu odvírat a hodně si musím odevřít, aby se mi tam do ní od vás ty zuby ještě vešly.
5: Tak krátce a jasně, co si přejete?
2: Vyměnit zuby za bahno, a to hned.
5: Tak, jak si to představujete? Vy si myslíte, že nemocenská pojišťovna je nějaké ASO, TETA nebo bazár?
2: Tam aspoň vím, co za svý peníze dostanu a tady u vás jsem jako v tombole.
5: No tak se podívejte, abychom se spolu dlouho nebavili, že ano? Vy půjdete nahoru do druhého poschodí panu šéfejkaři.
2: A co tam bude dělat?
5: Ať on rozhodne.
2: A co?
5: Uználi, že trpíte jinou chorobou, pak snad se dá něco dělat. Když máte ischias, dostanete...
2: Brejle, to já vás znám, že jo? Ono bude nejlepší, když si zase budu dál dávat teplej pytlík s otrubama, že jo?
5: Prosím, tak si dávejte otruby.
2: A kde mám vzít?
5: Vaše věc.
2: Obilní monopol mě chce dodávat otruby jenom na vagóny. Já když si potřebuju otruby, tak to musím na ulici krát koním z pytlíku.
5: Pane, to vypravujte někde jinde, ale ne u nás. Poroučím se vám.
2: Pokona.
5: Malca.
2: Čert mě byl tohle ružen, ví. Hugenoti.
6: Je. Au. Nemůžete. Nemůžete dát pozor.
2: To jste byl vy?
6: No ovšem.
2: Já jsem se to byl já?
6: Vždy jste mi vyrazil palec.
2: Ukažte. Ale to nic není, to je jenom povrchní.
6: Povrchní?
2: Tamhle si podejte žádost a dostanete na to pupeční pas.
5: Kláním se, pane Rado, pojďte nám srdečně vítá.
6: Uctivá poklada, pane tajemníku. Prosím vás, co to bylo za drzého nemotoru? Málem mě vyvrátil celý palec.
5: Nějaký odmítnutý žadatel, tak bych sem přijde strašná spousta.
6: Tak. Mimochodem řečeno, pane tajemníku, měl bych k vám malou prosbu.
5: Prosím.
6: Telefonoval mě můj přítel, předseda Procházka, stran žádosti primáře z nemocnice svatého Jakuba.
5: A to je doktora Marka.
6: Doktora Marka. Ano. Prosím vás, kdyby přišel, ujměte se ho laskavě.
5: Ano, dej mě, pane Rado, tu věci vemu sám za svou.
6: Ano. Velmi laskavě.
5: Pane Patočko, slyšel jste?
4: Prosím, pane Rado.
5: Kdyby přišel pan primář z nemocnice svatého Jakuba, tak se mu ve všem vyhovím.
4: A pan primář z nemocnice svatého.
5: Poznamenejte si.
2: Tak jsem tady. Tak já jdu od toho doktora nahoře.
4: Co vám říkal?
2: Neříkal mi nic, vzal mě zuby a dal mi tohleto. A já to nemůžu přečíst. Co to tam je napsáno?
4: Já vám to rozluštím. Jo, tak si máte dávat teplý.
2: Aha, no to je teda nebážný nápad. A na to jste doval doktora? Na teplý. Tak, ale teďka, kde je to bahno?
4: Jak je bahno?
2: No on mě přece vzal zuby a dal mě bahno. A to tady...
4: Ale pane, tady o bahnu vůbec nic není.
2: Ale musí tam být.
4: Není, prosím.
2: Tak se dívejte, tadyhle někde, no. No tady, no, ad vitrum a blátum. Blátum, sajerajtum, marastum, no.
4: Ad vitrum a blátum, to znamená do přinešené nádoby, prosím.
2: Tak vy bahno nedáte?
4: Ne.
2: Tak zuby zpátky.
4: Dovolte, pane.
2: Zuby zpátky, já už na ně někde hubu najdu. A já je prodám.
4: Pane, ty zuby vám vůbec nepatřily.
2: Ale bahno mě patřilo.
4: Pane, od toho je směrodatný lékař, prosím.
2: Tak kde je ředitel od tohohle tobogánu?
4: Dovolte, jaký tobogán?
2: To je to tobogán, protože nahoře tam vždycky vlezu a dole mě to vyhodí.
4: Náš pan ředitel má ve druhém patře kancelář, prosím.
2: Taky jdu. Já už jdu dneska po druhý do druhého patra. Jestli tam ale půjdu ještě jednou, tak se s tím barákem rozlučte, nebo vám z něj udělám chyšienovou. Poklona. Ano, prosím, promiňte, pan ředitel, prosím.
7: Já nejsem ředitel, já jsem definitivní kancelářský sluha.
2: Aha, tak to je něco jiného. A kde, prosím, pan ředitel?
7: Pan ředitel tu není, nebyl tu
2: a nebude tu. Z toho já ovšem vyvodím důsledky. Pokona. Tak nahoru jsem letěl po čtyřech schodech a dolů jsem jel po kandru. A musím vám říct, že pan ředitel u vás tady nahoře prý od roku 1924 nebyl.
4: Pane, potom vám vůbec nic není. Náš pan ředitel má také ještě jiné povinnosti.
2: No tak to je správně. A kdyby to měl málo, tak u nás se uvolnilo místo nočního hlídače a nemocnice u svatého Jakuba. To není k zahození, pane.
4: Vy radšíte víc nemocnice od svatého Jakuba?
2: Ano, já jsem z nemocnice od svatého Jakuba.
4: No ale proč jste nám to neřekl dříve?
2: Vy mě nepustíte ke slovu, jste nám jako rasy pořád.
4: Promiňte laskavě, všechno dáme do pořádku. Co budete potřebovat, dostanete.
1: Já vím.
4: Každopádně.
2: A dostanu báno?
4: No zajisté, zavolám pana tajemníka.
2: Pan tajemník šel do sklepa, říkal mi sluha, že přišel stáče šaratici.
4: Oh, to bude omyl. Prosím, račte dá, zavedu vás, pane tajemníku, prosím. Všechno dáme do pořádku, prosím, račte. Pane tajemníku, je tady ten pán.
5: Tady pán?
4: Ten pán.
5: Už zas? Prosím vás, to si nevíte s tím člověkem rady sám? Pane, žádám vás naposledy a slušně, abyste nás přestal obtěžovat.
4: Jo.
5: Bez debat, prosím, tam jsou dveře.
4: Panečku, to je omyl, ten pán je z nemocnice od svatého Jakuba.
5: A proč to neřeknete hned? No jak teďko vypadá? Prosím, buďte nám srdečně vítán, malé strpení, prosím, úplně všechno zařídíme, ano? Tak pane Patočko, co jsem říkal? Panu primáři se ve všem vyhoví, ano?
4: Ano, pan asistent doktora Bruna to zamítl.
5: Ale blbost.
4: Prosím.
5: Nahoru, ať to přepíše, ano?
4: Okamžik, malý okamžik.
5: Malé strpení, už jsme o všem uvědomění.
2: Ano, ano.
5: Ano.
2: Vom přece telefonoval?
5: Ano, panu Radovi a ten nás o všem uvědomil.
2: Aha.
5: To bychom byli dušili do račte pí.
2: Ne, on se tady žádný nikoho na nic nezeptá, i tady se to vyhazuje inkognito.
5: No, prosím, promiňte mě, prosím.
2: Ne,
5: to víte, přijde sem taková spousta různých žadatelů s různými malicharnostmi a kdybychom měli každému vyhovět.
2: Ne, to by musel pan říct, slevit z gáže.
5: No, na to, jak to kdo bere?
2: Každej takhle.
5: pan Rada, zapomněl jsem si zde rukavice.
4: Děkuji srdečně.
5: Má hosta, zase vy?
2: Zase vy.
5: Pane tajemníku, prosím vás, řekněte mi, co je tohle za chlapa?
2: Ne, neříkejte mu to, ať hádá.
5: Pane?
8: Dovolte, pane Rado, to je přece váš chráněnec z nemocnice svatého Jakuba.
5: Cože, z nemocnice svatého?
8: To je on.
5: Vy hráčíte být z nemocnice svatého Jakuba?
2: Ano, já jsem z nemocnice od svatého Jakuba.
5: No to mě ohromně těší, prosím, ano. Že poznávám nositele tak slavného jména.
2: Vy víte, jak se jmenuju?
5: Ale strašně již dlouho, že bohužel jsem nevěděl, komu vlastně to jméno patří.
2: Mně, jak živa mě.
5: No to mám velikou radost.
2: A co pak dělá prstiček?
5: Ale to je maličkost. Sám jste říkal, že to rázu docela povrchního, na když to řekne odborník vašeho zrna.
2: No. No, odborník, to se nedá říct, trošičku tomu rozumím, protože člověk sem tam za ta léta něco pochopí.
5: To je rozprávě, člověk za ta léta sem tam něco pochopí.
8: Ale myslím, že nemístná skromnost.
5: Ano, krajně nemístná skromnost, no, ale teď bohužel musím se odporovat.
2: Už jdete pryč?
5: Ano, musím. Odvážím dcerušku do Lažan, do naší vily, protože ona by se tady chudinka přes sobotu a přes neděli nudila.
2: No,
5: já jedu totiž do Plzně.
2: To si dáte plzeňský.
5: No, jen s mírou. Tak bylo mě skutečně velkým potěšením.
2: A vám to neznat.
5: Velkým potěšením, že jsem vás poznal.
2: Potěšení na mé straně.
5: Kladím se. Na shledanou, pane tajemníku. Na
2: shledanou. Pane Rado? To je zajímavý a zvláštní člověk, co? Ze začátku byl na mě jako raz a teď úplně mílius. Taková změna.
4: Pane tajemníku, pan doktor Brunner prosí, aby ten pán laskavě přišel nahoru k prohlídce.
5: Výborně, doprovojte pán.
4: Ano, prosím, laskavě.
5: Hned jsem za vámi.
4: Prašte laskavě, prosím.
5: Ukloním se.
4: Prosím.
1: Pánové, přijde sem kolega primář z nemocnice od svatého Jakuba. Kapacita takhle, abyste se některý přebrepnul. Pozor.
4: Prašte dál, prašte.
1: Pan kolega. Vítám vás, no tak ležte dál. Tak kde pak máme to revma?
4: Ischias, pane doktore.
1: Aha, ischias, no tak ischias, to se na to musíme podívat. Tak ležte se laskavě obrátit.
2: Aha,
1: tak,
2: mám se slíknout.
1: Ale ne, to zbytečno, pane kolego, ležte se postavit rovně hezky, tak. Prosím, pánové, to je klasický rigorózní případ vrklého zánětu sedacího nervu, pánové. Evidentní ischias, každý na první pohled to musí poznat. Tak hotovo, pane kolego.
2: Já to mám na vrchu. To je zajímavé, tohleto. Já před chvilkou jsem vypadal jako simulant a teď je to docela něco jiného. Jestli to nebylo tím, že mě prvé prohlíželi zepředu.
1: A víte, pane kolego, že můžete mít pravdu? Protože zepředu jeví se končetina proporcionálně zcela odlišně, tak i příznaky zepředu nejsou tak jasně patrný, protože tomu brání, abych tak řekl...
2: Puky na kalhota.
1: Průběh nervů, pane kolego.
2: To je ne? No to je vážně, jaký máte poznatky. A ty uzávěry... Na vás může být pojišťovna hrda.
1: No, pane kolego, příliš mi lichotíte, to víte člověk za ta léta praxe, jaksi. No, ale zázraky se nedějí.
2: Ale vy jste zázračný člověk, opravdu. Jenom mě mrzí, že jsem sem vůbec jezdil. Já jsem vám mohl poslat kalhoty počtou a stačilo to.
9: Pane kolego, takový genius ze mne sotva kdy
2: bude.
9: Pane Patočko, vyplníte formulář, pojďte.
8: Tak, spokojen.
2: Jo, prosím vás, co tohle je za doktora?
8: Náš, to je doktor Brunner.
2: To je Brunner?
8: Ano, ano.
2: Je to já znám, Brunner!
9: Prosím, pane kolego!
2: Pokona, já jim váš sejra. To je pěkný smraďok. Prosím vás, kde jste tohle doktora vzali?
8: No, to myslím, že je zásla našeho generálního ředitele. Oni jsou totiž nějak zpřízněni, víte, švagr nebo tak nějak.
2: A, tak proto on je tak dobrý.
8: No tedy hlavní věc, že představenstvo je s ním spokojeno.
2: No jo, ale oni tady nejsou pojištěni u vás.
9: Tak napište diagnózu D15.
2: Prosím vás, co to je?
8: D15 to je naše úřední statistická značka, tedy D nemoce čivstva a 15 tuším neuralgie sedacího nervu.
2: A tak, já myslím, že to nějaká ponorka.
9: Tak pane kolego, tak co bychom tak předepsali?
2: No, já bych vás moc prosil o pár kostek píšťanskýho bahna.
9: Ale pane kolego, to přece nestojí za to ani škrtnout pérem. Já myslím, že vaše choroba potřebuje takovou odbornou léčení, řekněme, takový pobyt v lázních, v rádiových lázních, v Rochově.
2: A to byste mi dali hned?
8: No ovšem, co nejdřív, ještě dnes. Prostě.
9: No, to je báječ.
10: Půjčte mi prosím ten časopis.
11: To je pro pana primáře Marka. Prosím.
12: A děkuji.
10: Dovolíte prosím, abych si přisedla.
12: Prosím, vy jste seděla tamhle, ne?
10: Ano, svítí mi tam slunce. Bylo mě řečeno, že račte
12: být. Vy zaměstná, dobře vás informovali.
10: O, jistě, že. O, to je docela pochopitelné. Člověk vašeho zrna je přece vyhledáván. Máte jistě v nemocnici plné ruce práce. Zdravý člověk nikdy nepochopí, jaké má nemocný svízele. Mně příkladně hrozně sužuje hlava. Mám takový zvláštní pocit, jako když mi najednou z hlavy vyrůstá strom.
12: Strom? A úplně máte pocit stromové takhle co a vítr taky také s váma clouma? A taky brabci na vás, taky se dají na vás brabci? A prosím vás, mohla byste mě říct, jakýho druhu ten strom je?
10: Jabloň je to.
12: Tak to máte fajn. To máte ohromný, to se můžete vždycky česat až na podzim.
10: Věřte mi, že mám někdy úžasné bolesti. Přes den to jde, ale večer, jak přijde 10. hodina, začne mi to v hlavě dloubat, vrtat. Do 3 hodin nezamhouřím oka, v posteli nemohu vydržet.
12: A proč si nehlednete na kanapě? Třeba máte v posteli tyhle ty...
10: Ale to ne, chtěla jsem se vás jenom zeptat.
12: No.
10: Mohlo by to snad být vážné?
12: No, víte, já vás nechci strašit, protože to není mým úmyslem. Ale nikdy se nemá žádná věc brát na lehkou váhu. Kolikrát z nepatrnosti se může vyvinout dalekosáhlý následek. Jo, a já už musím jít.
10: Tak já si to z toho operaci ještě rozmyslím. Děkuji vám srdečně.
12: Já ti dám babo otravovat.
9: Tak, výborně. Nechte tady tu lahev. Co byste se zbytečně namáhal. Úspornost především. A pana kolega. Tak co? Co pak děláš? Co myslíš, kolik tak může vážit takováhle sklenička?
12: Jo, milé kamaráde, asi 30 gramů to má.
9: 30 gramů, výborně, 30 gramů. Tak to máme 30 gramů whisky, je 15 gramů alkoholu. Kolik jsem vypil tak skleniček?
12: Jo, kamaráde, to nevím, kolik vypil?
13: 7, prosím.
12: 7, prosím.
9: 7, 7, výborně, tak 7x, 15 je 105, tak řekněme tak přibližně 100 kalorií. Rozumíme? To je ovšem málo pro mě. Tedy já musím mít nejméně 1000 kalorek v sobě, abych se dostal do takové formy, rozumíme?
12: Pozdej, kamaráde, víš, co se mě od tebe hrozně líbí? No. Že na tohle jdeš vědecky, víš? Člověk teda může být notorický alkoholik, no. Ale jak proto má vědecký podklad, tak mu to veřejnosti projde, víš?
9: Výborně, jenomže tohle to není žádný alkohol.
12: Nýbrž
9: utajené teplo, které se teprve uvnitř v organismu uvolňuje.
12: Podívej, kamaráde, a pěstuješ ti už hodně dlouho tohle vnitřní vytápění?
9: Jo, proč?
12: Že nemáš ještě propálený kotel a stržený manometr, víš?
9: No tak zlý to není, kamarádičku. Tu máš na napis.
12: Ne, pak.
9: Na napis.
12: No, já to nepiju.
9: Ať je to whisky.
12: Já, ať je to lidský, víš, a já to nesnám.
9: Ale no, lidský, whisky.
12: Jo?
9: Whisky, na napis.
12: Není to moc silný? Voda z akumulátoru.
13: A?
12: Ne, no.

0: Tak. No to ty vlastně ani tak moc nepiješ, když na tebe nepospíchá.
1: Ale jo, jde to. Já ti naliju.
0: No.
1: Já ti naliju.
0: No, já jsem příjemně vytopenej, víš?
1: Tak já sám. Ale koňak. Haló, koňak.
2: Ty si myslíš, že já jsem špatný doktor, když jsem tam piju? Jsi moc dobrý doktor a já ti řeknu, veřejnosti musí být vždyčná, když se také zrychtuješ a ještě jdeš operovat, že jo?
1: Výborně. Pozorně, Štouf, je tady takový hic?
2: Ale není, takový, ale když ti přikládáš pořád jak blázen. Já ti řeknu, to je hrozně, já se těším na to, až jednou v tobě bouchnou sas. To bude rána. To bylo mi komunití berajíčka.
1: Výborně. Mám si ještě nalej?
2: Ale ne. Pozor, já ti řeknu, víš, že to bude hrozně, až ti dostaneš delirium tremens.
1: Jak to? Já že dostanu delirium?
2: Ještě 10 flašek a máš ho. Pozor, Švajdi, znáš ti tu baladu o delirium tremens?
1: Štofi, nemám pojetí.
2: Tak já ti recitnu. Dávej pozor.
1: Buď tak láska.
3: Došera večera, bílé kachlíky vrhají matné pablesky. Ta nemocniční celá vyhlíží tak nehezky, tak neintimně a neútulně, že tesknota jak olověné břímě se vkrádá do duše. Široce rozevřených očí dvojice, jež neklidně září z vyhublých přepadlých kachetických tváří ještě ubožejší nese. A celé v hrozném neklidu se třese, jako když číšník slz na talíři nese. A široce rozevřených očí dvojice vybalé jak dvě vodnice. A všech děje se v hrozném tremoru podla nahoru, odpadí po zuby tisíci záškovy, jaký pak orace, hlace a obrace. Však zkušený lékař na první ráz by řekl tu, vydá to mrákotné zastření intelektu, jež funkci duševní brzdí a zastaví. Galanti představí. V tom slyš. Jak svých šicivý závodně ke Karlštejnu jezdecu háně. A kde si v koutku, tjubi, ve víru křeči se zachvěl trup. Aj ze všech stran se průvod myši rojí, uprostřed čtyř stupy se v osmi stupy bojí. Tak pravo, vlevo, příč, dvě voju bočně cíl, já předu jejich vůdce. Myšák bílý a svižným pochodem za melodie skočné těch myší tisíce svou defilírku počne. Když skončen myší voj, zase jiné hnusné stvůry z děrzemských vylézají housenky štíři můry. Otvorní chrobáci, lepkavý slimáci, vyzábilých pakobilek, stíny mátožné a s rukama sepjatýma kudlanky nábožné. A všechna ta zvěř po vyhublém těle vzhůru se šplhá zuby a kuselina bezvládné tělo se vrhá. Ten ráz, jak pod čarovným proutkem všechna ta hnusota mizí, když ozvou se tóny od někud jaké z psisí. Nikde si v tajemnu, jak něžné jsou a luzné. Tam ozve se volání od někud jaké se hrůzné. Ech, tím výstrahou to končí. Ty povaho čunčí. Bál jsi se?
1: Bál.
0: Tak pojď spát.
1: Kamarádičku,
0: no.
1: Prosím tebe, doprovod mě do mého pokoje.
0: Tak pojď,
1: já ti přísahám. Já už alkohol pít nebudu.
4: Rádio Jich Cymbálka. Dobrý večer, vážení přátelé.

0: přátelé, dovolte mi, abych vás uvítal na veřejné nahrávce desky s názvem Ze soboty na Šimka. Je to deska, kterou pořídí firma Suprafon a dovolte mi, abych vás uvítal nejenom jako posluchače a diváky této nahrávky, ale především také jako naše spolupracovníky, protože vaše reakce budou na desce zachyceny a tak se vlastně stáváte také herci a aktéry této desky. My věříme, že atmosféru vytvoříte stejně dobrou, jako jste nám vždycky ve Slaném vytvořili a předem vám za to mnohokrát děkujeme. Jsme rádi, že se s vámi zase setkáváme po čase a že můžeme tady ve vašem hezkém divadle účinkovat a hrát. Tak, plevy odešly a na jevišti zůstává zrno. Jestli dovolíte, my bychom hned v úvodu dnešního setkání s vámi vyřídili takové věci vážnější. Zkrátka obrátili se k přítomným ženám a dívkám v sále a poprosili je, aby nás muže a chlapce vedli ve 20. století k jemnosti. Já myslím, že všichni se mnou musíte souhlasit, když řeknu, že jemnost se tak nějak bohužel z našeho století vytrácí. Je to škoda, ovšem asi se s tím nedá nic dělat. Stačí přeci mnohdy pozorovat jenom takový rej na tanečních zábavách. Přítomní pánové a chlapci, prosím vás, uvědomte si, my nemůžeme dívkám při tanci stále do omrzení nabízet jenom hořčák, cigárka a slivovice. Je přeci třeba mít v zásobě široká témata kulturních rozhovorů. Zmínit se o literatuře. Pohovořit o zemědělství, o průmyslu. Recitovat verše. To byste nevěřili, co to s dívkou udělá, když ji ve správné chvíli začnete verše recitovat. Namátkou jmenují verše Nezvala, Křižíka, Edisona, bratranců Veverkových, Komenského, Mičurina a dalších básní. Samozřejmě nejlépe, když píšeme básně sami, ovšem takových nás je málo. Já sám jsem s ním přestal a tak jsem uvítal, že Luděk Sobota, jak se mi aspoň pochlubil, verše píše. A dokonce mě požádal, abych mu udělal důstojné antre, že by ráčil v té věci příkladem a nějaké pěkné verše přednesl. Tak, Luďku, že by si vzal něco dobrého a hlavně kratšího, ano?
1: Děkuji pořadatelům, že mám možnost tady přednést své verše.
0: No tak to poděkuji hlavně mně, protože mě to stálo nějaký peníze, no ale já jsem to pro tebe rád udělal.
1: Děkuji teda všem, kteří se nechali podplatit. Jsou to pěkný věci, napsal jsem to sám, teda respektive ještě s jedním. Hlavně sám. První verš, který bych vám chtěl přednést, má název Sedí pana. Je to prostě o takový paně, že ano, která prostě jaksi sedí, že? Ani se nehne.
0: Je to kratší verš, co si vybral?
1: Kratší.
0: Úvod to má delší.
1: Úvod to má delší.
0: Tak to zkrať.
1: Tak to zkrať.
0: Neopakuj všechno po mně.
1: Neopakuj všechno po mně. Sedí pana.
0: Co je zase?
1: Teďka koukám, že se nebudu muset uklonit.
0: Proč by si se nemohl uklonit?
1: Kdybych se praštil do hlavy. Po mikrofonu.
0: To už by bylo asi po druhý v životě, že jo, jak ta koukám.
1: No tak já se praštím, až půjdu pryč.
0: To nebude třeba, on to někdo rád udělá za tebe.
1: Sedí pana. A nebo já už ten nadpis říkat nebudu. Tím bych to prodlužoval a rovnou radši do toho vletím rovnejma nohama.
0: No.
1: Rovnejma zrovna ne. Nohama. Běžnejma. Sedí nohama.
0: Prosím tě, na se soustřeď trochu.
1: Celý splet. Sedí pana vedle mne. Jo, ještě jsem chtěl říct jednu věc, než do toho vletím nohama. Ale ono to totiž začíná stejně jako ten nadpis, ale už to teda není nadpis, aby si někdo nemyslel, že jsem na to zapomněl, na ten slib, že už nebudu opakovat nadpis. A...
0: Je to možný. To je zoufalec.
1: Sedí zoufale.
0: Prosím, jak se zpamatuješ trochu, slavnostní nálada, nabitej sál, opakuješ všechno jak papoušek, chytáš se každýho slova, řeknu bandaska, tak řekne, sedí bandaska, ne?
1: To by to řekla se bláze, nebo
0: asi
1: co?
0: Jo, vypadá to tak, že pre už je zdravej, ten tam měl být půl roku ještě.
1: Tam nechali ani za jeden, ty.
0: Bude, ti jim tam stačil.
1: To víte, jo, nevím, byl sympatický aspoň.
0: To se nedivím, takových tam měj málo asi.
1: Já dostával přídavky. Nedostal ty chytré. Budu zapojívat s ním.
0: Přestaň huhlat, huhlo, a recituj.
1: Sedí banda. No,
0: už je to tady, to povídá.
1: Já jsem půbrovný kostel. Já jsem s nervama v tahu. Jsem úplně vyřízený. Vynervovaný, že to dál nejde. Já snad rozkoušu mikrofon. Sedí pana vedle mne. Těžce dýchá do ucha. Prosím vás, klid. Jak malí kluci některý vůbec. Nebo mezi vás vletí. Nic ze mě nezbyde. Slyší ucho, že jsou na věci. Myslel jsem, že miluje, ale je to záducha.
0: Opravdu teda, to se má s tím kluci. To jste odtali, že vím, že vůbec ti páta. To jsi se vycajchnoval. Já tady vojemnosti, o slušným chování a ty vybalíš tohle. To nemáš nic lepšího?
1: To bych nemal.
0: No tak to koukej zachránit, no. Tohle byl trapas.
1: Mám teda ještě jednu věc, to je ještě lepší. Ale je to teda zas, to není o paní, ale je to zas o jednom chlapovi. Ten nesedí, ten seděl předtím. Už ho pustili. To se ani nemenuje sedí chlap, to se jmenuje... Si nemůžu vzpomenout. Já si vzpomenu, ale nevím kdy. Posledně jsme čekali do půl desáty. Ježíš Maria, to začínám. To měl na jazyku. Ježíš Maria Josefe, to mě píchlo u srdce. To je celý.
0: No ne, tak já se omlouvám, začátek se prostě nepovedl, teď je to úplně jasné. Tobě děkuju taky. To měl ještě tu drzost, že mě nabádal, abych na ty verše nezapomněl, že to odpíchne program, že se dostaneme do obrátek. To jsme se dostali do vývrtky. Co jsi sem vůbec chodil na začátku? Klidně si mohl počkat v šatně v kleci, než na tebe dojde řada. To jsem tady rovnou mohl recitovat verše, který jsem zabavil ještě v době, když jsem učil jednomu žákovi pod lavicí. To vám slovně řeknu. Ty si to poslechni taky. To se vůbec neliší od těch veršů. To bylo takhle. Borec Gustav Frištenský z okna skákal na ženský. Jednou skočil na ženskou, udělal z ní Frištensko.

0: Ano, to přicházím znovu, aby se zdálo, že je nás tady víc a pořad je bohatší. Vážení přátelé, bývá takovou zvyklostí našich pořadů, že při nich nechybějí písničky. Tuto zvyklost nechceme porušit ani dnes. Nebojte se, sami zpívat nebudeme, my chceme, abyste vydrželi až do konce. Ale pozvali jsme na dnešní veřejnou nahrávku naší desky hosty. Dva zpěváky, které patrně zatím ještě neznáte, ale my doufáme, že se vám budou líbit stejně, jako se líbili nám, když jsme objevili na konkurzu Semaforu. A tak vám dnes budou zpívat a hrát Katka a Peter z Bratislavy, naši přátelé. Katka a Peter. Vážení a milí přátelé, můj kamarád Luděk Sobota, absolvent divadelní fakulty Akademie muzických umění v Praze, připravil si pro dnešní nevšední příležitost slavný monolog z neméně slavného dramatu Sid. Mohu vás ubezpečit, že se bude jednat o nevšední zážitek. Luděk si s přípravou monologu dal mnoho obětavé práce. Přesto, kdyby mu snad vypadlo nějaké slůvko, je připraven jako nápověda za oponkou Petr Nároží. Luděk Sobota, Sid. Pojď, Luďo, půda je připravena.
1: Vážení přátelé, jedná se o klasické drama. Citové drama. Sid. Klid. Jsi nějaký cancor? Na mě někdo zapomněl, nebo já to tam nechám, doufám, že to nikomu nevadí. Nebo bych to ze zoufalství musel urvat. Tak já to tam radši nechám, jestli to teda nevadí. Já si začnu znova a uvidíme. Vážení přátelé, jedná se o klasik... Nekašlejte mi na to, prosím. Vážení přátelé, jedná se o klasické drama, citové drama, canco. To je jeden od nás. My ho vozíme sebou. Kdyby bylo nejhůř. Ale on je hodnej. No to máš rád, no. Dbát lásky.
2: Dbát lásky, že si já přitáhnu.
1: To byl zase on. Už je pryč. Dbát lásky. No zůstaň tě.
2: Mám začínat.
1: Čím víc, tím líp. Zachraňte všechny.
2: Kdy
1: když nám
3: mizí
1: láska.
3: Přímenina?
1: Co to?
3: Přímenina. Přímenina.
2: Já si držím textu, já bych sám nepřijal ani písmenko, tady při sexu jako šranky.
1: Já bych. Ne, o to by nejde, vy jste svědomitej, ale to teď jste jmení na to, jako kdybyste chtěl číst Don Juan, teda Don Juan, Don Juan. Ne, španělsky, to musíte říct, jak se to čte, jak se to píše, čověče.
2: No, to už je než tak šok celou, já se držím textu.
1: Ale ty to musíš říct, jak se to čte, jak se to píše.
2: Co na mě ječíš, ty konzervatorista? Na koho, na mě, na zaměstnance?
1: Na tebe, když to celý zkazil ten výstup, ty chytrej. Když ty lidi nevědí, o co se jedná. A já taky ne. Já všecky zblb tady.
2: Já jsem napovídal jiným hercům, ty už dávno nehrajou. Můj slavý, kde se kamažel? Můj slavý, kde se kamažel? Tedy ne můj slavý duska, zvůj slavý duka, já to říkám, že můj slavý duka. Můj slavý, kde se kamažel? Můj slavý, kde se kamažel?
1: Netručuj! Na Václaváku trafiku.
2: Můj slav, kde se tam mažel? Všechny to čem lidé! Můj slav, kde se
1: tam otravuj. Můj slavý duch se klama. Vůbec je nepotrhlej. Sufler pomatený.
4: Víš, než nemilce se vazal.
1: Já vím. Víš, než i milece. Jsem vázán od studí, od střídíkem.
4: Oce, ať jsem žalostí. Mlčo, ať jsem žalostí. Ať boj s protivníkem. Odevzdám čisto. Mlč si říkám. Odevzdám čisto krev, jak jsem obdržel. Jak jsem obdržel krev. Mám věrový četky. Proto mlč, proto lidi. Balosti! Před! Ty hraješ!
1: No tak co mi to vedeš?
4: Pomstě!
1: Pomstě!
4: Bez milosti,
1: na jej!
5: Tak teď vám něco řeknu, měl jsem pro vás připraven takový krásný artistický číslo, takový výstup krotitelský se Žížalou, jenže Žížala teď nežije. A kdo na něho dává pozor, ty? Mlč, prosím tě, před chvilkou Žížala žila a sotva jsem se otočil, tak nežila. A kdo na ní slíbil dávat pozor, ty?
1: Já jsem se bál, aby mě neutekla, jsi přikryl.
5: Přikryl, tak se pochlub divákům, čím si Žížalu přikryl.
1: Já jsem jí přikryl žehličko.
5: Tak prosím. On má dávat pozor na Žížalu a on ji přikryje žehličkou.
1: Ale ta žehlička byla studená.
5: Studená. Věruška je teď studená.
1: To se tady rozčileško, to byla věruška.
5: Moje.
1: No, správně tvoje, ale než jsem ti dal k narozeninám, kdo si ji ulovil?
5: Ty ovšem, já jsem...
1: Žádný ovšem, já jsem si ji ulovil, chytil jsem ji na kapra.
5: Ano, chytil si ji na kapra, ale čí to byl kapr?
1: Tvoj.
5: No tak vidíš, tak mi kapra vrať. No dělej, kde je ta ryba?
1: Voda jí vzala.
5: A kde je ta voda?
1: Voli jí vypili.
5: A kde jsou ti voli?
1: Páni jesnědli.
5: A kde jsou ti páni?
1: Na dvětové zakopání.
5: No, hezky jsi to zamotal, teď opravdu nevím, komu Věruška patřila.
1: A kdo ji naučil malou násobilku, co?
5: Prosím tě, nezačínej, malou násobilku měla ze školy. Když jsi potom začal z tohle konce, tak dopak jí naučil perfektně tančit českou besedu.
1: Co je to za pitomost? Ona uměla tančit českou besedu, jo?
5: No, co si myslel, že tady měla dneska předvádět? Že by se tady plazila a odříkávala malou násobilku? To by asi tak diváky pobavilo. Ty myslíš, že diváci sem chodí na malou, ne? Tančit českou besedu měla.
1: A myslel, že jí budeš polika.
5: Českou besedu.
1: Ale Žížalou.
5: No, prosím tě, nemotej to. Já mám nápad. Ty tady budeš teďka tančit českou besedu sám. Místo Žížaly. Za trest.
1: Já to neovládám.
5: Tak se to koukej naučit, nebo tě přikryju žehličkou.
1: Páni, dám beseda začíná.
5: Nech toho, prosím tě. Já bych skoro věřil, že jsi kříženej se šakalem. Ostatně tady nemáš mutovat, máš tančit.
1: No ale to musí hrát takhle, já se nemám čeho chytit.
5: Ať hrajou, jsou za to placení, pánové. Dost! Česká beseda, jo, to byl záchvat tropického šílenství.
6: Já tě varuju, naposled tě žádám tančit českou besedu.
1: Já musím partnerku,
6: takhle... Tak si najdi, Žížala si taky partnery hledala sama.
1: Jo, a kde si
2: jí mám... On bude chtít partnerku, teďka v plovně představení. Dej se bazoury. Dajte.

0: takovýhle mroš ošklivý.
1: Dobře, že jste to nechali, když to nebylo ke koukání. To bylo duo Hitchcock. Ty nikdy nemůžeš jejího umění dosáhnout. To není jen tak lehký alternovat žížalu. A to se tě ještě neptám na malou násobilku, to by teprv bylo trapné.
2: Odmocňovat neuměla.
1: To ty neumíš taky.
0: A ty taky ne.
1: A ty nejsi žížala, vy?
0: Ne, ty taky ne.
1: No, to nejsi žížala, proto se s tebou taky nebudu vůbec bavit.
0: A já s tebou taky ne, a tu krabičku si nechám, abych měl na Věřku památku.
1: Krabičku mi dáš, ty žížalý vrahu.
0: Ty nedám, ty žížalý
1: maniaku.
3: Co se tady zase hádáte? Čí je to krabička?
0: Moje.
1: Moje.
3: Když se neumíte s krabičkou zabavit, tak ji zabavím já.
1: Vidíš, to máš to. A já mám doma staršího bráchu a ten si tě najde.
0: Já mám doma oce a teď čekáš písku. No,
1: uvidíš.
4: Bývá dobrou tradicí našich pořadů, že vedle nezávazných legrácek a veselých popěvků snažíme se vždycky také o věci vážnější. Zkrátka řešíme problémy všedního dne, které se nahromadí, a tím podáváme divákům v sále pomocnou ruku v jejich osobním životě. Dneska zrovna bychom chtěli vyřešit problém, který vás jistě také trápí v bezesných nocích. Jestli má cenu v životě si vést deníček, a když si deníček vedeme, tak jakým způsobem si asi deníček vést? No, co myslíš třeba ty? No tak přestaň montovat mikrofon. Doma máš stavebnici Merkur, tam si pohraješ, tady budeš pracovat. Tak co míníš o deníčku?
5: No tak, a proč zrovna já?
4: Na koho se mám zeptat? Tebe snad mám prvního po ruce, ne?
5: Tak se zeptej druhýho po ruce.
4: Koho mám druhýho po ruce?
5: No třeba tady, jak jsou za náma.
4: No promiň, to jsou muzikanti, ty hrajou na rozličný nástroje, na to mají školy, ne?
5: No tak jestli mají školy, tak můžou taky něco žblepnout.
4: Samozřejmě, to by mohli, a to by si za ně musel na ty nástroje hrát.
5: Co myslíš, že na tom je nadechnout?
4: No a přijedou hasiči, to známe. Tady budeš hovořit o deníčku a říkám to naposled. Nedívej se kolem sebe, když se mnou mluvíš, soustřeď se trochu, nedívej se na moje boty, dívej se mi do obličeje.
5: Máš taky boty hezčí než v obličeje.
4: Promiň, to jsem snad netahej, to je moje věc, jak to mám s botama rozdělený, ne? Luďku, proč myslíš, že jsi sem vůbec přijel dneska?
5: To nevím, já myslím, že tady bude módní přehlídka.
4: Módní přehlídka, to je nápad, co by si na ní předváděl? Tyhle ty hadry z půjčovny, jo?
5: Nic nepředváděl, aby jsem se díval na ženský.
4: Na to zapomeň, na to rozhodně není čas. Budeš tady hovořit o deníčku.
5: A pak se půjdem podívat na ženský.
4: No dobře, když hezky pohovoříš, tak se potom můžeme i podívat třeba i do zoologické zahrady.
5: Tam budou ženský.
4: A to víš, že tam nějaký budou. Až tě uvidějí v kleci, tak tě možná začnou i krmit.
5: No ale já mám dietu.
4: Tak snad taky nemusíš sebrat všechno, co ti do klece hodí. Domluvíš se, řekneš, milá paní Tuřín, mi neházejte, te nesmím, já mám dietu, dejte mi mrkev. Máš dar řeči, jsi člověk, ne?
5: Jsem.
4: No tak vidíš.
5: No ona to taky pozná přece, že jsem člověk.
4: No to ti zase nezaručuje. Když tě uvidí v kleci v zoologický, to já bych pochyboval.
5: Proč, když to bude na kleci napsaný?
4: Co tam bude napsaný?
5: No tam bude napsaný Homo sapiens, člověk moudrý.
4: No, člověk moudrý tam bude. Tak na tvý kleci to bude asi kratší. Tam bude jenom homo, člověk. To moudrý rychle smažou, až tě poznají blíž.
5: No a místo toho se napíše dieta. To bude docela hezký. Homo, dieta, Luděk, sobota.
4: To bude nádhera. Víš co, Luďo, vrátíme se k původnímu problému, ať se hneme z fleku. Tak za prvé, vedl jsi vůbec někdy deníček?
5: Vedl, ale to již je dlouho, vážení přátelé. To jsem ještě ani neuměl psát.
4: Tak kdo se to za blbost, ty mě chceš vyprovokovat. Jak jsi mohl vést deníček, když jsi neuměl psát?
5: Kreslil jsem si ho, ne?
4: Kreslil jsi si ho. To slyším prvně, kreslený deníček. Jak jsi si ho kreslil asi?
5: Nohou asi,
4: no, vypadá to tak, že nohou. Asi nohou.
5: Ty jsi nikdy asi neslyšel o obrázkovém písmu,
4: vej? O obrázkovém písmu jsem slyšel, pochybuji, že zouměl, kde jsi se ho naučil obrázkový.
5: No,
4: kde to řekni ty nám?
5: No, to řekni ty nám.
4: No, tak nám to řekni,
5: tak nám to řekni.
4: No, kde jsi se ho naučil?
5: No, od Indiánu.
4: No, od Indiánu, to je novina. Indiáni chodí všude kolem nás, jo, to tě naučil rovnou Vinetu.
5: No, Vinetu zrovna ne, ale ten jeho kamarád mě to naučil.
4: Jakej?
5: No, budeš se divit.
4: No.
5: Olda Šetrnej.
4: No,
5: no.
2: Já jsem s ním vykouřil mírku dýmu.
1: Přestaň žvatlat, indiáni tě naučili obrázkový písmo, ty si s nima vykouřil mírku dýmu. Nárožný ho přitom skalpovali. Přestává bavit. Řekni nám raději, jak jsi zvedl deníček, když už se potom konečně asi v šesté třídě psát naučil.
5: To jsem si jej vedl tajným písmem.
1: No prosím, aspoň něco zajímavého. Ano přátelé, tady homodieta nám říká, že deníček si můžeme vést tajným písmem. To má veliký význam, záznamy pak slouží jen tomu, kdo si deníček vede. A propo,
2: ale nech si to.
1: Co je zase?
2: No.
1: Co je?
2: No.
1: Co se stalo?
2: No nikoho nenazývej atrapou.
1: Ale prosím, já neříkám atrapo, já říkám apropo.
2: No, tak si to ne. No. Je jedno, atrapo nebo...
1: No, to prosím, jestli je to jedno, tak atrapo, můžeš nám prozradit svůj systém tajného písma.
2: Můžu, ale neprozradit.
1: Prozradíš a rád, protože jinak se nebudeme kouknout na ženské.
5: To je jednoduchý systém. Já jsem všude místo tvrdýho i psal měkký.
1: To tajný písmo, jo? To jsou hrubky, notabene to každej přečtené. Ale prosím, je to tvůj deníček. Řekni alespoň divákům, jestli jim vůbec doporučuješ, aby si deníček psali.
5: Doporučuju a nashledanou.
1: Ale žádný nashledanou. Proč to doporučuješ, proč?
2: Co?
1: No proč to doporučuješ, aby si deníček psali?
2: Proč?
1: No proč?
2: Pro slepičí pot.
1: Nech to a řekni řádně přítomným divákům, proč jim doporučuješ, aby si deníček psali.
5: No doporučuji, vážení přítomní diváci, protože ti, jak bych to, ti, kteří my, tací, kteří, kdož tací, kteří by již od dětství, tací, kteří si deníček píší již od dětství, tak se pomočí, tak se pomocí této činnosti naučí perfektně stylizovat a formulovat věty, že? Ovšem, ti, kteří...
1: Přestaň pouštět páru a plynulej!
5: Kteří dlouhou dobu nic a pak najednou. Hrc?
1: Promiňte, vážení, ale vypadni, ty nejsi ve formě.
6: Děkuji vám, vážení přátelé, že jste mě uvítali potleskem. Já bych rád zdůraznil, že součástí hodnotné zábavy je i hodnotné poučení, že? Proto jsem tady právě já. Dnes si povím něco o vzniku elektřiny, ostatně, jak víte, je to mé oblíbené téma. Zvolme celkem příklad, na který bych tak řekl, se všichni dobře pamatujete ještě ze školních lavic, že? Ebonitová tyč a liští oho neboli chvost, že? Tyto dva předměty jsou původně v elektrostatické rovnováze, že tedy myslím, pokud je o jejich osmou elektronovou valenční sféru. Vykonáváme-li frč neboli třecí pohyb liším ohnem po ebonitové tyči, že? Narušíme původně elektrostatickou rovnováhu, že? Elektrony nám přichází plynulým tokem z liššího ohnu na ebonitovou tyč, že? Ebonitová tyč se nám nabíjí záporně, liští ohon kladně, že? Tady prosím zajímavé všimnout si té znamenkové konvence. Ačkoliv evidentní nadbytek záporných částic se nám usadí po vnější straně.
1: Promiňte, že...
6: Protože elektřina v dutinách nesídlí.
1: Uklidněte se, člověče, promiňte, že rušíme tok vašich myšlenek, ale my si myslíme, když už chcete divákům vykládat mermomocí své vědecké objevy, že byste taky očiníti nějak takovým solidnějším tempu a hlavně přístupnější a milejší form.
5: Podívejte se, pane inženýre, my jsme se vybrali ze svého středu, abychom se jaksi zastupovali širokou, diváckou objevy. Ne, inženýre, abychom já si postupně na vás nakladli.
1: Otázky. Co? Kamarád myslí zatím otázky.
5: Kamarád myslí otázky.
6: No tak, jak vidíte, nadšením v žádném případě nejsem, tedy u nějakém nadšení z mé strany se hovořit nedá. Ovšem, pokud je to nějaká drobnost, která by jaksi v zásadě nenarušila encyklopedický charakter přednášky, jak si v zásadě souhlasím, že?
1: O to nám jde, nadšení přijde samo, pane inženýre. Tak, abych to nezdržoval. Vy nám tady zkrátka tvrdíte, že elektřina vzniká, když třeme nějakou ebonitovou záležitost liščím koncem.
6: No tak v zásadě se to tak dá říct, ovšem pokud o širší...
5: Když já si doma.
6: Ano, prosím, ještě.
5: A vzrechneš
6: no prosím, jistě, doma, v domácnosti,
5: domácnosti
6: jistě,
5: nebo doma.
6: Ano, no.
5: Zapnu žehličku.
6: Ano, no tak. Prostě, nebo spotřebič nějaký.
5: Nebo žehličku.
6: Ano, jistě.
5: Nebo spotřebič.
6: Ano, no prosím.
5: Děkuji. Tak někdo někde musí začít leštit tyč.
6: Ale no ne, no samozřejmě, že ne. To je přece nesmysl. Ta žehlička je přece evidentně zapojena do sítě.
7: Pardon, že vás chytám za pisky, pane inženýre.
5: Ale my doma zapojujeme žehličku zásadně do zásuvky, ne do sítě. My nejsme rybáři, pane inženýre. To nejsou rybáři, já je znám.
6: Rybáři, no.
5: Nic nechytli ještě.
6: Ale co pak jsem tady hovořil o rybách?
7: O sítích.
6: Jo, do sítě, že jsem řekl, to vás popleco. To mi připadá komi. No prosím, jistě máte pravdu. Ta žehlička je zapojená do zásuvky, jenže pozor, ta zásuvka je zase v jistém smyslu napojená proudem z elektrárny.
5: A o tom jde. Takže o tom jde. Takže v té elektrárně, podle vás, jak vy to vysvětlujete, vzniká ten proud asi tím, že to prostě všichni třou, lišíma, ohorama, výrnik, týrnik, nějaký, tohle byly litlový tyče. To musí mít nějaký velký farmy na ty lišky? Musí to honit po lesích do pytlů, ne? No,
7: určitě, ten odchyt musí být nějak organizovaný, protože ta spotřeba těch liščích vohnů je fantastická. Ostatně já jsem viděl takovou elektrárnu v Tušimicích. Tam mají takový veliký komíny a v nich jsou zřejmě veliký ebonitový tyče. A jak ti zaměstnanci ráno přijdou, hned na vrátnici každej vyfasuje liščí von a musí začít ty tyče leštit, až se potom z komínu kouří.
5: No jo, proto se z nich kouří.
7: Proto se z nich kouří. Hele, z pana inženýra už se taky kouří.
6: Ale nechte toho. Podívejte se, pánové, vy svým rozhledem můžete maximálně zastupovat sami sebe, ale ne širokou diváckou obec. Já jsem, prosím, ani na vteřinu, ale na tom bazíruju, ani na vteřinu nehovořil o výrobě elektrické energie. Já jsem, prosím, uváděl, ale na tom trvám, uváděl, že jeden z možných, opakuj, z možných vzniků elektřině tření.
7: Tření.
6: No jistě.
7: Tomu bych možná věřil. Pamatuješ, jak jsem loni skočil do rybníka a dostal jsem ránu do hlavy? To se asi třeli ryby.
5: No se ty třel hlavou vodno.
7: Tak je to možný, ano.
6: Podívejte se, pánové, jestli vám můj pokus, který jsem zde slovně neboli verbálně demonstroval, z liščím ohonem a sebonitovou tyči nic neříká,
7: nic.
6: Já vám ho bohužel předvést nemohu.
5: Bohužel nic.
6: Bohužel já vám předvést nemohu, já nemám k dispozici, bohužel.
5: Já to neříká bohužel.
6: Ale dejte pokus s tím bohužel.
5: Nic.
6: Bohužel vám ho předvést nemohu, protože nemám k dispozici, bohužel, liščí ohon, že? Ale pokud jde o takový, řekl bych, klasický příklad přeskoku elektronů. Poslyšte, nemáte u sebe kostěný hřebe nebo želvovinu, je to praktický.
5: Bohužel nic, kosti.
7: Ano, já mám.
6: Výborně, podívejte se. Z lehunka otřu o rukáv,
7: ano.
6: To za prvé. A nyní z lehunka zajedu do vlasů.
5: Bohužel nic.
7: Tak to byl velice trapný pokus, pane inženýre. Takhle jsem si vědu nepředstavoval.
6: Promiňte, v tomhle případě jsem na tom de facto stejně jako s liščím ohonem, že?
7: No tak vlasy prostě... už vám asi nenarostou, tak, ano, kde nic, nic tu nic, že? Tak. Ale ohon liščí a někde se žen.
6: No já bych vám byl vděšel,
7: ano, já mám konex.
6: Jestli
7: moment.
6: Máte tu možnost.
5: No. Pane inženýre, ono je lepší, že odešel.
6: Ano, ano.
5: Protože mezi náma on by to stejně nikdy nepochopil.
6: Ano, ano.
5: Ale já vám teda můžu říct, že já teda jaksi zákonitou souvislost mezi liším ohonem a elektřinou chápu.
6: Ano.
5: Protože přece tam, kde lišky dávají dobrou noc, ano. Tam se nikdy nesvítí.
6: Poslyšte, když tak o tom přemýšlím, ono bylo lepší, když tady byl. Vy jste úplný tulpas.
5: Jo, a to si vám ještě neřekl všecko, pane inženýre.
6: Vážení přátelé, já bych se jenom v kostce vrátil.
7: Pane inženýre, tady nesu ohon, můžeme dělat pokusy.
6: Přeče, tohle to není zešky.
7: To není, já přeci v těle šatech teď nepolezu někam za liškou do nory.
6: Čeče, kde jste to vzal?
7: Tam vzadu byl přivázaný pes, tak jsem si to od něj vypůjčil.
6: Poslyšte, jak se ten pes jmenoval?
7: Já nevím, my jsme se nepředstavovali.
6: Tedy podívejte se, já jsem měl vzadu uvázanýho psa. Je tam ten pes ještě uvázaný?
7: Je to byl váš? No byl vám podobný. Ale buďte klidné, je tam uvázaný, ovšem už ne celý. Kus ho držíte v ruce.
5: Pohlaďte si ho, dyť je váš.
6: To dovolte, pánové, snad mi nechcete naznačit, že držím v ruce od sasího psa.
7: Ale to víte, že nedržíte, buďte klidnej, pane inženýre. To bych to si přeci nikdy
5: kamarád
7: nedovolil.
5: Kamarád v životě nedovolil ufiknout vašemu psíkovi od recept, pane inženýre.
7: I když na druhé straně nutno přiznat, že psíkům se často kupírují ohony.
3: Ale mě 12 se starým německým ovčákovi.
7: Pardon, v tomto případě nešlo o ovčáka, zde šlo o vlčáka.
3: Ale ovčák, vlčák, vždyť je to jedna to samý.
7: Jste si tak jistý, pane inženýre, ovčák přeci ovce pase.
5: A vlčák je žere.
3: Jo, tak pánové, vy myslíte ovčáka, ale já myslím ovčáka.
5: Pane inženýre, že mi to máte nějaký pomotat?
3: Čože, co si to dovolíte, abych mohl být váš táta?
5: To věřím, že byste chtěl mít tak chytrýho kluka. A já už naštěstí tátu mám, víte, a ne jednoho.
7: Pane inženýre, já jsem si vzpomněl, já vám poradím takovou mimotechnickou pomůcku. Pamatujte si, ovčák chodí po dvou a vlčák po čtyře. A je to.
3: Jo, tak pánové, vy myslíte ovčáka B.
5: A vy myslíte ovčáka A.
3: Ale ne, já myslím ovčáka hav, hav.
7: Pardon, vlčák dělá hav, hav. Ovčák hraje na fujaru, ten na to nemá čas.
3: Ale ovčák dělá taky hav, hav.
5: Pane inženýre, a jak pak dělá kozička?
3: Co? Kozička?
5: Kozička.
3: Co kozička? Jaká kozička? Hlíte se, nechte toho. Vraťme se k elektřině.
7: Jistě, jistě, podívej, vrátíme se k elektřině, ale rozdíl vlčák, ovčák musíte ve vlastním zájmu pochopit.
3: Ale já ho chápu.
7: A já vím, asi jako mi i vznik elektřiny. Ale o to nejde. Ostatně celou záležitost si nyní předvedeme názorně. Kdybyste laskavě dělal nyní vlčáka a my dva budeme představovat kolem jdoucí ovčák.
5: Ano, já jsem ovčák A, on je ovčák B.
7: A vy budete vlčák C. Prosím, postavte se na čtyři.
3: No ale pánové, přece tady nebudu chodit po čtyře.
7: Jak to? Vždyť jste vlčák.
3: To je vlastně pravda. Je to takhle dobrý?
5: Pozor, pane inženýre, vlčáci nemluví.
3: No prosím, mě už nepřekvapí vůbec nic.
7: Ani nesmí, pane inženýre. Vy jste vlčák, služební plemeno. Máte policejní výcvik. Tak pozor, lehni a zůstaň. A my jdem.
5: Jak to?
7: No přeci od chlapa, který nerozezná ovčáka, od vlčáka si nenecháme vykládat vznik elektřiny.
3: Co je zase tohle?
5: Židle.
3: Židle. No a co židle?
8: No humor.
5: Humor.
3: Humor ze židlí.
8: Samozřejmě. Ze židlí se dá zařídit taška, řízený nepodceňuje.
5: Stačí trošku přemýšlet. Hlejte se, jděte za dveře a dělejte jako, že nic nevíte.
3: No já taky nic nevím.
8: Tím spíš vám to bude.
3: No, tak dobře, tak já jdu za ty dveře.
8: No.
5: Tak, ty si sedni. Sedni si, tak. Kdo pak to klepe? Koho pak to k nám nesou, ty čerti? Koho pak to k nám nesou? A pan nárožný, vy jste se asi přišel podívat ne, na ten náš byt?
3: Ne,
5: vy jste se asi přišel podívat na ten náš byt?
3: Já nikam nejdu, já mám být za těma dveřma.
7: Prosím vás, nekažte nám humor. Vy musíte dělat, co my dva chceme. Když vám řekne, že jste se přišel podívat na byt, tak jste se přišel podívat na byt.
5: Proč byste taky jinak chodil otravovat do cizího bytu? To by jsme vás proto s manželkou hnali.
3: Ale počkejte, s jakou manželkou?
5: No se Šimkem.
3: Šimkem? To je vaše manželka?
7: Jako.
3: No jako. Nic jsem neřekl. Tak já jdu za ty dveře. Už jsem za dveřma.
5: Mámo, nepřijde náhodou dneska ten chlap skrz tu výměnu bytu?
7: Budeme-li mít štěstí, táto, jistě přijde. Už v tom vlhku nemohu žít.
5: A pan nárožný, vy jste se asi přišel podívat na ten náš byt.
3: Tak se jdu podívat na ten váš byt.
5: No, my ještě nevíme, zdali ho vyměníme, byť mámo?
7: Správně tak. Byt je to pěkný, pane nárožný, sluný, suchý. Podej mi ručník, táto, ať se otřu. Těžko se s ním budeme loučit.
3: S kým?
5: No s bytem.
3: Vy se s ním budete loučit?
7: Jako.
3: Nic jsem neřekl.
5: Pozor, teď to přijde. Chcete jistě kávu?
3: No tak, no, to bych si dělal.
5: Dostaťte se.
3: No jo, ale kam se těšíme?
7: Já jsem manželka.
3: No ale to si mám sedat na vaši manželku.
5: No jistě, přece si na ní nebudete lehat. To už by nebyl humor. pro mě, možná pro vás a pro ní.
3: No tak já si na ní teda
5: ale
3: sednu.
5: Ne, to už je pozdě, ona už slyšela, že byste chtěl na ní sedět, to už je prozrazený.
7: Prosím vás, vy jste všechno zkazil, takhle se k tomu humoru vůbec nedostanem. Povrátíme to, budete Šimek jeho manželka, já budu nárožný.
3: Jo, tak já už to chápu, já jdu za dveře.
7: Ale ne, vy tady musíte zůstat se svým mužem, ne?
3: Jo, tak.
7: Já půjdu za dveře.
3: A vy se na nás budete dívat klíčovou děnko.
7: Prosím vás, co bych na vás asi viděl. Já půjdu za dveře a budu čekat, až zaklepu.
5: Zkrátka, až já řeknu dále, tak on zaklepe.
7: No, tak jeden.
5: Mámo, nepřijde náhodou dneska ten chlap skrz tu výměnu bytu? Nepřijde náhodou?
3: Budeme-li mít štěstí, jistě přijde, byt je příliš suchý.
5: Ale ne, velký.
7: Přeci nebudete měnit suchý byt, abyste byli blázni.
3: No ale mě jste říkali, že byt je poměrně suchý.
5: No jo, ale to ty byl ještě nárožný. Teďka se Šimeka navíc moje manželka, tak víš, že byt je vlhký, tak co tady mluvíš o suchu, čověče?
3: Já vím, on je nárožný, on je teďka zadvezma, ale předtím byl Šimek tvoje manželka a víš, že byt je příliš vlhký, tak ho nebude chtít s náma vyměnit.
7: Ale budu, já mám smysl pro humor, já nejsem nárožný.
5: Ale teďka seš nárožný.
7: Ale já vím, že jsem nárožný. Mám smysl pro humor, mě vlhkost nevadí.
5: No vidíš to, to byl vlhkost nevadí, to bude kvůli humoru bydlet třeba na lodi. No,
3: prosím, když je takový dobrák jednoduchý, tak co bychom mu nabízeli ten náš byt za ten jeho byt? Necháme si byty v obaji, mu dáme klíč od pramice, jak bydlí na lodi.
7: Já nejsem dobrý ani jednoduchý, já nejsem jenom blbej. Tady přeci vůbec nešlo o výměnu bytu. Tady šlo o to, aby si nárožní se dvomilem na jeho manželku, zasmáli jsme se a pak jsme se šli v klidu stěhovat. Obrátíme to úplně. Luďku, jdeš za dveře, budeš nárožný, já budu Šimek jeho manželka a on bude Sobota můj manžel. A teď to musí jet.
3: Kdo pak to klepe, koho pak to k nám nesou, ty čerti, koho pak to k nám, aha, pan Sobota.
5: A ne, nárožný.
3: A pan nárožný, jistě přicházíte stran té výměny bytu, že? No rádi se ho zbavíme, byt je příliš vlhký.
5: Ale ne, kuchy. Přece nepolezu do vlhkýho bytu, nejsem blázen, jsem nárožný.
3: Já vím. Předtím jsi byl Sobota jeho manžel, teďka jsi nárožný, jsi zadvezma a víš, že byt je příliš suchý.
5: Ale nejsem zadvezma, jsem tady a na vlastní uši slyším, jak byt je vlhký, tak přece sem nepolezu. Nebudu se chtít stěhovat přece.
3: Mámo, proč toho chlapa zveme do kvartíru, když on žádný byt nechce měnit?
1: Protože jsi mu řekla, že byt je příliš vlhký.
7: Proč jsi mi to říkala, to nestalo?
3: Protože jsem nevěděla, že jsem tvoje manželka.
7: Ty nejsi jeho manželka, ale ty budeš moje manželka, já tě chytnu pod krkem a ty budeš říkat, co my dva budeme chtít, protože já to s manželkama umím.
3: Ale já jsem si humor nepředstavoval.
5: Já bych to představoval.
3: Já nevím, jak veselé.
7: A jak veselé?
3: No, víno, ženský nějaký zpěv.
5: Víno, ženský zpěv, tak manželka už něco pila, ženská to je, tak ona ti něco zaspívá.
7: Ty neka oboj, širou jste pí, že nám byl ty slepý lásku na vodu.
3: Nechte toho, zastavte, nechte toho, to mě radši chytne pod krkem.
7: A co on mě urazil?
5: Zaběhneme si ho, mámo.
3: Já budu po krku.
9: Rádio Jih Cymbálka, Rádio Jižní Moravy.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.
1: Gajdošku, gajdošku, na

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz. Cirkus Metropol přijíždí do Hodonína. Od 20. do 23. srpna vás na ulici Legionářů čeká velkolepé představení v klimatizovaném šapito. Těšte se na duo Štipka, umělce na koních a držitele bronzu z největšího cirkusového festivalu světa v Monte Carlo, artisty, tygry, velbloudy, arabské koně a další. Představení jsou ve čtvrtek, pátek a sobotu od 18, v neděli od 11 hodin. Více na www.cirkusmetropol.eu. Rádio Jih Cymbálka, aktuálně z Jižní Moravy.
1: Ve finále krajské soutěže Cena za krajinu bojuje 10 projektů. Lidé mohou až do 5. září hlasovat například pro úpravy poblíž Úval u Valtic, kde přibylo 318 stromů a téměř 5 hektarů květnaté louky. Další projekt obnovil více než 230 stromů a stovky keřů v Mikulčicích, kudy se v minulosti prohnalo tornádo. V Hruškách pak vysadili přes 1000 stromů a 1500 keřů a obnovili také tůně, rybník nebo větrolam. U Mikulova vznikají stromořadí, sady, polní cesty a další prvky, které mají omezovat erozi a pomáhat zadržovat vodu. V Boleradicích zase dobrovolníci obnovili 5 zaoraných cest a vysadili přes 200 stromů a stovky keřů. O vítězi rozhodnou lidé prostřednictvím internetového hlasování.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
1: V průběhu dne očekáváme spíše polojasno nebo oblačno, večer ale mají nastoupit silné přeháňky nebo i bouřky. Teplotní maxima dosáhnou na 32 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno Dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Vinaři z Ratíškovic zvou všechny kamarády i přes polní na otevřené sklepy do Ratíškovic. V sobotu 22. srpna od 13 hodin ožije Slavín vínem, cymbálem a moravskou náladou. Čeká vás 16 vinařů, 160 vzorků vín a 3 cymbálové muziky. Zvýhodněné vstupenky koupíte na webu vinoratiskovice.cz nebo na pokladně v den akce. Bojanovští vinaři vás zvou na bojanovské noční sklepy. V sobotu 29. srpna od 18 hodin se pro vás otevřou sklepy v Dolních Bojanovicích. V průběhu večera bude zpívat ženský sbor z Dolních Bojanovic. Čekají na vás skvělá vína a jedinečná atmosféra bojanovského podzemí. Vstupenky za zvýhodněnou cenu 400 korun koupíte v předprodeji na webu bojanovštivinaři.cz.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.
3: Tam, kde jsou moje koreně, rájom tu zem nazveme. Tam, kde štíty mohutnia

0: tam jsou moje koreně.
1: Kde našel jsem cít?
0: Lásku i zmierenie. Kde národ můj pradávny, no večne mladý, učil ma pokore
2: i prekonať pády.
0: Tam jsou moje koreně. Kde matkina neha a otcova múdrosť všetko zlé zaženie. Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
2: Tam moja duša zaženie.

0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z jižní Moravy.
1: Žně na jižní Moravě jsou po 7 týdnech téměř hotové, zemědělcům zbývá sklidit méně než procento ploch. Úroda je ale slabší než loni. Průměrný výnos obilovin klesl z loňských zhruba 6,1 na letošních 5,12 tuny z hektaru. Pod celorepublikovým průměrem je většina obilovin i řepka, výjimkou jsou jarní a ozimý ječmen. Podepsalo se na tom především mimořádné sucho, které začalo už loni na podzim a také velmi horký konec letošního června. Výnosy většiny obilovin a řepky jsou tak nejnižší za posledních 7 let, kvalitu pšenice i ječmene ale ministerstvo zemědělství hodnotí převážně velmi dobře.
0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
2: Zveme všechny děti, jejich rodiče i prarodiče na strážnický pohádkový les s doprovodným programem. Přijďte v neděli 6. září od 14 hodin do Strážnického parku na Ostrůvek. Čeká vás 20 pohádkových stanovišť, soutěže, živá hudba, kouzelnická show Jiřího Hadaše a muzikálové písničky v podání Elišky Bučkové a Braňa Poláka. Připraveno bude také občerstvení.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
1: V průběhu dne očekáváme spíše polojasno nebo oblačno, večer ale mají nastoupit silné přehánky nebo i bouřky. Teplotní maxima dosáhnou na 32 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Zveme všechny děti, jejich rodiče i prarodiče na strážnický pohádkový les s doprovodným programem. Přijďte v neděli 6. září od 14 hodin do Strážnického parku na Ostrůvek. Čeká vás 20 pohádkových stanovišť, soutěže, živá hudba, kouzelnická show Jiřího Hadaše a muzikálové písničky v podání Elišky Bučkové a Braňa Poláka. Připraveno bude také občerstvení.
0: Rádio Jihcimbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
2: Jihomoravská policie přišla o svou dlouholetou tvář. Ve věku 64 let zemřel po těžké nemoci její mluvčí Bohumil Malášek, který u policie strávil přibližně 20 let. Původně pracoval jako novinář, později působil nejprve na brněnském městském a následně na krajském policejním ředitelství. Kolegové i novináři na něj vzpomínají jako na zkušeného profesionála s nadhledem, humorem a lidským přístupem. Poslední rozloučení se uskuteční tuto sobotu v Čebíně na Brněnsku.
0: Rádio Jihcimbálka. Počasí.
2: V průběhu dne očekáváme spíše polojasno nebo oblačno, večer ale mají nastoupit silné přeháňky nebo i bouřky. Teplotní maxima dosáhnou na 32 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Vinaři z Ratíškovic zvou všechny kamarády i přes polní na otevřené sklepy do Ratíškovic. V sobotu 22. srpna od 13 hodin ožije Slavín vínem, cymbálem a moravskou náladou. Čeká vás 16 vinařů, 160 vzorků vín a 3 cymbálové muziky. Zvýhodněné vstupenky koupíte na webu vinoratiskovice.cz nebo na pokladně v den akce. Bojanovští vinaři vás zvou na bojanovské noční sklepy. V sobotu 29. srpna od 18 hodin se pro vás otevřou sklepy v Dolních Bojanovicích. V průběhu večera bude zpívat ženský sbor z Dolních Bojanovic. Čekají na vás skvělá vína a jedinečná atmosféra bojanovského podzemí. Vstupenky za zvýhodněnou cenu 400 korun koupíte v předprodeji na webu bojanovštivinaři.cz.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Cirkus Metropol přijíždí do Hodonína. Od 20. do 23. srpna vás na ulici Legionářů čeká velkolepé představení v klimatizovaném šapito. Těšte se na duo Štipka, umělce na koních a držitele bronzu z největšího cirkusového festivalu světa v Monte Carlo, artisty, tygry, velbloudy, arabské koně a další. Představení jsou ve čtvrtek, pátek a sobotu od 18, v neděli od 11 hodin. Více na www.cirkusmetropol.eu. Rádio Jih Cimbálka, aktuálně z Jižní Moravy.
1: Hra z Brněnské přehrady se 15. září úplně uzavře pro auta, cyklisty i pěší. Důvodem je rozsáhlá rekonstrukce za více než 46 milionů korun, která potrvá až do konce roku 2027. Řidiči budou jezdit objížďkami přes Kníničky nebo Rozdrojovice, pěší a cyklisté se na druhou stranu dostanou po lávce vzdálené asi 800 metrů. První omezení přijde už 31. srpna, kdy se kvůli údržbě malé vodní elektrárny částečně uzavře vozovka a chodník, průjezd aut zůstane zachovaný. Samotná oprava téměř 90-leté hráze zahrne novou hydroizolaci, vozovku, zábradlí, osvětlení i vodovodní potrubí.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
1: V průběhu dne očekáváme spíše polojasno nebo oblačno, večer ale mají nastoupit silné přeháňky nebo i bouřky. Teplotní maxima dosáhnou na 32 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz. Cirkus Metropol přijíždí do Hodonína. Od 20. do 23. srpna vás na ulici Legionářů čeká velkolepé představení v klimatizovaném šapito. Těšte se na duo Štipka, umělce na koních a držitele bronzu z největšího cirkusového festivalu světa v Monte Carlo, artisty, tygry, velbloudy, arabské koně a další. Představení jsou ve čtvrtek, pátek a sobotu od 18, v neděli od 11 hodin. Více na www.cirkusmetropol.eu. Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
1: Ve finále krajské soutěže Cena za krajinu bojuje 10 projektů. Lidé mohou až do 5. září hlasovat například pro úpravy poblíž Úval u Valtic, kde přibylo 318 stromů a téměř 5 hektarů květnaté louky. Další projekt obnovil více než 230 stromů a stovky keřů v Mikulčicích, kudy se v minulosti prohnalo tornádo. V Hruškách pak vysadili přes 1000 stromů a 1500 keřů a obnovili také tůně, rybník nebo větrolam. U Mikulova vznikají stromořadí, sady, polní cesty a další prvky, které mají omezovat erozi a pomáhat zadržovat vodu. V Boleradicích zase dobrovolníci obnovili 5 zaoraných cest a vysadili přes 200 stromů a stovky keřů. O vítězi rozhodnou lidé prostřednictvím internetového hlasování.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
1: V průběhu dne očekáváme spíše polojasno nebo oblačno, večer ale mají nastoupit silné přehánky nebo i bouřky. Teplotní maxima dosáhnou na 32 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Vinaři z Ratíškovic zvou všechny kamarády i přes polní na otevřené sklepy do Ratíškovic. V sobotu 22. srpna od 13 hodin ožije Slavín vínem, cymbálem a moravskou náladou. Čeká vás 16 vinařů, 160 vzorků vín a 3 cymbálové muziky. Zvýhodněné vstupenky koupíte na webu vinoratiskovice.cz nebo na pokladně v den akce. Bojanovští vinaři vás zvou na bojanovské noční sklepy. V sobotu 29. srpna od 18 hodin se pro vás otevřou sklepy v Dolních Bojanovicích. V průběhu večera bude zpívat ženský sbor z Dolních Bojanovic. Čekají na vás skvělá vína a jedinečná atmosféra bojanovského podzemí. Vstupenky za zvýhodněnou cenu 400 korun koupíte v předprodeji na webu bojanovštivinaři.cz.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz. Zveme všechny děti, jejich rodiče i prarodiče na strážnický pohádkový les s doprovodným programem. Přijďte v neděli 6. září od 14 hodin do Strážnického parku na Ostrůvek. Čeká vás 20 pohádkových stanovišť, soutěže, živá hudba, kouzelnická show Jiřího Hadaše a muzikálové písničky v podání Elišky Bučkové a Braňa Poláka. Připraveno bude také občerstvení. Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
1: Žně na Jižní Moravě jsou po 7 týdnech téměř hotové, zemědělcům zbývá sklidit méně než procento ploch. Úroda je ale slabší než loni. Průměrný výnos obilovin klesl z loňských zhruba 6,1 na letošních 5,12 tuny z hektaru. Pod celorepublikovým průměrem je většina obilovin i řepka, výjimkou jsou jarní a ozimý ječmen. Podepsalo se na tom především mimořádné sucho, které začalo už loni na podzim a také velmi horký konec letošního června. Výnosy většiny obilovin a řepky jsou tak nejnižší za posledních 7 let, kvalitu pšenice i ječmene ale ministerstvo zemědělství hodnotí převážně velmi dobře.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
1: V průběhu dne očekáváme spíše polojasno nebo oblačno, večer ale mají nastoupit silné přehánky nebo i bouřky. Teplotní maxima dosáhnou na 32 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Město Hodonín zve své občany na veřejné fórum Hodonín vašima očima. Jak chcete, aby naše město vypadalo za pár let? Co byste změnili, podpořili nebo zlepšili? Přijďte říct svůj názor a pomozte určit 10 hlavních priorit pro budoucnost Hodonína. Sejdeme se ve středu 9. září od 17 hodin v nově zrekonstruovaném dětském městečku v Bažantnici. Už od 16:30 si můžete celý areál prohlédnout. Více na www.hodonin.eu.
0: Rádio Jihcimbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
2: Jihomoravská policie přišla o svou dlouholetou tvář. Ve věku 64 let zemřel po těžké nemoci její mluvčí Bohumil Malášek, který u policie strávil přibližně 20 let. Původně pracoval jako novinář, později působil nejprve na brněnském městském a následně na krajském policejním ředitelství. Kolegové i novináři na něj vzpomínají jako na zkušeného profesionála s nadhledem, humorem a lidským přístupem. Poslední rozloučení se uskuteční tuto sobotu v Čebíně na Brněnsku.
0: Rádio Jihcimbálka. Počasí.
2: V průběhu dne očekáváme spíše polojasno nebo oblačno, večer ale mají nastoupit silné přehánky nebo i bouřky. Teplotní maxima dosáhnou na 32 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jich Cymbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všetkých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Vinaři z Ratíškovic zvou všechny kamarády i přes polní na otevřené sklepy do Ratíškovic. V sobotu 22. srpna od 13 hodin ožije Slavín vínem, cymbálem a moravskou náladou. Čeká vás 16 vinařů, 160 vzorků vín a 3 cymbálové muziky. Zvýhodněné vstupenky koupíte na webu vinoratiskovice.cz nebo na pokladně v den akce. Bojanovští vinaři vás zvou na bojanovské noční sklepy. V sobotu 29. srpna od 18 hodin se pro vás otevřou sklepy v Dolních Bojanovicích. V průběhu večera bude zpívat ženský sbor z Dolních Bojanovic. Čekají na vás skvělá vína a jedinečná atmosféra bojanovského podzemí. Vstupenky za zvýhodněnou cenu 400 korun koupíte v předprodeji na webu bojanovštivinaři.cz.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Hodoníne, připrav se, drakobytí připlouvá, dračí lodě, 20členné posádky a souboje na řece Moravě. A na břehu velký letní karneval, brazilská samba, tanečníci, capoeira, bubenická show, divadlo, kolotoče, workshopy, sportovní a dětská zóna, skvělé jídlo a host letošního drakobytí, tanečník ze Stardance Martin Prager. Sport, tým, emoce, zábava. 5. září, Veslák Hodonín. Přijďte ráno, zůstaňte až do ohňostroje. Drakobytí karneval 2026. Více na drakobytí.cz.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
2: Ve finále krajské soutěže Cena za krajinu bojuje 10 projektů. Lidé mohou až do 5. září hlasovat například pro úpravy poblíž Úval u Valtic, kde přibylo 318 stromů a téměř 5 hektarů květnaté louky. Další projekt obnovil více než 230 stromů a stovky keřů v Mikulčicích, kudy se v minulosti prohnalo tornádo. V Hruškách pak vysadili přes 1000 stromů a 1500 keřů a obnovili také tůně, rybník nebo větrolam. U Mikulova vznikají stromořadí, sady, polní cesty a další prvky, které mají omezovat erozi a pomáhat zadržovat vodu. V Boleradicích zase dobrovolníci obnovili 5 zaoraných cest a vysadili přes 200 stromů a stovky keřů. O vítězi rozhodnou lidé prostřednictvím internetového hlasování.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Na jihu Moravy dnes večer očekáváme hlavně přechodnou oblačnost. Zítra z rána má být oblačno až zataženo s lokálními přeháňkami nebo bouřkami. Během dne polojasno či oblačno, večer ale dorazí silné přeháňky nebo bouřky. Teploměry naměří maximálně 32 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jih Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Hodoníne, připrav se, drakobytí připlouvá, dračí lodě, 20členné posádky a souboje na řece Moravě. A na břehu velký letní karneval, brazilská samba, tanečníci, capoeira, bubenická show, divadlo, kolotoče, workshopy, sportovní a dětská zóna, skvělé jídlo a host letošního drakobytí, tanečník ze Stardance Martin Prager. Sport, tým, emoce, zábava, 5. září, Veslák Hodonín. Přijďte ráno, zůstaňte až do ohňostroje. Drakobytí karneval 2026. Více na drakobytí.cz.
0: Rádio Jih Cymbálka, aktuálně z Jižní Moravy.
2: Žně na Jižní Moravě jsou po 7 týdnech téměř hotové, zemědělcům zbývá sklidit méně než procento ploch. Úroda je ale slabší než loni. Průměrný výnos obilovin klesl z loňských zhruba 6,1 na letošních 5,12 tuny z hektaru. Pod celorepublikovým průměrem je většina obilovin i řepka, výjimkou jsou jarní a ozimý ječmen. Podepsalo se na tom především mimořádné sucho, které začalo už loni na podzim a také velmi horký konec letošního června. Výnosy většiny obilovin a řepky jsou tak nejnižší za posledních 7 let, kvalitu pšenice i ječmene ale ministerstvo zemědělství hodnotí převážně velmi dobře.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Na jihu Moravy dnes večer očekáváme hlavně přechodnou oblačnost. Zítra z rána má být oblačno až zataženo s lokálními přeháňkami nebo bouřkami. Během dne polojasno či oblačno, večer ale dorazí silné přeháňky nebo bouřky. Teploměry naměří maximálně 32 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Na Rádiu Jih Cymbálka máme rádi dechovku. A pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všetkých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8. hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Vinaři z Ratíškovic zvou všechny kamarády i přes polní na otevřené sklepy do Ratíškovic. V sobotu 22. srpna od 13 hodin ožije Slavín vínem, cymbálem a moravskou náladou. Čeká vás 16 vinařů, 160 vzorků vín a 3 cymbálové muziky. Zvýhodněné vstupenky koupíte na webu vinoratiskovice.cz nebo na pokladně v den akce. Bojanovští vinaři vás zvou na bojanovské noční sklepy. V sobotu 29. srpna od 18 hodin se pro vás otevřou sklepy v Dolních Bojanovicích. V průběhu večera bude zpívat ženský sbor z Dolních Bojanovic. Čekají na vás skvělá vína a jedinečná atmosféra bojanovského podzemí. Vstupenky za zvýhodněnou cenu 400 korun koupíte v předprodeji na webu bojanovštivinaři.cz.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

sa cestama piesnička kotúla, dešuhaj s dívčatem hájem sa potúla. Bývajú veselé, muziky hodové, v malovaných búdách víno rubínové. To je kraj bohatý na lásku, na ľudí. Tam ťa pěkné dzívča hubičku prebudzí. Je tam jak v pohádce od našej mamičky, kde kráčáš dzedzinou do našej uličky. Je to jak voňavé prečňama obilé,

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Město Hodonín zve své občany na veřejné fórum Hodonín vašima očima. Jak chcete, aby naše město vypadalo za pár let? Co byste změnili, podpořili nebo zlepšili? Přijďte říct svůj názor a pomozte určit 10 hlavních priorit pro budoucnost Hodonína. Sejdeme se ve středu 9. září od 17 hodin v nově zrekonstruovaném dětském městečku v Bažantnici. Už od 4:30 si můžete celý areál prohlédnout. Více na www.hodonin.eu.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Uherskohradišťska.
2: Letošní extrémní sucho vinice na Slovácku nezničilo, vinaři ale čekají spíš průměrný rok. V Blatnici pod Svatým Antonínkem, Polešovicích nebo Vlčnově vypadá úroda zatím slušně, starším vinicím totiž pomohly hluboké kořeny. Pomocnou ruku potřebovaly mladé vinice, které bylo nutné zavlažovat z podzemních zásob. Ve srovnání s ovocnáři tak vinaři vyšli z letošních extrémů relativně lépe. Nedostatek vody se ale podepsal na velikosti bobulí a někde proto očekávají nižší výlisnost hroznů. Rané odrůdy, například Solaris, už vinaři začali sklízet.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Na jižní Moravě má být dnes večer zataženo, k tomu se dostaví přehánky nebo bouřky. Během noci očekáváme ubývání srážek. Zítra pak podle předpovědi spíše zataženo, ráno místy přehánky nebo bouřky. Dopoledne má být přechodně oblačno a k večeru dorazí silné bouřky. Teplotní maxima se vyšplhají na 28 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Hodoníne, připrav se, drakobytí připlouvá, dračí lodě, 20členné posádky a souboje na řece Moravě. A na břehu velký letní karneval, brazilská samba, tanečníci, capoeira, bubenická show, divadlo, kolotoče, workshopy, sportovní a dětská zóna, skvělé jídlo a host letošního drakobytí, tanečník ze Stardance Martin Prager. Sport, tým, emoce, zábava, 5. září, Veslák Hodonín. Přijďte ráno, zůstaňte až do ohňostroje. Drakobytí karneval 2026. Více na drakobytí.cz.
0: Rádio Jih Cymbálka, aktuálně z Břeclavska.
2: Břeclav chce prohloubit spolupráci s rakouským Mislbachem. Zástupci obou měst jednali hlavně o sportu, školách, seniorech, nemocnicích a hasičích. Fotbalové kluby by si například mohly předávat zkušenosti, školy obnovit přeshraniční kontakty a hasiči v případě potřeby sdílet nejen zkušenosti, ale také techniku. Do spolupráce by se mohly zapojit i seniorské kluby a břeclavská sportovní organizace Tereza. Břeclav přitom rozvíjí vztahy také s rakouským Wilfsdorfem, se kterým připravuje projekt zaměřený na méně známé památky spojené s rodem Lichtensteinu.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Na jižní Moravě má být dnes večer zataženo, k tomu se dostaví přehánky nebo bouřky. Během noci očekáváme ubývání srážek. Zítra pak podle předpovědi spíše zataženo, ráno místy přehánky nebo bouřky. Dopoledne má být přechodně oblačno a k večeru dorazí silné bouřky. Teplotní maxima se vyšplhají na 28 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvu k poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Vinaři z Ratíškovic zvou všechny kamarády i přes polní na otevřené sklepy do Ratíškovic. V sobotu 22. srpna od 13 hodin ožije Slavín vínem, cymbálem a moravskou náladou. Čeká vás 16 vinařů, 160 vzorků vín a 3 cymbálové muziky. Zvýhodněné vstupenky koupíte na webu vinoratiskovice.cz nebo na pokladně v den akce. Bojanovští vinaři vás zvou na bojanovské noční sklepy. V sobotu 29. srpna od 18 hodin se pro vás otevřou sklepy v Dolních Bojanovicích. V průběhu večera bude zpívat ženský sbor z Dolních Bojanovic. Čekají na vás skvělá vína a jedinečná atmosféra bojanovského podzemí. Vstupenky za zvýhodněnou cenu 400 korun koupíte v předprodeji na webu bojanovštivinaři.cz.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz. Město Hodonín zve své občany na veřejné fórum Hodonín vašima očima. Jak chcete, aby naše město vypadalo za pár let? Co byste změnili, podpořili nebo zlepšili? Přijďte říct svůj názor a pomozte určit 10 hlavních priorit pro budoucnost Hodonína. Sejdeme se ve středu 9. září od 17 hodin v nově zrekonstruovaném

0: izolovaném dětském městečku v Bažantnici. Už od 16:30 si můžete celý areál prohlédnout. Více na www.hodonin.eu.
1: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Hodonínska.
2: V silnici 1/55 u Rohatce čeká náročná oprava mostu přes řeku Moravu. Provoz má ale zachovat speciální provizorní most. Jde o stejnou konstrukci, která donedávna sloužila řidičům při rekonstrukci mostu mezi Břeclaví a Poštornou. Současný most u Rohatce je v provozu zhruba 60 let a ředitelství silnic a dálnic chce v příštím roce minimálně zahájit soutěž na jeho opravu. Termín samotných prací zatím není známý. Podle starosty Rohatce půjde o rozsáhlou akci s dopadem na dopravu i za hranicemi. Rekonstrukci proto bude potřeba sladit s dalšími opravami silnic v okolí.
1: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Na jižní Moravě má být dnes večer zataženo, k tomu se dostaví přehánky nebo bouřky. Během noci očekáváme ubývání srážek. Zítra pak podle předpovědi spíše zataženo, ráno místy přehánky nebo bouřky. Dopoledne má být přechodně oblačno a k večeru dorazí silné bouřky. Teplotní maxima se vyšplhají na 28 stupňů.
1: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM. Zahrajte!

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Hodoníne, připrav se, drako bití připlouvá, dračí lodě, 20členné posádky a souboje na řece Moravě a na břehu velký letní karneval, brazilská samba, tanečníci, capoeira, bubenická show, divadlo, kolotoče, workshopy, sportovní a dětská zóna, skvělé jídlo a host letošního drakobití, tanečník ze Stardance Martin Prager. Sport, tým, emoce, zábava, 5. září, Veslák Hodonín. Přijďte ráno, zůstaňte až do ohňostroje.

0: Karneval 2026. Více na drakobití.cz.
1: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Břeclavska.
2: Vatičtí zastupitelé v 8 kladnými hlasy přijali návrh nového územního plánu. Stalo se tak na mimořádném zastupitelstvu, kam kromě vedení města dorazili také 30 obyvatel. Cílem změny je lepší regulace výstavby nových ubytovacích zařízení pro turisty. V minulosti město zakázalo výstavbu na některých pozemcích, což se nelíbilo zejména jejich majitelům. Územní plán je ve Valticích tématem bezmála 20 let a za tu dobu město řešilo stovky námitek. Názorové rozpory se často týkají třeba vybudování vinných sklepů či smíšené zástavby.
1: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Na jižní Moravě má být dnes večer zataženo, k tomu se dostaví přehánky nebo bouřky. Během noci očekáváme ubývání srážek. Zítra pak podle předpovědi spíše zataženo, ráno místy přehánky nebo bouřky. Dopoledne má být přechodně oblačno a k večeru dorazí silné bouřky. Teplotní maxima se vyšplhají na 28 stupňů.
1: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka, Rádio Jižní Moravy.
1: Rezjavorní.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

chceme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: nemáma rád. Máma rád, nemáma rád.
1: Ľúbi, nelúbi, ľúbi, nelúbi, ľúbi.
0: Máma rád, nemáma rád. Máma

0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.
1: Když uhlédnete toho čapatého vtáka s rozplesnutým zobákem, najisto by vás nenapadlo, že taký kůštěk ledva na jedno pojezení může aj člověka připravit do chalupu. Ale už se tak stalo. Tože jak už to bývá, skoro v každé chalupě krmili před hodama hus alebo kačenu. No a Jurovi Hrodkovi se jednou do rána tento masný vták z klece vypařil. Když to zjistil, začal létat po dvoře a co vidí? Kačena natahuje krk z klece u sousedů. Dverca vrzli, druhé bácli, Jura láp kačenu za krk a hybaj s ní dom. Bůhl s ní do klece, sedl si na kladu a zapálil fajku. Čučál do zemi a mrkotál jak koza.
2: Já vím, kačenku a překrmenu. No pravda. Inší by ti ani nešmakovala, pískořu zlodějský. Hej, mám to pěknou žůže za sousedů.
1: Co tak lamentoval, zase i dvěrca vrzli druhé bácli a na dvůr vletěl soused Matuš Luskačka z Řečů.
2: No, počúvaj, Juro, co je s Luskačenou? Co by mělo být, je moja, ukradl z něj.
1: Matuš klidno vytáhl kačenu z klece a vlékl ju dom. Ale to tak na Juru. Vyletěl jak zajíc z pilecha a hnál se po kačeně. Začali se o ňu táhat a když protestoval svojím ga, ga, ga, ga, ga, zavrčál Jura.
2: Drž doba,

0: tak, ty do toho nemáš to mluvit.
1: Chytil za krk Matuš za nohy a točili se po dvoře a kočky v díži. Jura řval na Matúša, Matúš na Juru a Kačena na oba. Když už měla jazyk vyvalený jak štruplu a polovičku péří oškubaného, zapackoval Matúš oškopek a Kačenu pustil. Jura smí ke špálku láp obušek a Kačenka sa odebrala do Kačeního ráju. Hodil k plotu, kde sa natáhla jak po dobrém obědě a klidno si zapálil fajku. Matúš si také zapálil fajku a pravil.
0: Juro, jak tě mohlo napadnout, že je to tvoja Kačena. Kačena ja Kačena. No zapomeňme na to, jsme ľudé chybující. Dáš mě 50 korun a budem kvit.
1: Jura mlaždil jazyčískem opod nebia, jak když švába dřevákem na stíně zabije, a zařvál.
0: Co? A pár liskanců bys nechtěl, ty zlodějů? A musaber, nebo dostaneš taký virgajs, že ti už žádná rajfazínka nepromění.
1: Matúš věděl, že Jura divočák, to se dlouho nebavil a odešel. Za nějaký čas dostal hrotek upomínku od advokáta o zaplatení Kačen. Nedal nic. Dostal druhou, třetí a zas nic. Tož žaloba. Soud, odvolání, soud a furt dokola. Soudili se skorem půl roku a dopadlo to tak, že Jurovi prodali rolí za 30 tisíc korun v exekuci. Ale největší neštěstí bylo, že ho koupil Matúš Luskačka. Když jel jedného dňa na koupené roli orat, čekal tam Jura z Flintu a přivítal Matúša.
0: Kruci, jenom se opovaž na tu roli stoupnout, tož to rozstřívám na lunty.
1: Matúš, kterému sa strachem rozklepali zuby, jak lůkotě ve vyschlém tragači, práskl do koní a jel do dědiny pro policajta. Za chvilku byli zpátky a co se stalo po úředním vyzvání policajta Šable, jsme se dověděli až u soudu. Pán soudcí přečtí protokol a potom záznam z policajtového notesa.
0: Na tolikátého a tolikátého vyzváňa občan Matúš Luskačka, abych použil své úřední moci a zakročil proti občanovi Jurovi Hrotkovi, který pre jeho ohrožoval na těle Flintu. Že tady šlo o rušení držby a občan Luskačka měl strachy plné gatě, dostavil se sám na místo činu a žádal jmenovaného Juru Hrotka, aby pole opustil. On mě řekl, aby ho polúbil vřit. Když se tak stalo, chtěl jsem použít své úřední moci a zavést ho do obecní šatlavy. Jmenovaný Jura Hrotek na mě jako na úřední osobu položil ruku, uškubně z blůze, kapsu aj s metánama, čepku vrazil na uši a pendrek mě hodil do turkyně s prohlášením, že takých veteránů, jak jsou já, zežere při špatné chuti aj 15.
1: Pán soudcí zakrútili hlavu a pronesli.
0: Hrotku, už toho mám akorát dost. Lesti si myslíte, že takové pán, jak jste vy neskročíme, to jste se zmýlil po druhé. Měsíc vězení nepodmínečně s jedným postem.
1: Jura zahučál pod nos.
0: A z té roli sklouzat nebude. Tomu dám písemně.
1: Hlava tvrdá jak dub, ale dutá jak kladinét. Nedaj Bože, aby sa jednou Hrotek dověděl, že tu Kačenu vyměnil jejich Francek za flašu slivovice.
2: Tak pane Vrký, prosím vás...
3: Už letím, šefe.
2: No...
3: Tak co si dáme, šefe?
2: No tak něco k jídlu. Já bych chtěl, kdybyste mi dal jídelní lísteček.
3: Jídelní lístek, ano. Tak moment, jen co najdu. Víte, kam já ho dal, safra. Kdo je tady někde byl? Jídelní lístek.
2: A vy máte jenom jeden?
4: No tak to vám se stačí, ne?
2: Jeden mi stačí. Hlavně, když mi ho dát.
4: No samozřejmě, že vám ho dám, jen co ho najdu. Nechci si dát řízeň?
2: No tak to já ještě nevím. Já bych chtěl nejdříve ten jídelní lístek.
4: Jídelní lístek, ano. Si dejte řízek a máte to. Stejně byste si ho dal.
2: A co vy víte, co já bych si dal?
4: No. Je, už vím, kde je. Víte, kde je?
2: No.
4: Já jsem s ním prvé podložil stůl, šefe. No, vidíte, tady je, hlejte. No, podívejte, tak si můžete vybrat, tady ho máte.
2: Děkuji.
4: No.
2: Jo, no, ale pane Vrtí, to je všechno přeškrtaný tady.
4: Jo, to všechno, hlejte, tady máte řízek.
2: No a to je všecko.
4: No, samozřejmě, vidíte, to druhý je pryč.
2: No, jo, no. Jo, počkejte, tady ještě ptáček dole, tak mi dojďte toho ptáčka.
4: Jaký ptáček, jo? Vedoucí ptáček,
2: no tak mi doneste tedy ten řízeček.
4: No řízeček, samozřejmě, prosím.
2: Jo a počkejte, ono, vy nemáte tam náhodou k tomu něco ostřejšího, tak trošku na povzbuzení.
4: Něco ostrýho na povzbuzení?
2: Jo.
4: No tak máme tady, jak vidíte, celerový salát.
2: Celerový salát?
4: No.
2: No ale to přece není nic ostrýho, tak jiné na povzbuzení.
4: Celerový salát?
2: No, všem, že ne. Co? Ale ne, to jsou pověry.
4: Mně to pomáhá, no.
2: To já nechci, doneste mi jen ten řízeček.
4: Řízeček, samozřejmě, prosím.
2: Jo a pane Vrtí, prosím vás, podívejte se ten umru. Samej drobek.
4: Jo, to vám, samozřejmě to vám trošičku.
2: No ale počkejte, na mě to nemusíte smetávat.
4: Ne, to je pořádku, trošku takhle to uděláme.
2: Ještě ten popelník, kdyby jste
4: to tady zase tadyhle tady. Nechali to tady, to jsou lidi tady zrovna.
2: No tak prosím vás, pane, podívejte se.
4: To je jenom pár čistých vajíků, to je v pořádku. Protože to vám ještě otočím takhle
2: trošku.
4: Ne, ono je to lepší, víte? Ono je to lepší, protože ono je to z téhle strany. Z téhle strany trošku takhle to. Ne, já to udělám takhle. Takhle to trošičku. Počkejte, takhle, jestli to odezme. Trochu moc
2: simáčku tady.
4: Ne, to moc simáčku tady ke stomu, ono je to lepší takhle. Už je to dobrý, ano. To je, ono se to trošičku převrlo, je to dobrý, ano. No, ono je to z téhle strany sice trochu flekatější, ale je to tady krásně zasklý, jak vidíte, takže ono je to lepší. Takhle,
2: to je dobrý, no,
4: z téhle strany, ano.
2: Tak mi doneste ten řízeček.
4: Řízeček, samozřejmě, ano.
2: Jo a pane Vrchý, já mám hroznou žízeň.
4: Aha.
2: Jedno pivo by...
4: Pivečko, samozřejmě, už je tam natočený, jo. Samozřejmě, ne to bude.
2: Ale pane Vrchý, prosím vás, nejdříve to pivo, to... nebo leknu žízeň.
4: Samozřejmě, abyste nelekal, nelekejte se, já vám ho přinesu, ne to.
5: Tak. U nudle? Restaurace u nudle? Nepak, co jste špatně, my jsme u nudle. Vlastně my jsme restaurace.
4: No jo, nepak, kuří hoka, to jste špatně.
5: Tak. U nudle? Jo, nazdar, Lojzo. No to je dost, že voláš. A jak to, že jsi tam včera nebyl? Co? Ušní katar? A jak to ušní katar? A jak to je, to kašleš ušima, nebo?
2: Pane,
5: jo, takhle já.
2: To pivo.
5: V uších jako, no jo.
4: Tak tam si měl bej, to byla svatba. No je, to bys... Ta dala člověku tu pravou náplň. No jako myslím, že ses tam mohl naplnit, co si chtěl, no. Já ti tam byl plnej kontušovky. No jo.
5: No to by si nevěřil, co ta kontušovka s člověkem udělá. Já myslím, že to má poslední hodinka. Představ si, já ti tam po polívce napsal svou poslední vůli. Já ti myslím, že už se masa ani nedožiju. Co? Jaký pivo?
4: Jo tak ne, to asi nevšimej, to tady zloví jeden s pivem pořád.
5: Co? Prosím tě. No vypravuj, jo, to je zajímavý. A kam spěcháš? Aha, no jo. Tak zavolej, až budeš na place. No ahoj, nazdar.
2: No, to je dost.
5: Tak tady, šefe, máte to pivečko.
2: No.
5: U nudle? De pak to jste špatně. De pak Bedy dělá tady bednotechna. Nebo technobedna. No jo, samozřejmě. Tak, šéfe, tady...
2: No, to...
5: Je...
2: To pivo.
5: Tak, tady máte ten řízeček a to pivečko.
2: No, to je dost, to vám řeknu.
5: Můžete se hned do toho pustit.
2: No, děkuji.
5: Tak.
2: To pivo má ale divnou chuť.
5: Pivo?
2: No, to vám povím.
5: Na hořky, jak pivo, no jo.
2: Podívejte se, jak je to pivo kalný. Vidíte to?
5: Kalný, nebo kalný, to je jen tak špinavá sklenice.
2: No a to má být jako ten řízek tohle.
5: No samozřejmě, to vidíte, ústřice to nejsou.
2: No jo, ale toto teda ale vypadá.
5: No jo, řízek, no co, jak
2: no, ale že by to vypadalo čerstvě, to se říct nedá, pane vrchní.
5: No tak je snad trochu unavený, že jo, no ale je to řízek.
2: No řízek, ale taky sotva viditelný. To tady naproti v restauraci dávají přinejmenším třikrát tak velký porce.
5: No jo, ale nezapomeňte, že zase na tom tolik nevydělají, že jo. Všechno má svý.
2: Pane vrchní, to je úplně studený.
5: A co je studený?
2: No všecko, brambory.
5: No to je takovej druh,
2: ale
5: no.
2: Ten řízek je taky studený.
5: Řízek?
2: No ovšem.
5: Ten je teplý, žádněte se.
2: Teď mě umastíte. No, tohle je mi hospoda. Kdybych neměl takovej hlad, tak se jdu najíst naproti.
5: No jo, nejde mi to. No naproti tam vařej dobře, já tam taky chodím.
2: No ale to nejde vůbec ani ukrojit, no pane, podívejte se, pane vrchníne, tohle já jíst nebudu, to si odneste a přineste mi jiný řízek.
5: No jiný řízek, šefe, teď už se to takhle vohnul.
2: Tak ale vidíte, jak je to tuhý maso.
5: No jo, no tak já ty tuhý řízky, abych vám řekl upřímně, taky rád nemám. Hlavně z toho důvodu, že veškerou sílu, co ten řízek tomu tělu dá, člověk tím kousáním zase ztratí.
2: No, podívejte se, jak to maso je tuhý, to nejde vůbec ani ukrojit. No,
5: ukažte, já vám trošku nabrousím nůž, budete
2: ale
5: vidět,
2: ne,
5: to bude
2: když tak přineste jiný přímo.
5: Nebojte se, ten bude ostrý. Nebojte se. U nudle? Restaurace u nudle? De facto jste špatně. No samozřejmě už po třetí voláte. Ten bude šefe jak břitva, budete koukat? Šefe! Je tohle to možný, to jsou lidi? Dám jsem 20 tu zara a uteče mi bez placení.
6: Rádio Jich Cymbálka.
7: Lázně Mokřady. Z okna svého pokoje v léčebném domě Jesenius vidím rozlehlý starý park. Chci tento pokoj vždycky, neboť čas blázních plyne pomalu a v parku je stále co pozorovat. Muže a ženy, jak chodí cestami po dvou nebo sami lázeňským krokem, který je jiný než chůze městem. Rozeznám i páry, které k sobě dávno patří od těch, co se poznali až tady v národní kavárně zvané Balírna. Pozoruji ptáky, jak pacientům nebojácně sedají na dlaň a zobou drobky, které pro ně smetly po jídle z obrusu a také veverky, které tady dávno vyměnily svou plachost za pamlsky a prosí o ně s předníma nožičkama na prsou jako žebračky. Spoustu pozorovacího času mi zaberou stromy. Půda je v Mokřadech nasáklá vodou jako houba. A to je příčina, proč některé stromy nerostou kolmo k zemi, ale šikmo, jak jsou jejich kořeny v měkké hlíně nejisté a jak při silnějším větru se kmeny s hlubokým podzemním praskotem nakloní a tak už zůstanou. Jsou mezi nimi i stromy cizinci, imigranti z dalekých krajů a ty jsou opatřeny cedulkami s latinskými botanickými názvy. Teprve teď je park takový, jak si ho kdysi jeho zakladatel doktor Maurer vysnil, když dal vysadit útlé stromky s trpkým vědomím, že zakladatelé parků se hotového díla nedožívají. Proto mu někdy při pohledu na klenby rozložitých dubů šeptám, povedlo se to, doktore. Přímo pod mým oknem je telefonní automat. Teď, když má kdekdo svůj mobil, je už používaný málo. Ale byly doby, kdy tu lidé stáli ve frontě a bušili netrpělivě na sklo budky, že i oni mají právo podat domů zprávu, že se jim v lázních líbí. Někteří zůstávají automatu věrní i dnes. Je zajímavé, že většina lidí si myslí, že do telefonu je třeba řvát, zejména je-li to hovor meziměstský. Nevěří tomu, že by je bylo na tu dálku slyšet. Proto já ve svém pokoji většinu hovorů slyším. Někdy mi to vadí, ale většinou mě to baví. Haló, to jsi ty, Věruš, tady Laďa, volá Moravák a já hádám, jestli je od Brna nebo z Hané. Tože já volám, jestli na nedělu přijedeš. No já ti nevím, Věruš, tady je strašné počasí, déšť, mlha, zima. Tu k oknu, abych viděl tu náhlou změnu počasí na vlastní oči, ale venku je modré nebe a slunečný jarní den. A hned taky spatřím příčinu toho nečasu. Na lavičce čeká plnoštíhlá pacientka středních let a ovívá se slaměným kloboučkem. Tak ti nevím, Věruš, jestli je rozumné, aby semka jezdila. Ta dráha též není zadarmo, tak ti nevím. Ano, ano, však už zbývá jen týden, ano. Haló, oplatky pro děti už mám koupené, tak pa? Když Moravan zavěsí sluchátko, nedá mi to, vykloním se z okna a veselo zavolám. Tak mlha, déšť a zima, říkáte. On zvedne oči ke mně a odpoví, neposlouchej cizí hovory, kreténe. Tak trávím čas v lázních mokřady, kde se pacienti zotavují a páří. Každého rána, když paprsky nízkého slunce teprve proskoumávají chladný, vlhký vzduch parku, vidím hlavní cestou přicházet manželský pár, který je ubytován na protilehlém konci parku a k nám do léčebného domu Jesenius chodí posnídat. Je to pár, kterého si nemůžete nevšimnout. Vysoký, asi 50letý, prošedivělý muž osmahlé pleti, s hlavou sportovně vztyčenou, jako by se ani nepotřeboval dívat na cestu a po jeho boku, lehce do něho zavěšena předloktím, nápadně krásná, jen o něco menší žena s černými vlasy staženými do ohonu. Je útlopasá a dlouhonohá. Takové vyšlechtěné páry se seznamují na tenisových kurtech, kde si v bílých šortkách a krátkých sukínkách při nápřazích a předklonech nutných k dobíhání míčků vzájemně ukáží pružnost svalstva a kůže a úměrnost svých těl a při setkáních u sítě pocítí dráždivost potu, aby si pak vysprchovaní a prokrvení na terase u nápoje s ledem řekli, že bližší seznámení je nezbytné. Jsou to manželé Karel a Jana Hockrovi. Inženýr Hockr je slepý. Seznámili jsme se v čekárně primáře Václava Kaliny, jehlasného specialisty v léčbě pohybového ústrojí. Pacienti mu přezdívají medvěd. Jistě znáte scénu ze Smetanovy Prodané nevěsty, kdy Vašek, přestrojený za medvěda, sejme zvířecí hlavu a volá: lidičky, nebojte se, já nejsem medvěd, já jsem Vašek. Když primář Václav Kalina ráno otevře dveře do čekárny, měl by to zvolat také, protože ani lékařský plášť není schopen zakrýt, jak je ten člověk příšerně chlupatý. V teplých měsících nosí snad jen ten plášť na holém těle, které však holé není. Na široké hrudi se mu derou ven chomáče černého porostu a vyhrnuté rukávy odkrývají huňatou srst na jeho mocných pažích, ukončených prackami, které jsou ušetřeny chlupatosti jen na dlaních a bříškách prstů. Místo toho, aby nás primář Kalina uklidnil, že není medvěd, každé ráno si ve dveřích natěšeně zamne ruce a zařve na nás. Tak, koho tady máme? Při těch slovech si povyhrne rukávy ještě výš, jako bychom byli skupina odvážlivců, kteří mají tu smělost se s ním dnes utkat. Při čekání na tuto chvíli jsme se s manželi Hockrovými dali do řeči. Karel, budu mu tak říkat, neboť jsme teď dobří přátelé, není slepý od narození. Až do svých 33 let pracoval jako statik. To jsou inženýři, kteří ručí za to, že barák nespadne. Při rekonstrukci starého domu v Kovářské ulici trvali památkáři na tom, že průčelí musí zůstat, ostatní zdivo se mohlo podle potřeby nahradit novým. Na staveništi došlo ke sporu o jednu příčku. Karel jako statik konstatoval, že není nosná a může se bez obav zbourat. Při večeři ho pak zastihla rozhlasová zpráva, že dům v Kovářské ulici se zřítil a v jeho troskách zahynuli dva lidé. Podle líčení paní Jany manžel zbledl, vytřeštil oči, chytil se za hlavu a oběma rukama s ní lomcoval, jako by si ji chtěl utrhnout. Pak ztratil vědomí a skácel se na podlahu. Když ho vzkřísila, otevřel oči, ale neviděl nic. Ani když se pak dozvěděl, že k neštěstí došlo na jiné stavbě v Kovářské ulici. Po marném vyšetřování na očních klinikách a po měsíčním pobytu v londýnském sanatoriu věhlasného profesora H.G. Sherpa se přihlásil do kurzu ladičů pian, protože měl dobrý sluch a za studentských let hrával obstojně na klavír. Karel neladí jen tak někde, například v karlínském rozhlasovém studiu A, v několika předních pražských divadlech a ve Dvořákově síni Rudolfína. A právě toto povolání, při němž bývá hodiny schrben a ledící klikou trpělivě milimetr po milimetru napíná struny, mu poškozuje páteř a způsobuje bolesti hlavy. Když se paní Jana náhodou dověděla o skvělé pověsti lázní Mokřady a primáře Kaliny, neváhala a zajistila mu léčbu. Tuto volbu jsem jí upřímně schválil, neboť mám podobné problémy. Mně je způsobil psací stroj a teď v tom úspěšně pokračuje počítač. A medvěd mě dokáže zbavit bolesti i na několik měsíců. Když to říkám, Karlovi nevidoucí oči jsou upřeny na protější stěnu, kde nevidí nákres zdravé a pokřivené páteře, kdežto oči jeho ženy se neustále dívají na mě. Jsou temně hnědé a doširoka otevřené. Víčka se jen občas sklopí, aby oči zvlhčila a potřela novým leskem. Je těžké těm očím neuhýbat, jinak by člověk ztratil dar řeči. Pouze při úsměvu se v koutcích jejich úst objeví drobné vrásky jako jediný důkaz, že tato tvář nepatří dívce, ale ženě. Kolik jí může být? 35? 40? Ne, 40 ještě ne. Vy píšete? Zeptala se. Pro noviny, řekl jsem. A chtěl jsem, aby se ještě na něco zeptala, protože jsem nevěřil, že má opravdu tu zrezivělou barvu hlasu ten nakřáplý rejstřík, který k ní nepasuje a který už jen miluji. Tak, koho tady máme? Zeptal se místo ní medvěd. I když jsem byl objednán jako první, přepustil jsem své pořadí Karlovi v doprovodu jeho paní. Dovedu si přesně představit, co se uvnitř odehrává. Zatímco chlupáč na uvítanou téměř rozdrtí pacientově manželce útlou ruku. Au! Ozvalo se z ordinace, jen co jsem na to pomyslel. Karla se ujme rehabilitační sestra Lenka, aby vyplnila dotazník. Lenka stojí za popis. Tato dívka medových vlasů je tu proto, aby poličtila medvědovo doupě svou něhou. Na rozdíl od primáře Kaliny je celé její tělo, z něhož znám pochopitelně jenom paže, nohy a úpatí malých ňader, pokryto jemným, sotva viditelným chmířím, jakým jsou obdařeny meruňky či broskve. Sluneční svit, dopadající na její kůži v patřičném úhlu, dokáže z toho vykouzlit divy podobné zárodkům svatozáře. Po vyplnění dotazníku vás sestra Lenka požádá, abyste odložili téměř všechno šatstvo a nabídne vám doteky svých prstů a dlaní. To bývá pro mě jeden z nejvzácnějších darů, které lázně Mokřady poskytují. Bezpečně nachází obratle a jiná místa na mých zádech, která si říkají o promnutí, a mírnou bolestí pak potvrzují, že hledaná ložiska byla nalezena. Teprve když je všechno svalstvo prohněteno a uvolněno, vezme mě do pracek medvěd. Kdybych nebyl takto připraven k zápasu Asi bych to nepřežil. Primář Kalina uchopí předními tlapami mou nohu a vylomí ji do úhlu, v jakém v životě nebyla. Potom mi ji zkouší vytrhnout z těla a když se to nepodaří, snaží se mi ji vykloubit. Potom zkouší, jak dalece jsou mé paže ukotveny v ramenou a co by to udělalo, kdyby klouby vyprostil z pouzder. Když zaúpím, zvíře spokojeně funí. To je první kolo našeho zápasu. Pak si sednu na židli a povídáme si. Ale účelem tohoto zdánlivě neškodného přátelského tlachání ovšem možném není jen oddech. Jeho smyslem je odvést mou pozornost od zásahu, který mě čeká. Vím to a přece se vždycky nechám přelstít. Medvěd stojí za mnou a prohmatává mi krční páteř, tepny, ramena a ptá se: o těch letadlech z druhé světové války, to jste psal vy? Myslíte ten článek v Květech? Zeptám se a cítím, že mi medvěd nasadil chvat, kterým sevřel krk. Ten chvat, kterým jsme jako kluci vždycky dostali soupeře na lopatky. A co si myslíte o Messerschmittech 109? Otáčí mi hlavou doleva a doprava. Nebezpečné stíhačky, řeknu. Podle mě byly lepší než britské Spitfirey, řekne on. No to se teda mýlíte, protože... A to je ten okamžik, kdy mi zvíře nečekaně škubne hlavou, až to v obratlých křupne. A než se vzpamatuju, je to tu znovu, jenže na druhou stranu. Fuj, tajbl! Vydechnu a otevřu oči, abych přestal vidět jiskřičky. No a je to, řekne vítězně zvíře, a jde si umýt tlapy. Zjistil jsem, že v lázních Mokřady je spousta klavírů. Skoro každý solidní léčebný dům má v hale pianino nebo křídlo. Vyjednal jsem Karlovi ladění u nás v Jeséniu, v hotelu Hvězda a také ve zdejším divadle. Chodím s ním ladit a povídáme si. Paní Jana to uvítala. Začali jsme v divadle. Už ti škubnul hlavou, zajímalo mě? Ještě ne, odklopil Karel desku křídla a jako nějaký zaklínač vstáhl ruce nad vnitřnosti nástroje, aby se jich roztaženými prsty dotkl a zorientoval se ve spoustě filcových kladívek a lesklých strun, které se po trojicích, po dvojicích a ty tlusté samojediné pnuly v jeho útrobách. Tak to on si nechává, až si tě připraví, usoudil jsem. Karel toho kladění moc nepotřebuje. Ladičku, nejednočárkované A, kliku, gumový klínek, ruce a sluch. Klínek, jak jsem pochopil, užívá tam, kde jsou struny po třech. Vloží ho mezi dvě, čímž je utlumí a může tu zbylou naladit. A právě ten klínek nemůže teď najít. Šátrá rukama na dně brašny i v jejím okolí, ale marně. Ten klínek způsobil, že jsem byl vyslán za paní Janou. Proč to nepřiznat? Příležitost být s tou úžasnou ženou chvíli o samotě mě naplnila příjemnou trémou. Cestou jsem si chystal, co vtipného ji řeknu hned ve dveřích. Napadlo mě, jdu si pro takový malý černý klín, ale hned jsem to zavrhl jako primitivní dvojsmysl, kterým bych se u ní mohl taky pěkně schodit. Nakonec jsem se i zastyděl, že mě to v mém věku vůbec napadlo svádět nevidomému příteli ženu, ale marná sláva, napadlo mě to, no. Když jsem došel k hotelu a zaklepal na dveře pokoje číslo 10, otevřela mi asi 50letá pokojská s šátkem na čele. Zdálo se, jako by se trochu lekla. Hledám paní Hokrovou, řekl jsem. Dobrý den, právě jste ji našel, řekla si narezlým hlasem a pozvala mě dál. Promiňte, jsem blbej, vydal jsem ze sebe a bylo mi trapně. Nejste, já jsem se jenom nestačila nalíčit, usmála se smutně a prsty se přitom jakoby proběhla po tváři, z které na mě hleděly malé, unavené oči obklíčené síťkou vrásek. Bylo to neuvěřitelné. Můžu vám uvařit čaj? Zeptala se s varnou konvicí v ruce. Ne, děkuju, přišel jsem jen pro klínek, co se dává mezi struny. Karel si ho zapomněl vzít, řekl jsem. Ten bude v saku, vydala se ke skříni a přilovení v kapsách manchesterového saka zády ke mně dodala. Takhle byste mě asi nechtěl, vidíte. Jak jste přišla na to, že bych vás chtěl, řekl jsem rychle, než se otočí. To my holky poznáme. Helejte, tady je. Podala mi gumový klínek a s úsměvem, který udělal kolem úst další vrásky, řekla, možná, že je to tak lepší. Proklid v lázních. Ladění klavíru je léčba nemocného nástroje. Je to trpělivé uzdravování, jehož úspěch je takřka jistý. Karel začíná ve středním poli klaviatury. Neúprosně povoluje a napíná struny, dokud nelahodí uchu v oktávách, kvartách i v tercích. Teprve když je toto jádro vyléčeno a dokazuje to čistými akordy, věnuje se léčitel hlubokým tónům, kde kladívka sekají do tlustých basových strun a pak si posune židli doprava k nejvyšším, které už skoro nezní, ale jenom tak pinkají, jako byste ťukali do dlaždiček. Ta primářová Lenka, jak vypadá? Zeptal se Karel soustředěný na pohyb páky v pravé ruce. Je krásná, řekl jsem. Myslel jsem si to. Má to po celém těle? Chtěl vědět. Co je vidět, tam to má. Jako broskev, řekl. Bude neobyčejně vzrušivá, řekl bych. Přejedeš jí lehce po kůži a je to. Asi jo. Jaký má oči? Modrý. Myslíš, že s ní medvěd spí? To nevím, řekl jsem. Spí, i když si vykají, to já poznám z hlasů. Jaký má prsa? Prsa má jako nový, vypadlo ze mě a Karel musel nechat ladění, jak se tomu smál. Jo, holky, kdy nás to pustí, vzdychl a potom se obrátil do směru, kde mě tušil. Nevím, jestli je moje žena tak hezká, jak si ji pamatuju. Ona byla neskutečně krásná. To je výhoda slepoty, že mi žena nestárne. Je pořád neskutečně krásná, řekl jsem. Řekni na mou duši, usmál se. Na mou duši, odpověděl jsem, protože někdy se lhát má. Když lékař klavíru doladí, uzdraveného pacienta si poslechne. Karel odložil ladicí páku, sklonil se ke klávesám a začal hrát. Byla to skladba Erola Garnera Misty, smutná jako deštivý den. Prvně jsem ji slyšel kdysi dávno od kavárenského klavíristy, když mě opustila moje první holka. Proč hraješ zrovna tuhle? Jak můžeš vědět, že ji miluju? Položil jsem mu vděčně ruku na záda. Karel nepřestával hrát a spokojen s výsledkem své práce mi do molových akordů vysvětlil. Protože tady, kamaráde, se dostanou těsně vedle sebe D a S. Dva znepřátelené sousední tóny, rozumíš, který se nesnášejí. A když to naladíš tak, že se nejenom snesou, ale navzájem se rajcujou, tak je to piano zaručeně v cajku. Ve čtvrtek se Karel dočkal medvědova obávaného škubu. První dojem ti byl, že mi utrh hlavu a dá si ji do vitríny, zhodnotil to, když mi ho paní Jana předávala. Zatímco ona šla do zdejšího nového bazénu, my jsme měli v plánu dívat se u mě na televizi. Je divné říkat, že se Karel bude dívat, ale protože dávali přenos tenisového zápasu, jemu stačil komentář sportovního reportéra a pár mých poznámek, aby si představil, co se na hřišti děje. Je mi blbě, řekl, když jsem ho usadil ve svém pokoji do křesla. Hlava? Jo. Nevím, jestli to ten raubíř nepřehnal. Na takový zacházení nejsou ty krční obratle zvyklí. Kroutil v křesle hlavou a pak si dokonce ukryl tvář do dlaní a mnul si oči. Pustil jsem televizi. Ozvaly se pukavé zvuky odráženého míčku a na obrazovce se začervenal Antukový dvorec. Po něm se proháněl Radek Štěpánek celý v bílém. Jak vypadá ten Štěpánek? Chtěl vědět Karel. Ke komu bych tě ho? Asi jako Petr Forman. Nebo tak jako Matěj, ty dvojčata, jestli je znáš, říkám. A pak vykřiknu, skvělá hra na síti. Skvělá hra na síti, zopakuje to po mně reportér. Dvojčata Formanovi jsem viděl ve filmu, když jim bylo 5, Takže tvoje informace je matoucí, zaklání Karel hlavu s bolestí ve tváři. Prostě je to černovlasej kluk, šlachovitej, houževnatej. Teď to ovšem s tím výletem k síti přepísk, protože ho Francouz přehodí a už to nedoběhne, kdyby se přetrh. Na chvíli jsem na Karla zapomněl a sledoval napínavou hru a pak se z křesla ozvalo. Je možný, že stromy rostou nakřivo a ne svislé? To je možný jedině tady v Mokřadech, protože je tady skoro bažina. Otušil jsem s očima na obrazovce. Josefe, řekl Karel podivně nejistým hlasem. Otočil jsem k němu hlavu a viděl, že už nesedí v křesle, ale stojí, oběma rukama se opírá o parapet, jako by se díval z okna. Josefe, řekl znovu tak naléhavě, jako by měl závrať a potřeboval podepřít, že jsem vstal a došel až k němu. Myslím, že vidím, řekl tiše s jakousi opatrností v hlase, jako by se bál, že se rouhá. Jestli je to park, co je tam dole, tak já vidím. Je to park, Karle, zakřičel jsem a popadl ho zezadu pevně za ramena. Je to nádherný lázeňský park. Otočil se ke mně s očima plnýma slz. Ten proud se nedal zastavit. Stékali mu po tvářích na flanelovou košili a tam se rozpíjeli. Utíral se moje prsty, pak jsem mu plácal oběma dlaněmi po lících, jako bych se chtěl sám ujistit, že je to pravda, že se mi to nezdá. Pojď, posaď se, ukopil jsem ho za předloktí, jak jsem byl zvyklý. Křeslo je tady. Už nemusíš, ty vole, já ho vidím, zasmál se v pláči. A když se posadil, řekl, představoval jsem si tě mladšího a ty už jsi dědek. Promiň, máš hlas o 20 let mladší. Janě to musíme říct. A medvědovi, říkal jsem ti, že to je zázračný doktor. To zvíře s tebou škublo zatraceně dobře. To jo, uznal Karel s mobilem v ruce a nedívaje se na klávesnici, stiskl po paměti jedničku. Má vypnuto, asi je v bazéně, řekl po chvíli čekání. Zajdeme tam, chci bejt u toho, novinář musí bejt u toho. Chtěl jsem mu pomoci z křesla, ale bývalý slepec vstal sám. Po několika krocích však zjistil, že to bude nad jeho síly. Mate mě, jak věci couvají, když jdu, rozumíš? Dělá se mi z toho blbě v očaludku, řekl a vrátil se do křesla. A tak se stalo, že jsem šel pro paní Janu sám. Už na schodech mi došlo, jak je to dobře, protože do bazénu, obával jsem se, chodí ženy nenalíčené. A já jsem chtěl, aby jí Karel spatřil krásnou, aby nedopadl jako já, když jsem jí měl za pokojskou. Ten šok by mu neudělal dobře. K lázeňskému akvaparku se dá projít kavárnou. Kličkoval jsem mezi jejími marmorovými stolky a u posledního jsem paní Janu spatřil. Ukázalo se, že moje obavy byly zbytečné. Byla nádherná. Seděla s primářem Kalinou, jednou rukou pojídala zmrzlinu a druhou čechrala srst na jeho předloktí. Když jsem k ním zamířil, přestala se ho dotýkat a tázavě na mě upřela velké, udivené oči. Karel není slepej, řekl jsem zadýchaně. Všechno vidí. Oba se těch slov lekli, co jsem nečekal. Pohlédli na sebe a pak se medvěd dotčeně zeptal, co ti myslíte? Asi jste mu vrátil zrak, řekl jsem. Cestou parkem k mému hotelu Jesenius vyjádřil primář Kalina domněnku, že Karel mohl mít něco latinského, což teď něco jiného latinského uvolnilo, ale stává se to prý naprosto výjimečně, takže můžeme mluvit o zázraku. Paní Jana šla před námi rychleji a rychleji, takže jsme jí nestačili. Řeknu vám, to mě tedy samotného zaskočilo. Zafuněl zázračný lékař s pohledem na její úžasné dlouhé nohy, které se vzdalovaly. Poznámka. Ze dvou očních lékařů, kteří tento příběh četli, dva konstatovali, že je vymyšlený a odborně scestný. No, jejich chyba.

0: Kapitola 6. Vánoce. Nastal štědrý den. Atmosféra uroty se zcela změnila. Poddůstojníci okázale ignorovali své velitelské povinnosti a přemítali, zda nemali riskovat vážný poklesek a následovat neukázněného staršinu Boučka. Vojíni prvního ročníku se začali připravovat na důstojnou oslavu Vánoc. Československý farář Štětka, evangelický duchovní Moučka a katolický kaplan Bejbl se sešli na PVSC a pod stromečkem s cizeným vojinem Cimlem v přilehlém lesíku nacvičovali koledy na strunné nástroje, které byly k dispozici pro osvětové účely. Vojin Šany stále křičel do prdele a usilovně kopal do vojenského kufru. Sentimentální vojín Bambara prohlásil, že se jde oběsit, avšak neučinil to. Vyběhl pouze před barák a strašlivým krákoravým hlasem zpíval velice nemravnou píseň. Kulak Vata vyslovil názor, že vším jsou vyni komunisti a číšník Dočekal začal tklivě broukat. PTP, co to jen znamená? Mí černý ramena, svoboda ztracená. PTP, tam je to napitel, říká náš velitel v tom PTP. K jednotce se vrátil dozorčí roty Černík, neboť okatá paní Kantinská musela běžet domů rozdávat dětem dárky. Pokorný psal Helence z hostivaře už 19. stránku a Šany stále křičel do prdele. Do potoka zvraceli dva vojíni. Posluchači kolem Cimla se smrskli pouze na Cikána Kotlára a Dušana Jasánka, který byl zřetelně vzrušen. Voňavka odzbrojil Bedrnu a zachránil Beneše před ubodáním bajonetem. Hnilička otevřel okno a vyhazoval prázdné lahve od senátora do vrbiček. Na PVSC pořád hráli faráři koledy a právě začínali. Slyšte, slyšte, pastuškové, dudlaj, dudlaj. Dudlaj dá. Nahod boží měl Kefalín službu dozorčí roty a v té funkci byl současně velitelem hotovosti. Neboť 8 ozbrojených mužů byl stále na strážnici a nepříliš ostražitě mastilo karty. Dopoledne přijelo několik návštěv. Za Hniličkou přijela maminka, za Benešem tatínek a za Kotlárem celá cikánská osada v počtu asi 40 osob. Jejich ohlušující řev naplnil tábor. Kefalín, řekl desátník Fischer, cikány nepouště do tábora. Nebo zítra nebudeme mít na čem spát. To není rasismus, to je opatrnost. Přece je nemůžeme diskriminovat, namítl dozorčí. Právě naopak, otušil desátník. Ať se ten Kotlár sebere a jde s ním někam do hospody. Bez propustky samozřejmě. To je přestupek, konstatoval Kefalín. Lepší takový přestupek, než se nechat vydrancovat. Ostatně kdykoliv můžeme tvrdit, že se Kotlár samovolně vzdálil. On na to neřekne nic, na nejvejš vyleze na strom. Je to podlé, konstatoval Kefalín, leč rozumné. Doufejme, že se ten Kotlár v pořádku vrátí. Krátce na to cikání za radostného brebentění a povykování odtáhli směrem k Janovicům. V jejich pevném sevření poskakoval hrdina dne Jáno Kotlár a dělil se s nimi o své vojenské dojmy. Faráři Štětku navštívila manželka. V neděli kázal bratr Piskor, ale lidé říkali, že to proti tvému kázání bylo mdlé a nezáživné. Potíže máme s harmoniem. Učitel Doupě se obává o své učitelské místo a přestal do Husova sboru chodit. Bratr Notář už je starý a téměř hluchý, takže vždycky začne hrát v nevhodnou dobu. Za vojiny Rokešem a Voňavkou přijeli snoubenky. Zatímco Voňavka se mohl pochlubit stepilou blondýnkou, Rokeš na tom tak dobře nebyl. Jeho láskou byla nevzhledná, úhrovitá šmudlinka, která ovšem hleděla na svého snoubence s krajní oddaností a neskrývaným obdivem. Na PVSku se však žádnému z páru nechtělo. Voňavkovi se podařilo desátníku Fischerovi vytindat klíče od vězení, kde se okamžitě se svou dívkou pečlivě uzamkl. Rokeš běhal od baráčku k baráčku a nakonec roztouženou šmudlinku vtáhl na chodbu před kancelář velitele roty, kde jí opřel o dveře. To je děsný, ubil svobodník Bluma. Tady se mi dělají veřejně laskominy a já mám jenom jedny nervy. Pohotovost, nepohotovost. Já se jdu někam eroticky vyžít. Mějte se to hezky, sokolíci. Odjíždím do Klatov. Toto vážné narušení obrany schopnosti jednotky nezůstalo bez odezvy. Byla to poslední rána bojové morálce. Zbývající podůstolníci se počali strojit do vycházkových obleků a bez výčitek svědomí opouštěli vojenský prostor. Po nich následovali i někteří odvážnější vojíni prvního ročníku. Kefalín osaměl na strážnici s 8 muži. Žádný z nich se nehodlal postavit k bráně a hlídat. Přesvědčování nepomáhalo a jakákoliv forma nátlaku byla za dané situace absurdní. Neblbní, konejšili členové pohotovosti Kefalína. Teď už žádný návštěvy nepřijdou a k bráně je vidět oknem. Na strážnici bylo báječné vedro a piliňáky do ruda rozžhavené působili na Kefalína víc než jeho vojenské svědomí a smysl pro odpovědnost. Vzdychl, svlékl si kabát. Také ostatní se počali odstrojovat, neboť rtuť pomyslného teploměru stoupala do závratných výšek. Byla to přímo idyla. 8 strážných, oblečených pouze v trenýrkách, si krátilo chvíli rozličnými způsoby. Část jich přešla odlízaného mariáše k bulce a jiným hazardním výstřelkům. Von Seidel štrikoval dečku, kterou hodlal věnovat k narozeninám plnoští let mavolásce. Karmazín se pokoušel zabodnout bojonet do trámu u dveří. Štětina četl příběh opravdového člověka a Beránek louskal pobožného střelce. Také Kefalín odložil zbytek starostí, svlékl se do plavek a natáhl se na kavalec. Takhle by se ta vojna dala vydržet, že jo, zachechtal se Karmazín a všichni nadšeně souhlasili. Kefalín začal klimbat. V okamžiku, kdy už mohl definitivně usnout, ozval se úzkostlivý hlas vojna Seidla. Kucí, je tu major Halučka. Vole, řekl Karmazín, jsou blbý vtipy, za takový se dává do držky. Fakticky, tvrdil Seidl zrušeně. Pojďte se podívat z okna, přijel automatici, sám zvedá závoru. Ať si poslouží, řekl Kefalín, ať si dělá, co chce, jenom ať mě nebudí, jestli s ním budeš mluvit, tak mu to věřit. Vy krávy, teď tady tady opravdy, na maminčinu smrt, čestný slovo, ať tady na tom místě s kamením. Kefalín se zvedl z lůžka a pohledl oknem na dvůr. V tom okamžiku jen stěží odvrátil mdloby. Veliký terasky nejenže byl v samém středu nestřeženého objektu, ale hasil si to dlouhými kroky přímo na strážnici. Pozor! Velel Kefalín a 8 polelejích vojinů zaujalo patřičný postoj. Kefalín si přehodil přes nahá prsa samopal a podal hlášení. Holmele, po dobu mé služby se nic zvláštního nestalo. Terasky zesmutněl. Stálo se, stálo. Neustrojený jste, nikto nehlídá. Stálo se, stálo. Znovu si prohlédl spoušť na strážnici a pak se stroze otázal. Kde je velitel? Kefalín odvětil podle pravdy a major zuřivě zakoulel očima. Jeho výslovný rozkaz byl, aby jeden z poručíků jel domů na Vánoce a druhý na Nový rok. Nevěřil Kefalínovi, že by jeho rozkaz byl takto ignorován a rozběhl se k baráčku, v něm sídlili důstojníci. Sotva však otevřel dveře, zavrávoral, neboť narazil na vojna Rokeše a jeho dívku. Boha jeho, zaštkal major. Oni tu jebu! A vracel se na strážnici. Kde jsou podvostelníci? Kde je staršina? Naléhal na Kefalína, který však pouze krčil rameny. Starý oficír jsem, už za cara jsem sloužil. A vy budete ryť rypákom země gulu jako červené myši? A teraz ký mi ukažte basu? Kefalín odevzdaně zdychl a vedl majora do vězení, kde se právě bavil voňavka se svou slečnou. Dozorčí! Řekl krátce na to terasky Kefalínovi a byl zřejmě značně otřesen. Keby se na toto pozrel soudruh minister Čepička, byli bychom všichni v ryti.
1: Rádio Jih Cymbálka, Rádio Jižní Moravy.

0: Bohdalová. No, Bohdalová Jiřina. Co? Já vám nerozumím. Co?
1: No, vy zprostáku.
0: Když se moderní dívka vdá, těžko by asi její domácnost fungovala bez telefonu. Haló, dobrý den, to je Pramen. Prosím vás, máte mák? Jo, děkuji, ano. Dobrý den, prosím vás, máte švestky? Jo, děkuji, ano. Dobrý den, prosím vás, máte tvaroh? Máte, když tak to já si přijdu, děkuji, ano. Mami, prosím tebe, máš odpoledne čas?
2: Tak přijď, jo?
0: Venoušku, tady Vlasta, tak večer budeš mít čveskový knedlíky. Jedna dívka, zaměstnaná léta v meziměstské centrále, vařila druhý den po svatbě vajíčka na měko. V rozrušení zdvihla pokličku a pravila do hrnce: Halo, 3 minuty, vaříte se dál? Ale to už, jak si patří, do oblasti anekdot. Stejně jako příběh o uklízečce, která uklízejíc v jistém úřadě po malířích zvedla tam telefon a pravila: Tady dneska nikdo není, tady se dneska pracuje. No ale dejme tomu, že voláte do jiného úřadu a číslo příslušného referenta je permanentně obsazeno. Ovšem není vyloučeno, že onen referent má doma hodnou ženu a zatímco vy si rvete vlasy, on poslouchá toto. Ty, Karle, já ti volám, oni nám to uhlí nevezou. No, že nám nevezou to uhlí, víš? A říkali určitě do 11 hodin. A před chvíli byli u vomáčku a zase odjeli, tak já ti nevím, co mám dělat. No, jestli tam nemám zavolat, nebo jestli mám bejt doma, nebo jestli tam mám dojít, já ti nevím. Ty, Karlí, ale nejlepší by bylo, kdybys mohl přijít domů. Je, počkej, Karlí, teď mě to jede, tak já se podívám, jestli to není to auto s tím uhlím, jo? Tak počkej, Karlí. Ty, Karle, tak to bylo auto s uhlím, no. Ale jeli ti furt pryč okolo nás, no. A jak jsem ti koukala, tak ti to bylo moc pěkný uhlí, no. Jsem na ně měla zavolat, veď? O, já tě nevím. Oni by mě snad ani neslyšeli. A když to taky vezou jiným, veď, no. Ty, Karlí, a nemohl bys přijít domů? Jo. No jo, ty nemůžeš, veď, no jo. Tak když nemůžeš, to teda nepřijdeš, viď? No jo, no. Ty, Karlí, počkej, teď někdo zvoní, tak já se jdu podívat, kdo to je. Tak počkej chvíli u telefonu ještě, jo? Ty, Karlí, tak to byla listonoška, víš, a přinesla účet za telefon. Tak já se ti jdu zeptat, jestli to mám zaplatit hned, nebo až... Co? No, aby jsme měli na to uhlí, kdyby přijeli, víš? Co? Jo, kolik to dělá? Ježiš, a víš, že tě nevím. Tak já se jdu podívat, Karlí. Tak počkej ještě chvíli u telefonu, jo, Karlí, počkej. Ty, Karlí, 80 korun. No, a člověk neví za co, veď. No, tak pá, Karlí, já ti zase za chvíli zavolám. Tak pá, Karlí, pá.
3: No, je to marné. Žena v domácnosti nikdy nezíská onen suverénní styl, s jakým telefonují ženy, zaměstnané v bezprostředním styku s telefonním

0: Tak jedete nebo nejedete?
1: Jím, nevím,
0: to vidím.
1: Když jedu, samozřejmě, já jím, jo?
0: No.
1: Já pojedu.
0: Jo.
1: Já jsem tady byl dřív, tak jsem si ještě dal, jo? Spaghetti a la pomodoro, bel paese, to je sýr, ano, Chianti, Rufino, Stravecchio, jo? No, dostanu to ve slovanském domě.
0: Ale já bych s vámi strašně potřebovala mluvit, víte?
1: Tak mluvte.
2: Signorina?
1: No, ona potřebuje mluvit se mnou, ne s váma.
0: S váma, já
1: Bene, bene, omluvě jenom italsky.
0: Aha.
1: Signorina non mangiare.
0: Signorina non mangiare, tak signorina vi mangiare, že jo, ale vzhledem k tomu, že čas jsou peníze, tak nemá čas. Co to pijete? Můžu?
1: Pianti, 13 let starý.
0: Dobrý, dobrý, kolik?
1: 13 let.
0: Ne, myslím kolik.
1: Jo, quanto costa?
0: Quanto costa, no.
1: 15 let, myslím.
0: 1500?
1: Jo, lio tedy, lio.
0: No musíte se pomát.
1: Tak to.
0: I za to jsou dva svetry.
1: Mě na špagety svetry nechutná, víte?
0: Je to možný? 1500 lir? Tak on má doma výbornou traky za 11,50 a tady utrácí svetry. By z vás aspoň to víno nevyvanulo, abyste mohl přijet domů a rýchnout na rodinu a říct, tady máte suvenýr z Nápole. Pustáky už jsou stejně z módy, že jo? No, ale co já se rozčím, no. To je nakonec vaše věc, jo? Ale já bych strašně ráda, kdybyste konečně, prosím vás, už dopapal.
1: Ne, ona je to práce s těma špagetami.
0: Ono je totiž o důležitou věc, víte?
1: Co pak?
0: Já jsem sledovaná. Venku.
1: Venku?
0: Jo, já si tomu pomeranč můžu? Já no. Co jsem tady taky jenom ty čabajky z domova, že jo? No, já, abych vám to... Abych vám to vysvětlila, no. Jo? Sleduje mě muž. Ital, pochopitelně, jo? Hele, já vám to ukážu. Takhle jdu já, úplně normálně, jo? Takhle, jo? Jo? A takhle jde on. Hele, takhle jde on. Jo? Takhle, jo?
1: Naschledanou.
0: No počkejte, já jsem vám to chtěla ukázat, já to pochopitelně nemůžu ukázat tak dobře, protože
1: ano, ano, on jde já tomu mnou, rozumím, já tomu rozumím.
0: Kouká po mně, jo? A proč myslíte, že po mně kouká?
1: No, pravděpodobně, aby vás nestratil z očí, když vás sleduje, jste říkala.
0: No jo, to taky, ovšem já mám strach, víte.

0: já už nemám tu vůli jako dřív. Já nevím, čím to je, ale Italové po mně strašně jdou a jak jsou drzí. Já bych skoro řekla, že Italové po mně šílí. Ježíši Kriste, to je ovšem taky krásný člověk, ten čistý. No, abych vám to teda dovyprávila, jo?
1: Jo, můžeme jít pomalu, zase novému kusíček, arrivederci. Grazie.
2: Arrivederci?
1: No, jste
0: mi chtěla něco říct. Jo, ano, tak. Helejte, první den v Neapoli, jo, jedu autobusem. Jo. A koukám do... Položte si ten kufr, ono to bude další. Jo? Tak, koukám do novin, jo, a vedle mě takový snědej pešák a čte mi přes rameno, jo? Přes tohle. Ale ne takhle, on četkle.
1: A, no samozřejmě. No.
0: A tak já vystoupím, jdu v hotelu, že jo, a do hotelu a on vám za mnou furt až do mě, až k mému pokoji, jo, a že prý by chtěl jít jako se mnou, že bych si chtěl ty moje noviny v klidu dočíst. Tak já jsem nevěděla, co mám dělat, že jo, no tak jsem zavolala vrátního, jo. Ten ho vyhodil, víte, ovšem chtěl jít se mnou do pokoje, aby prý se přesvědčil, jestli je všechno v pořádku, jo? Známe to. Tak jsem zavolala hoteliéra. Ten ho poslal pryč, ovšem prohlásil, že bude bdít u mýho lůžka až do rána, abych prý se nebála, jo? Víte, já vím, o co mu šlo. Moc dobře takhle
1: chytal.
0: Ale no tak, moc a
1: no ne, no tak když to víte, tak mi to můžete říct.
0: Tak, jo, no.
1: No co?
0: Ježišmarja, je to možný? No, vy hold nejste Ital, že?
1: Já hlavně porád nevím, kdo vás sleduje, jestli ten vrátnej, nebo ten hotelier, nebo snad Mastrojány, nebo kdo.
0: Chcete se divit, ale jenom sluha z mýho hotelu.
1: No co bych se divil, to vy jste si prostě vybrala hotel plnej rozpustilců, no.
0: Tamhle je. Ne, nekoukejte se tam. To je pěkný člověk. Má krásný zuby. Možná, že já jsem se na něj trošičku usmála, když mi pomáhal s kufrem z výtahu, jo? On se kouknul jako tak nějak, jako tázavě, víte? A pustí se za mnou, jak plavec za sirénou. Jak náměsíčné jde za mnou přes pole Neapole.
1: Hele, ten u toho kiosku, ten malý s těma křivejma nohama.
0: No tak, s křivejma nohama, ale sluší mu, že?
1: Jo, lepší. Malej,
0: to se taky říct nedá přece.
1: Tak já neříkám, že je podměrečnej přímo, že ano? Že... Helejte, víte co? On opravdu kouká. Počkejte u těch kufrů, jo, a já to s ním vyřídím, jo?
0: Prosím vás, ale nebuďte na něj hrubý, je to ještě chlapec.
1: No jistě, no, já taky tak si budem rozumět, že ano?
0: Snad se nebude hněvat. Musí pochopit, že my československé ženy nevstaneme jako jen tak z pouhého rozmaru. Ach, Neapoli, málem si mi popletla hlavu.
1: No, vidíte to, a je to v pořádku, já vám vemu kufříček, musíme na nádraží, aby nám to neujelo.
0: Prosím vás, a co ten chlapec, řekl jste mu?
1: Jo, ten už pádí zpátky do hotelu.
0: Maria, jak to přijal?
1: Správně, abych zapomněl úplně, mám u vás 300 lir. A přijali ochotně, no samozřejmě.
0: Jak to, tak vršel jako...
1: Jo, počkejte, já se vám to, podívejte se, Jiřinko, no. Vy jste se na něj usmála, když vám pomáhal s těma kuframa z liftu, víte?
0: No, usmála.
1: Usmála. Tak to... S takovým jako příslibem, jo?
0: Ale
1: no, usmála jste
0: se. Usmála jsem se, no.
1: No, a on čekal porád ještě na tu zéra. Andiamo, signorina.
3: Co je dopadný?

papil in mizera. Frýzer dovede se nobl chovat, bude česat tě a ondulovat. Každej den ti dopřeje, ondula si zvoleje.

0: Poznamenejte si, tajemníku, především snížit výdaje. Oni, naši páni herci, jsou náramně důslední, když jim to přináší prospěch. Když mají v roli poznámku jí kuře, tak si myslí, že musí dostat na stůl grilované kuřátečko a hlavně teplé a čerstvé. Když mají v roli poznámku pije šampaňské, chtěli by hned nejlepší značku. Když se má ovšem někdo z nich na jevišti zastřelit, to se tedy neodbouchne. Ačkoliv by to mnohdy byla úleva pro mě i obecně.
1: Pardon, pane řediteli, já si myslím, že to by chtělo nové talenty, nezatížené, že?
0: Jo, počkejte ještě, když jsme u toho střílení. Při včerejším představení rybníkáře Kuby pan Moutelík si zapomněl v rekvizitárně pistoli a střílel svého partnera na jevišti plnicím perem. Uděluji mu 100 korun pokuty.
1: Ano, prosím, znamenám si, vážený pan řediteli, ještě něco?
0: To bychom snad měli. Jo, co ta nová adeptka, co se u nás uchází, co je to zač?
2: Kus.
0: Já. Tak mě s ní nechtělo samotě, já si vyzkouším. Nepotřebovali bychom ovšem spíš milovníka a mám málo času.
1: Pane řediteli, když já vám něco doporučím, všema deseti.
0: No, tak sebou, hoďte, já vám věřím. Hoďte sebou.
3: Lili.
1: Co má?
4: Lilian Tvarohová.
3: Já jsem tady.
0: Vítám vás. Vítám vás nejsrdečněji. Můžete si klidně vzít brejle, mě to nevadí.
4: Mě to taky nevadí. Já mám totiž jen jedno.
0: Co?
4: Jedno mínus.
0: A tak. A to dovolíte. Dovolíte, abych...
4: No já vám dovolím všechno.
0: Myslel jsem takhle jemně na nosánek. A podívejte se teď na mě, není to takhle hezčí?
4: No, ani bych neřekla. Víte, že takhle vypadáte mladší?
0: Lichotice, prosím. Pardon. Jo, takže vy se slečnou... Prosím, Jenci, odložte, poslušte si. Vy se u nás ucházíte o angažmá, že? Nože, jak pak je s vámi? Stále svobodná?
4: Ano. Sice jsem se již několikrát mohla probdat z veliké lásky, ale on jaksi nebyl.
0: Nebyl to ten pravý?
4: Ne, dost bohatý.
0: Nože, stečno, koho pak vy pokládáte v současné době za největšího herce či herečku?
4: No tak to je dost těžké, že? Ono je nás hodně.
0: Myslím? Mám tady o vás zprávu z ochotnického spolku o vaší umělecké činnosti. Píši tady, hrála u nás...
4: Ne, u nás jsem nehrála.
0: Tedy u nich?
4: Jo, u nich jsem hrála.
0: Roxanu, Julii a Biliár. Biliár nejlíp. Je divné, jak mi to vysvětlíte?
4: Biliár. Jo, no to je na snadě. Můj otec vyráběl tága. Měl tágařství.
0: To je velmi zajímavé. No, tak slečno, abychom přešli přímo k věci.
4: Ano, ano, prosím, prosím.
0: Můžete mě ukázat něco ze svého repertoáru?
4: Ale velice ráda, já jsem dokonce jeden zajímavý kousek napsala.
0: Vy sama?
4: Sama. Je to o vášni. Víte, co tě myslím, ne?
0: Ano, snažím se vzpomenout.
4: No,
0: tak. No. Tak prosím.
4: Ne, já právě jsem vám chtěla říct takovou malinkou drobnost, že můj partner onemocněl. Litr.
0: No nevadí, tak to necháme na Inzi.
4: Ne, já velice ráda obě dvě role zahraji sama. Ožemže, je to trochu fantazie. Vaší?
0: Nesnažím se.
4: Tak jsme v lese.
0: Prosím vás,
4: no, se nezaložím. No, a tu kos šibalsky pípne.
0: Aha.
4: Dáme žlůva. Žlůvne. Žlův. Jedna. Cítíte to?
0: Co? Nevějte tomu, prosím.
4: Na lavičce u tůňky sedí kdo?
0: Vodník.
4: Tam sedím já.
0: Tak vy.
4: A jen tak v košilce.
0: Abyste se nám nenastydla.
4: Já jsem utekla z ústavu.
0: Ano, ano, ano.
4: Takže já jsem jenom v té košilce.
0: Ne, pro boha, ne. To není vhodné. Já bych rád především viděl něco z vašeho.
4: Jo, tak košilku já škrtám, jo. Košilku až pak, co?
0: Nechte to, chci vidět umění.
4: Nedockavce. Já jako sedím, jo, na té lavičce a pode mnou takhle ze spoda klečí partner a říká, slečno, jste první žena, kterou miluju. A já takhle sedím, neřeknu nic,
0: jo.
4: Jen se takhle koukám
0: jo.
4: A myslím si, zase začátečník. Já mám ve výrazu toho začátečníka, víte? Já mluvím jenom očima. Chápete to? V tom je půvab té role. Očima.
0: No, snažím se to pochopit, no ale nevím, pokračujte.
4: Tak to zase klečí ten partner, dvě pauzy jo. A on říká, slečno, první láska je tak báječná. A já zase
0: takhle. To je milovník, to bychom potřebovali.
4: Já zase takhle, jo, nic neříkám,
0: jo.
4: Zase mám prýma výraz a myslím si, hergot chlape, s tebou by to mohlo být pěkný. Zase jenom s očima. Já furt nečím.
0: A řeknete vy vůbec něco?
4: Ne! Furt mluví ten můj partner, víte? On je takový ukecaný. Zrovna tak, jako ty dnešní mladí kluci. Povídaj. A je. Rozuměl, víte?
0: No. Ona nám hodina už taky hezky pokročila a já mám dole rozdělanou Marišu. Nemohli bychom tak být trochu hopem?
4: Ale jo, protože já bych mohla, že? Já jak jsem vás zajisté už jste pochopil, že já mám roli postavenou, teda já říkám všechno očima, že jo? Už jim já nemůžu od toho krásného partnera. Ten má to vrchol svý role. No, on se mě takhle klečí, jo? Kouká se na mě už trošku, no, hladově jako... Kokr španěl na bažanu. Víte, teď je takhle a říká, slečno, rád bych pro vás udělal nějaký hrdinský čin a mlátí se to lidí. A tamhle někde, podívejte se tamhle.
0: Co je?
4: Tam je jako hráz, víte. Tamhle jo, kde se vzal, tu se vzal.
0: Hajnej.
4: Ale ne, nechte mě, hajnej, tam jde takovej jako chuligán. Špinavej. Odporný chlap. Hrgo, to byste mohl hrát vy. Lehká role. On jsme jenom po pomoc, víte? Tak protože to je můj partner. Rozumíte? On takhle popadne. Takhle popadne. Takhle popadne. Ty, uličníku. Ty budeš svádět holky z internátu a navízet tím neskyšeným cukrátka. Vy jste se vžil, ovšem. Ale... No a teď ten partner, takhle znovu říká, ty budeš svádět i tu nevzkušenou dívčinu. No! Já to patřím. Já si to
2: Milý, prosím tě! Uklidni se, tady pan ředitel, když vidí mladou holku, tak neví, co se s ním děje. Co blbnete? Ne, ne, to stačí! Člověči, co by mě děl? Vemte papír, hoďte ho do mašiny a pište.
4: Ale pane ředitel, to není konec ještě.
2: Ne, ne, to stačí! Pište, pište, návrh smlouvy o angažmá.
4: Ježišmarja! Karle, už ty by mě, pane řidiči, chcete angažovat, bo jen tak?
2: Ne, vás nikdy, no vy si klidně mečte dál, no jo, ale toho vašeho partnera, milovníka, budu od rodiny, potřebuju Francka, máme ho!
4: Karle, já jsi seště, a kvůli tomu jsem odešla. Odpočte!
3: Všichni chasníci v celé vesnici chodili jak blázni za Marii.

0: Alfrede?
1: Hmm?
0: Alfrede, mně se stalo něco strašného.
2: No to je strašný.
0: No tak prosím tebe, nespí. Mně se opravdu stalo něco strašného.
2: A co, žlučník zase směl záchod nebo co?
0: Ale ne, já jsem ztratila peníze.
2: Co?
0: No.
2: A kolik?
0: 200.
2: 200?
0: Já bych ti úplně brečela.
2: No. Za to si toho tak koupíme. Ty ztratíš 200 no. A jak se ti to vůbec stalo?
0: To právě nevím. Já, než jsem šla z domova, tak jsem si vyndala z portmonky peníze na nákup, rozumíš? A portmonku jsem si dala do tašky.
2: Proč do tašky?
0: No co proč? No tak to dělám vždycky tak.
2: No pak se ho všem není
0: už. Prosím tebe, no a teď se vrátím a portmonka je fuč. To mi asi někdo z té tašky vytáh.
2: Asi.
0: Asi, no.
2: No to určitě.
0: No já to určitě, když je pryč.
2: No to určitě, protože já ti říkám pořád, že tobě jednou sundá někde kabát a ty o tom vůbec nebudeš vědět. Protože jsi furt někde v luftě. Ty chodíš jako náměstíčná, no prosím, tady to je. Věstě to... jsou fuč, prosím tě, nech mě.
0: Tak už mi to nevyčítej, no. Ty, mě to mrzí víc než tebe.
2: Co? Ne. Ono tě to mrzí. Ale to se podívejme, ono jí to mrzí, takže vlastně já teď mám být dojatej, že tady nespíváš a nejodluješ, že jo? Že tě to mrzí.
0: Jsem si mohla myslet.
2: Nech to prosím tě být, vem si svoje.
0: Že já, pitomá, jsem nemlčela. Nemusela jsem ti říct vůbec nic.
2: No, to bys nám
0: ale
2: ne, vrátili, no, no.
0: A jako husa ve svý naivnosti ti všechno přiznám.
2: V čem?
0: Co v čem?
2: V naivnosti. No, no tohle, ohromná naivnost. Za 200, tak já bych chtěl být naivní furt. A říkáš husa, tam ještě chybí nějaký přídavný jméno, miláčku.
0: Prosím tebe, nešil, no, tak jsem ztratila 200, no.
2: No to je ti málo, ztratila 200,
0: no. Jednou v životě ztratím portmonku a... Hele, kdybych si zlomila nohu, já tak by to snad bylo horší, ne?
2: Co by na tom bylo horšího?
0: Co?
2: No.
0: Za noha.
2: No to,
0: no to bys ovšem takhle nevyváděl, víc?
2: No proč bych taky vyváděl?
0: No samozřejmě, protože by to byla moje noha,
2: ne, no ne, ty si někde v samoobsluze zlomíš moji nohu, jaká je v tom logika, prosím tě?
0: Ty jsi ale vtipnej zase, no to je vtipný. No.
2: Kdyby si zlomila nohu, tak jednak by ti dali do sádry, to by bylo zadarmo a taky nakrátko. Jenomže když ztratíš 200, tak jsou jednou pro vždycky fuč.
0: No,
2: to je ten rozdíl mezi
0: no. Jako by se tobě něco takového stát nemohlo. Na tvým místě bych mluvila nejmín, na tvým místě bych radši mlčela.
2: No je, a už jsme doma, a už je to tady. Ona se ztratí portmonka, dokonce s penězma, ale ono se bude mluvit o mně. Oni se teď budou vytahovat moje chyby, že jo? No tak prosím, posluš si.
0: A ono se je snad bez chyb.
2: To já neříkám.
0: No, tak.
2: Ale ono, i kdyby se bylo bez chyb, tak ono už by se na mě něco našlo, že jo? Ono už by se něco vytáhlo, prosím, ale posluš si.
0: No tak ono by se nemuselo chodit tak
2: daleko, že? No prosím, například.
0: No například? Například před týdnem se nechal v restauraci no, zapalovat.
2: Naštěstí tvůj.
0: Prosťáku. A před měsícem se, pokud vím, hledala občanka.
2: Občanka, ale tvoje občanka se našla, jenže 200 korun je jednou pro vždycky, včuru ti povídám.
0: Ale pokavaj si pamatuj, včera se nechal na ulici stát. Auták.
2: Včera, on se tam nechala tý stát furt, víš?
0: To všem nezamčej.
2: No, je. Teď kdyby ses viděla. No to je ohromný. A jakou máš fantazii? No prosím, pokračuj. Já jsem ohromně zvědavý. Já se nestačím divit, když se na tebe
0: koukám. To snad stačí, ne?
2: Co?
0: Totiž kdyby se ztratil ten auták, tak by bylo 40 000 v tahu. No, a vyčítala jsem ti to. Ani slovo. Ale hlavně, že se tu kvůli mizerným 200 řve.
2: Co?
0: Žve.
2: Ono se tady žve.
0: Žve.
2: Tady se žve?
0: Jo.
2: No to je zajímavý, já jsem zatím nic takového neslyšel. Ale aby ti to nemrzelo, tak se můžeš žvát. A kvůli mizerným 200 říkáš?
0: No to jsem neřekla.
2: Ty jsi řekla mizerný 200.
0: Mizerný jsem neřekla.
2: Já jsem to dobře slyšel, nezapírej to.
0: Neřekla.
2: Víš, jaký to jsou dneska peníze 200? Víš, jak já se musím na 200 nadřít? Vidíš, s 200 dneska vidíš do obchodu, tak si můžeš za 200 na jakýchkoliv velikosti a pěkně přihlavučit se.
0: Fajn, tak aby si mi ty 200 nevyčítal, aby si o ten zbyt, mamon zbytečný, nepřišel. Jo, tak počkej, já ti ukážu.
2: Co chceš dělat?
0: Počkej.
2: Co chceš dělat?
0: Počkej, to budeš koukat.
2: Pojď sem, neotvěřte ten nábytek, nikdo se zničí.
0: Půjdu a prodám ten starý náramek od mámy.
2: No to tě nesmí ovšem ani napadnout.
0: No to, to je náramek od mojí maminky.
2: To je od tvojí maminky, ale Karincovi maminka řekla, že byste náramek. To. Povídám, to tě nesmí ani napadnout.
0: Vidně ho.
2: Je to sem.
0: Mně to všechno jedno. Já ho klidně střelím.
2: Prosím.
0: Klidně ho střelím.
2: Prosím. Prosím, chytrá seš na to dost.
0: Ježišmarja, kde je ten náramek?
2: Jde, takže my bychom stvrdili snad i ten náramek, že jo?
0: Prosím, tohle tady,
2: no, tak mě ho ukaž.
0: No tak mě ho
2: ukaž. To jsem teda
0: vědět. Protože ty máš takovýhle, Ježišmarja. Ježiši Kriste, portmonka.
2: Jaká portmonka?
0: No jaká portmonka, no portmonka, no. No, no. A v ní jsou ty 200, takže... Takže já jsem vlastně měla celou tu dobu co patmoku v zásuvce, vidíš to? Vidíš to?
2: No to vidím.
0: No.
2: Takže stejně, kdyby ty máš tohle patmoku, tohle to v tomhle tom, no, ty o tom vůbec nevíš.
0: No. Takže se vlastně vůbec nic nestalo. No.
2: Co?
0: Co?
2: Co jsi to řekl?
0: Nic.
2: Že se nic nestalo?
0: No tak to... No,
2: a to, že místo odpočinku já mám nervy v kýblu, to je ti fuk!

0: Alfrede.
1: Ahoj, kočička.
0: Alfrede, já jsem... Mně se stalo něco strašného.
1: Co? Aha, co by se tobě asi tak mohlo stát strašného, nechceš mě říct?
0: Ty mi budeš určitě hrozně nadávat.
1: Já? Co pak už jsem nikdy nadával? Prosím.
0: Ne, ne, budeš. Já totiž... Já...
1: Co je to? Proč pláčeš, prosím, co se ti stalo? No co, no tak mi to pověz. No tak mi to prosím tě pověz, já jsem tě přece ještě nikdy neukous nos, nebo ukous. No teď já nevím zase nic, já ti nerozumím, co jsi ztratila?
0: Že jsem ztratila portmonku i s penězma.
1: Vy tam pláčeš, portmonku i s penězma, no. To jsi tam měla jistě pár drobných, viď? No.
0: Právě to.
1: Co? No kolik? 20?
0: 120.
1: No, prosím, 120 korun si lidi. Přičem si dáváš peníze, no? Co se dá dělat, to se může stát každému.
0: Ježiš, ty jsi tak hodný. Alfrede, ty jsi tak hodný.
1: No proč, říkám, to se může stát každému.
0: No,
1: dobrý,
0: to bylo 200.
1: Počkej, počkej. Nezdě. A věřte mě, ano. No tak 200 korun to jsou peníze, ale jak se říká, život dal, život vzal. Horší by bylo, kdyby si zlomila nohu.
0: Že by...
1: No.
0: Alfrede, mě to stydět. Strašně mrzí.
1: Ale takhle přece nemůžeš vyvádět na 200 korun. Když si vzpomeň, já taky nejsem, tady jsem nemohl minulej týden najít občanský průkaz. No, hledal jsem ho asi 14 dní a před týdnem jsem ztratil taky tvůj zapalovač v restauraci, vzpomeň si. Řekla jsi mi něco, no řekla jsi mi, ale já jsem, a včera, to ty ani nevíš, já ti nechal na ulici zaparkovaný vůz, ale ne tohleto.
0: Zamčenej,
1: no, víš, co by to bylo, bratru 40 tisíc, takže 200 korun proti tomu.
0: To mi neříkej.
1: Co?
0: To je ještě horší, než kdyby si mi nadával.
1: A proč bych ti nadával kvůli mizerným 200 korun? Prosím tě, víš co, už o tom nebudeme mluvit.
0: Tak dobře. Tak už o tom nebudeme mluvit.
1: No.
0: Opravdu. Já o tom musím mluvit.
1: A proč ale?
0: Co pak to nechápeš?
1: Ne, to nechápu.
0: Já jsem toho plná. Celá.
1: Probo, Evičko, to je nesmysl. Říkám, nejlíp je o tom vůbec nemluvit. Jako by se nic nestalo. No.
0: Tak dobře.
1: No vidíš.
0: Ale já tě znám.
1: Jak to?
0: Ty o tom nebudeš mluvit, víš? Ale uvnitř se budeš žrát.
1: Já a že... Prosím tě, co pak jsem primitiv.
0: Seš, miláčku, seš. Jinak jsi tedy ohromně velkorysej tedy. Snažíš se, ale jakmile šlo o peníze, tak jsi vždycky byl strašný primitiv. Ne, počkej, strašný.
1: Prosím, poslušně, já jsem teda primitiv, ale já už nebudu říkat vůbec nic.
0: To je to nejjednodušší. Tak když já se trápím, jo, tak ty budeš mlčet, pít a tvářit se jako vrah. Ovšem pít se nebude.
1: No, prosím.
0: Totiž budeš mít před očima pořád ty mizerný 200, já to poznám, a já budu chodit do koupelny plakat.
1: Prosím tě, Evo, mohla bys mě říct, proč ty všecko takhle dramatizuješ?
0: Já?
1: No jistě, no kdo já, ne. Stalo se něco, říkám, nestalo, co jsme malí děti. Pitomí 200, a ty tady takhle, víš co? Já ti takhle ty 200 vrátím, ty si myslí jako, že se nic nestalo, že jsi nic nestratila, utří si slzíčky, usměj se, dej mě puzinku, no a je to. Co je?
0: Ty to děláš schválně.
1: Já? Proč?
0: Ano, ty mě chceš ponížit, abych já si to vyčítala ještě víc.
1: Ježiši.
0: Ano, chceš udělat, jaký jsi velkorysej grant, abych já tak si připadala, jo, jako sociopanazič.
1: Co mám podle tebe teda krutí brko dělat?
0: Nic. Už o to vůbec nemluvím.
1: Tak já jsem říkal, abychom... Dobře, prosím, nebudeme mluvit. Já si vezmu zase ty 200 takhle. Nejenže nebudu nic mluvit, aby se na mě nemusela ani koukat, tak já jdu.
0: Klidně sedi. Já přece tady můžu zůstat sama všemu v tomhletom stavu. Já můžu být už furt sama. Rozumíš, tak?
1: Prosím, promiň. Já teda nepůjdu nikam, nemusím se jít projít. Sednu si tady s tebou a budeme spolu sedět. Co z toho bude mít, to všem nevím.
0: Tak jedu. Než takhle, Tak to si radši jdi.
1: Co jsem, prosím tě, zase řekl strašného?
0: Nic! Ale ten tón, jakým jsi to řekl!
1: Co? Takže já jsem neřekl nic, ale ten tón ti na to madí? Tak já ti něco povím. Já už toho mám dost. Ty ztratíš peněženku, v ní ztratíš peníze, ale já jsem zase ten špatný. Já jsem ten, který tě ponižuje a který tě ničí život. Že jo?
0: To jsem si mohla myslet, že to takhle dopadne. Hlavně, že o tom nebudeme mluvit, že? Hlavně, že jsme grandi. Hlavně, že to kam jdeš?
1: Do hospody. Na pivo.
0: Jen si klidně jdi a nemusíš se už nikdy vracet. Nikdy. Já to nemůžu zůstat.
1: Nebo, Miško.
0: S tímhle
1: zemco. Podívej se, co jsem našel.
0: Ježiš, to není.
1: Pod kostnem, ano, přeci mě leží na tvé peněženka. Moment. Jestli tam...
0: No tak, Alfrede, tak. No tak.
1: Ale to je go. Takže ona, kdyby se bývala ztratila portmonka, tak se nestratili 200, ale 5. Takže ono se tady lhalo. Ono se mně šidilo, že jo?
0: Šidilo. Ale ten teátr, co si kolem toho nadělal.
1: Teátr já?
0: Samozřejmě. A neříkala jsem ti to? Jakmile jde o peníze, tak jsi učiněnej primitiv. Ty jeden... Primitive!
2: Řeknu vám to hodně nahlas, abyste to slyšeli, že mám radši všechno.

Můj táta byl slavný řezník, s dobytkem se obíral. Jeho přání vždycky bylo, bych se taky řezník stal. Dnes porazím vola hračkou, moc už jsem jich porazil. Na porážce i v hospodě, kde jsem častým hostem byl, vola mrsknu mezi oči, to je u mě jenom hec. Řízne sebou jako špalek a neřekne ani švec.

U muziky velmi často přijde také k porážce. Koukali by na ten élend, jak se tužím při rvačce. Sekám všechno kolem sebe, co mě přijde pod ruku. Koho chytnu za frizuru, hned mám hrsti paruku. Na mě nepřijde si žádnej ani s hudlou militér. Každýho usadím v ráně, se zrvačky jsem aranžér.

0: Co byste mu včera dala? Nebo to bylo předevčírem? Není ono už vlastně dneska, zítra? To je možný. Já se radši zeptám. Hned se to dozvím. Tak, jedna. Ahoj, Andulo, ahoj. Hele, promiň, že tě vyrušu. Je dneska čtvrtek nebo pátek? Sobota, ale... Prosím, to je vyloučený. Teď Karel se má z lázní vrátit v pátek. To už by tady od včerička musel být. A, jo, jestli ho nemám zastlanýho, to ty teda nemám. Někdo odemyká, tak to bude pátek. Holka, tady dojde k tragedii, no nazdar. Já, Andu, no tak to už mi nepomůžeš, to ne. To bude Karel. Tak se hodím. Ty jsi vylákal Freddy!
1: Co?
0: To Karlínku!
1: Moment, kdo to přišel?
0: Já povídám, tady, už je tady!
1: Já myslím, že jsi říkal Freddy, tady, zavři oči,
0: a dívej se, já mám pro tebe překvapení.
1: Nebože, když já se nedívám, já nevidím.
0: No to nevadí, počkej, lžičkou druhou.
1: Jaký vám mě připravila hořička si pamatí, pořád si nebo půjdu hlavy hodně, co tak?
0: Já mám nápad, Karlínku, no? My půjdeme na večeři.
1: Ale prosím, já něco usuchtím, tady já se malinko převlíknu, poholím se a ujám se zkutečkem
0: doma. Já mám nápad, my půjdeme na játýrka, dáme si šampus.
1: Dáme si šampaňský.
0: Šampus ne.
1: Prosím.
0: Jsem chtěla malovat a oni povídali.
1: Tak to ty směr. Nic. No. Žádný játýrka. Žádný. No tohle snad není.
0: No to je ne.
1: Tohle snad není možný.
0: To je hrozný. Hrozný, Karle, já jsem bez tebe taková nemožná. Já ani nevím, kde která věcička patří, víš. Kytičky, tady, kytičky tvoje, kytičky, já jsem moje zalejvala denně. Tady, denně.
1: Ty jsi zalejval vermutem?
0: No dovol, jak by se tam...
1: Já z toho cítím
0: vermut.
1: V týhle chuzí se vlašskej salát. Tamhle přeciní voholenej kapku, co jsi tady dělala?
0: Já to uklidím, to...
1: Co je tohleto?
0: No, co by to byla pánev?
1: To možná byla pánev. Teď jsou tam připálený vajíčka, v tom je zapečený můj krtaček na zuby. Co jsi tady
0: dělala? Já jsem chtěla původně asi dělat
1: chlupatýk na vylety. A co ty flašky tady jsou? Co je plno flašek?
0: Je hodně.
1: Co to znamená tohleto? Ještě komu netypizovaně. Jsem ti říkal, ber jedně a řekli jsou na zálohu. Potom je vyměníš, nakoupíš česnek, plasnice, tohleto. No tak mluv!
0: Já ti to řeknu. Včera přišel holky a přinesli...
1: No, přinesli prázdný flašky, ano, to ti tak já...
0: No, to byly ještě plný, Karlo. To byly plný.
1: To je ohromný. No to je ohromný. Víš, jak si to říkáš, že? Víš, já vytáhne paty a košky mají brejt. No, pitomec, já tam neúpí blázních. Pokud v bahně, už to na sebe nemyslím, na svý zdraví. Ne, myslím, jak tady ještě žiješ. Co jíš, jestli nemáš každý z té hospodské staří žaludek. Já, pitomec, a neužil jsem si ani tohle. Mohl jsem si užít.
0: Jo?
1: Mohl jsem. Dobře, jsem tak starý, že bych nemohl.
0: Ale ne, Karlí.
1: Tam před spodu viděla krásná operní pěvkyně.
0: Jo.
1: To ona teda ztratila už hlas, ale figurem zůstane. A já ne, ne, paní ne. Já báhno.
0: Karlí, já bych to takhle malinko.
1: Ježiši, Maria Myšle.
0: Jaký Myšle?
1: Žádný Myšle. Ale moje šandy zapršený v šunkořeka. Co to má znamená v tohleto?
0: Já nevím. Teď sám moc dobře víš, že já ani nevím, jak se šunkofleky vaří.
1: A právě proto. Protože šunkofleky se pečou. Jakýho čouru starý měl, jaký ti pes vytrhnout ty šunkovek? To se mu to peče v cizí troubě, s cizíma flekama, s mýma šandama. Mluvky, ty...
2: To dovol, tedy já ti řeknu, já od prvního dne jsem umazávala vidět čárku po čárce.
1: Tady žádný čárky nevidím.
2: Ale když tam nejsou, když nepřijel, jsou všechny umazaný.
1: To je to, co chtěla mezi tím, co jsi umazávala ty čárky.
2: To ti klidně můžu říct.
1: To mě řekni, to je zajímá.
2: To ti řeknu, a to tě mě zajímá. Tak,
1: fada!
2: No, pondělí jsem odjel. No, prosím, a to já jsem byla u zubaře. V úterý no, kroupy. Kroupy.
1: To mi nepovídej, ty kroupy nejíš.
2: Padaly takovýhle. Veliký, jako holubí vejce. Padaly a mraz. Vedle zelináři na zahradě umrzl ten. No, jak se ho pořádně
0: ale prosím tebe.
2: Fox terrier.
1: No, a co má být?
2: Teď je málo.
1: Ten kdo mě rozšlapal, bačkoli skoro od 30 slov. Říkáš, že to byly holky.
2: Kadinku, teď to vidím. Ty si nám zhubnul, Kajdek nám zhubnul. I ta nozička je taková majnikatá.
1: To je zajímavé, když jsem odjížděl, jsem vážil vody někdy navíc. Neříkej mě, že zhubne noha.
2: Nejdřív zeštíhnu. A já ti teda řeknu no, všechno. Karle, včera tady slavila Andula svátek, ať to víš.
1: No, a takhle to. Kolik jí bylo? Taníře.
2: Povídám svátek.
1: Pardon, svátek, já už tě ani neposlím. Počkej, svátek?
2: No, svátek.
1: Svatá Anna, hladnost rána,
2: no,
1: to se říká v červenci. A je prosinec.
2: Víš, já jsem říkala hned od začátku, že měla narození.
1: No, tak vidíš.
2: A Věra Vošmicová, a já tam holky. Prosím vás, holkyne, já to tady mám uklízení.
1: To tady ani nepovídej! Nesuč, aby mě to... Děti. Tohle? Kolik já jsem ti říkal, abyš tyhle ty čísla nebrala k nám do bytu?
2: No.
1: Proč se tady plazím po zemi, aby se z ní dalo jíst? Proč šmejdím pořád po nábytku? Proč pořád poprašuju ty, aby jsem tahla tyhle ty? Chovi, jedna je rozvedená, druhá ještě není vdaná. A hlavně, vy jste říkali, nečekaj, to mě chtěl říct, denně číhávají u chlapeckého internátu, když vejkačkama necudí jedný a ty, já jsem to
2: zvukala. A víš, jak se to těžko odříká, tak vám navštěva. Já to neumím.
1: Protože tě každý utáhne navaženou nudli.
2: No,
1: protože jsou ti tvý kamarádky milejší než já.
2: To ne!
1: Žůfaším vstupuju a všecko. Tohle to já pitomec.
2: Já
1: vládní. Nic neužil. Jenom ty procedury. Procedury. Mě už bylo zle z toho bána. A večer, když jsem měl volno, jsem chodil akorát s docentem Kratochvílem. Ach, bedna zabedněna. Jsme se rozptilovali dámu.
2: No tak.
1: To jsem z toho byl. To jsou lázně.
2: S jakou dámou?
1: S jakou dámou? Na šachovnici.
2: No jen to... No, tak podívej se. Co jsme si, to jsme si, jo? Ty jsi se po večerech rozstylovala s dámou, já jsem zase hold nestačila uklidit. No, tak ty to dáme do pořádku. Já ti pomůžu, ty se v tom vyjmete.
1: Já jsem nečekal nějaký zázrak. Ale aspoň si čekáš, že to... To dosmíte mi. Co
2: by to bylo? Cvíkr.
1: To já vím taky, že cvíkr. Ale čí?
2: To není tvůj?
1: Ne, já si na všechny svý věci vyšívám. Mimo to vidím, jak ostříš. A ty jsi taky do dneška nepotřebovala brýle. Či to je cvíkr?
2: Oh, teď jsem si vzpomněla. Jak pak ne? Kde ono to bylo? Minulej, ano, minulej čtvrtek. Najednou mi zesláb zrak. Koukám.
1: Rolinko. Helena, nasad si ten cvíkr.
2: Že to já odnosím pořádek, proč bych...
1: Obráceně.
2: Ale vidím i tak.
1: Nasad ti cvíkr. Tady mi někde.
2: Komisele.
1: Bez přípravy, nepřemýšlet. Sednout, nekoukat pod cvíkrem. A čteme. Raz, dva, jedeme.
2: Tupy, tupy, houštiny, letí jelen z mítiny. Na jelínku pod kasada sedí sobě lesní pada. Ještě dál.
1: A ještě kousek.
2: A povídá, Tomane, snad se ti nic nestane.
1: Takže, odpust, já tě podezřívám. Ale mohla si skoupit brýle, když tohle ti vůbec nesluší.
2: Právě.
1: Agatha Christie. Tak tohle to je konec? Ty si můžeš ještě dělat pitomce na to všecko, ty myslíš, že jsem v kuchyni, že jsem nadřezem, když jsem dále pravilně, že jsem tak pitomý, že nepoznám Agathu Christie od našeho klasíka milovaného.
2: Tak to vidíš, jak mě slábne zraky a
1: tohle to je konec, já víš, co udělám, já si vezmu pěkně svý věci, svůj kufr a půjdu k tatínkovi.
2: Karli, tohle to mi nemůžeš udělat, Karli.
1: Nic mě neříkej,
2: já jsem teď tak bezmocná v tom, kde nemůžeš dýchat, když nevidím.
0: Ježišmarja, já už ani neslyším, rozsvěť.
1: Takže ty si z toho ještě můžeš dělat legraci, tě ještě z tohohle všeho můžeš dělat prašku. Tak to teda ne, to teda ne. Já hlava skupová, že já jsem si nechal od maminka a od tatínky poradit, když mi říkal, abych si tě nebral.
2: Nebral, říkal, jo.
1: Ty tak jste nic neměli? Furt nestavěnej bará, pak se ještě říct, což to byl strýčkův. A já jsem si měl vzít, jak říká tatínek, docentku Melanii Babickou.
2: Prosím tebe, ty jsi sám říkal, že si hlavně duševně nerozumíte, ona držela furt redukční dietu.
1: Co máš ležího, duše s dietou?
2: Taky špatně stvá.
1: Ona by ty diety nechala, kdyby opusila moji svíčkovou, to už nech na mě.
2: Aha, čím asi tak? Jich měla vyndavací zuby.
1: No to tohle už je vrchol, to chce říct, že moje svíčková je tak tvrdá, že se nedá pokousat. To si neměla říkat.
2: To já jsem mluvím, to si řekl.
1: Ať už je to jak chce, mě všecky ženský můžou být ukradené.
2: Pravda.
1: I Melanie Babická mě už je ukradená. Všecky ženský, protože všecky ženský jsou stejný. Ačkoliv ne, Julinka ne.
0: Jaká Julinka?
1: Sestra Julinka ne. Sestra Julinka mývala zoubky jako krůtičky. Jako, jako ty slepice, takový dičiškovaný, jako perličky. Vždycky mě poplácávala bahnem. Taková pane inženýre.
2: Báno,
1: prosím tě. Báno je báno. Pane, že mě připadáte na to sousoší. Bivo je skance.
0: Vytářili. A který ho asi z nich myslela?
2: Je. To je ovšem tak nespravedlivý. Protože já tady sedím. Píšu celý ty dny.
0: Ovšem to ty nepochopíš, páčná. Já pracuju.
1: Nezačínej zase s tím letím, ne, já to nepochopím.
2: A
1: to nepochopím, protože já nemám vzdělání. Já jsem celý den úškovku, já jsem takhle kudím, a pak, že to nepochopím, to nejkocí smárání. To nemůžu pochopit, to já nepochopím. Zítra večer nemůžu, protože se mi vrátí manžel, ne, to já. Zítra nemůžu, protože se mi vrátí manžel. Co to je?
0: Kdo to psal?
1: To by mě právě zajímalo, kdo to psal. Buď tak mná, vezmi si ty svý tlustý brejničky a podívej se.
3: Já nevím.
1: Kdo pak to asi tak psal, že je to tvoje písmo?
3: Já.
2: Ano, já. Já? Ovšem, to je vytrženo ze souvislosti, protože tam chybí začátek.
1: Ale původně... konec! Ten udělám já sám. A raz, a dva, a deset.
2: A tři, a čtyři. A já ti jedno řeknu. A já už tohle toho všeho mám až... na
1: krk! Ještě přič!
2: Jen
1: sedí
2: k tatínkovi.
1: Jdi
2: se k tatínkovi, tak.
1: Co? Ty mě posíláš tatínkovi? Sama, ano. Ty mě posíláš tatínkovi?
2: Mimo tatínkovi?
1: Mimo tatínkovi. Ok, že už je 14 dní opravu a já nemám od týho bíků klíč, to se vám někde nacházela po ulici.
2: Mě nedojmeš. Vem si svý saky.
0: Ačkoliv tady ty nikdy nic nepatřilo. Ty jsi přišel, měl jsi akorát trenýrky, sandmerku a kružítko.
1: A co ta tatínková historická skříň?
0: Historická, jo.
2: To si klidně můžeš vzít u tatínkovu skříň.
1: Neurážím.
2: Protože do ní, když se kopne, tak vypadne kilo červotočů.
0: Jo, jaký červotoč.
1: Dobrý den. Co se tam dělá v té naší skříni?
4: Já tady hledám takový malej aluminiový klíček, když dovolíte.
1: Co říkáme?
4: Aluminiový klíček, vypad mi.
1: Hliníkový klíček?
4: Hliníkový? To taky, ale tenhle ten byl aluminiový.
1: No, počkejte, vy jste ho ztratil u nás v skříni?
4: Ne, před barákem, ale ona je tam strašná zima, tady je příjemně teplejc na shledanou.
1: Rozumíš tomu?
0: Ne.
1: Co
3: co už dneska si ty lidi nedovolej, víš?
0: No. My bychom se tady pajdlovali s takovejma prkotinama a úplně cizí člověk, neznámý, by nám býval málem vykrat skřídlo.
5: A smrkaj, kdo se hrabe?

Kapitola 7. Nemoc. Kefalín se zasmušil. Uvědomil si, že po Vánocích ho nečeká nic dobrého. I kdyby Hamáček nepopustil úzdu své pomstychtivosti, znamenalo by to řadu dní strávených v závějích uprostřed lesa, odkud byl únik toliko přes ošetřovnu. Nejhlouběji to provedl vojín Okáč, na kterého padla staletá sosna a pošramotila ho natolik, že musel být dopraven do nemocnice. Daleko lépe si vedl Černík se svou poraněnou páteří a vykoledoval si alespoň převelení do Nepomuku. Něco takového hodlal provést i Kefalín. Proto celkem přivítal záchvaty kašle, které ho přepadly a přišly mu až neuvěřitelně vhod. Zamířil na ošetřovnu, kde našel u svobodníka Myšáka plné pochopení. Jenže já tě tu můžu nechat jen 48 hodin, upozornil ho Myšák. Kdyby se chtěl z téhle aliášky dostat definitivně, musel by se o to pokusit v Plzni. Ale jestli ti to vyjde, to na mou duši nevím. Hned po snídani zavítal na ošetřovnu poručík Hamáček a zajímal se o Kefalínovo zdraví. Nevím si s ním rady, tvrdil Myšák a tvářil se velice polekaně. Je to tak silný zánět hltanu, s jakým jsem se ještě nikdy nesetkal. Skoro se bojím ho tu nechat. Hamáček se zamračil a přistoupil k pacientově posteli. Člověče, Kefalín, zabručel, vy jste u mě co?

0: celé oblasti hrtanu. Jestli se mu nedostane odborné lékařské péče, může docela klidně přijít o hlas.
1: Ale děte, Myšák, tohle mi prosím vás neříkejte, já jsem už viděl na sídlech vojáků, že si to ani nedovedem zestavit a žádný z nich hlas nestratil.
0: Svobodník Myšák však trval na svém. Kefalín kašlal, až nadskakoval na posteli a tak poručík začal ustupovat. No dobrá, řekl po chvíli uvažování. Já tady napíšu cestovní rozkaz a ať do té Plzně jede. A upozorňuji vás, Myšák, že mi v terénu kašle celá rota a jestli všichni budou ti do špitálu, tak je to vaše vina.
2: Druhý den vyrazil Kefalín do Plzně. Naštěstí právě odjíždělo nákladní auto plné špinavých svršků do Nepomuku a odtud to už byla pouhá hodinka vlakem. Na nádraží si Marot poručil 2 studená piva, aby ještě kapánek podráždil sliznici a pak zamířil k vojenské nemocnici. Po cestě ho napadla taková malá hra na rozptýlení. Umínil si, že ve městě nepozdraví důstojníka. A to za žádných okolností. Potkal jich několik a vycházelo mu to. Každý při spatření černých výložek mával alespoň v duchu rukou a raději se začal dívat jinam. Teprve, když se blížil k nemocnici, uviděl Kefalín proti sobě kráčejícího nadporučíka s červenou páskou na rukávě. Hlídka a tudíž vážné nebezpečí. Leč hra je hra a musí být v rámci pravidel dohrána až do konce. Kefalín zaťal zuby a nepozdravil. Co do vojne, proč nezdravíte? Kefalín, aniž ho vzal na vědomí, klidně pokračoval v chůzi. Nadporučík se za ním rozběhl a chytil ho za rukáv. Sodrovolíne, křičel, předložte mi své doklady. Kefalín vytřeštil oči a udělal přiblblý a téměř idiotský výraz. Z dlaní vytvořil trichtýř, který si přiložil k uchu a vší silou hýkl. He? Nadporučík vylekaně uskočil a překvapeně mžoural očima. Bezradně přežlaboval, ale když na něj Kefalín ještě jednou udělal he? Otočil se a upaloval pryč. Dalšího oběť už jistě neměla černé výložky. Náčelníkem ušního, nosního a krčního oddělení ve vojenské nemocnici v Plzni byl plukovník Daremník. Vlídný starý pán, s kterým bylo možno se domluvit. Když spatřil Kefalínovi výložky, okamžitě se zajímal o jeho civilní povolání. Člověče, usmál se, tyhle ty černý barony já strašně rád zpovídám. To jsou kolikrát historie k neuvěření. Škoda, že to nedovedou sepsat. Kefalín usoudil, že by bylo vhodné naservírovat mu jednu historku k neuvěření, aby si dobrácký vyližející pan doktor přišel na své. Já jsem jezdil jako herec s vesnickým divadlem. Začal vykládat mezi jednotlivými záchvaty kašle. Jednou, když jsme hostovali u Chlumce nad Cidlinou, seznámil jsem se tam s mladinkou, velice půvabnou dívenkou. Jmenovala se Anděla, ale jak se později ukázalo, pocházela z bývalých vykořisťovatelských kruhů a její otec nyní ve vězení byl dokonce členem správní rady Živnobanky. V té vesnici se nikdo neodvážil s ním promluvit a místní esenbák ustavičně dával pozor, kdy se dopustí špionáže nebo alespoň vraždy veřejného činitele. No, a když jsem začal za dělou chodit, bylo vlastně o náramenících mé budoucí uniformy téměř rozhodnuto. Kolegové mi Andělu rozmlouvali, tvrdili, že strkám hlavu do oprátky, ale já jsem od ní nemohl upustit. Láska soudru plukovníku je strašná věc. Vzal jsi si ji? Zeptal se dychtivě plukovník. Nevzal, odvětil smutně Kefalín. Odjela se mnou do Prahy, ale po 2 měsících šťastného života ji zavřeli pro příživnictví. Chtěl jsem se tenkrát oběsit, ale kamarád mě v poslední chvíli odřízl. Andělu pustili za 8 měsíců. Nesměla však zůstat v Praze a odjela zpátky do té vesnice k Chlumci nad Cidlinou. Tam skočila do rybníka. V den jejího pohřbu jsem hrál Jana.